0: sále samotném, kromě čelní stěny s varhanami, se toho moc nezměnilo a já vždycky, když tam sedím, tak si představuju toho, jak jsou tam ty židle, tonetky, taková ta polokřesílka, která se teďka mají mimochodem měnit po mnoha desetiletích, tak jsem si vždycky představoval toho Leoše Janáčka, jak tam sedí, nervózní, že čeká nějakou premiéru svojí skladby. Taky to byl rozložitý pán, jak jsem asi já, a představoval jsem si, jak se vlastně do toho křesílka vešel a jak se mu tam sedělo, ale jinak akustika je jedinečná prostě v rámci celé republiky a myslím si, že mnoho lidí z toho Spolku přátel hudby tam chodí prostě už jenom kvůli tomu mimořádnému zážitku z toho prostředí. Jinak samozřejmě Spolek přátel hudby není vůbec uzavřenou společností.
1: To jsem se chtěl zeptat. Je možné stát se členem?
0: Ano, je to úplně jednoduché. Člen Spolku přátel hudby má tu výhodu, že má vlastně zasníženou cenu abonmá na těch 8 koncertů i vstupenky na jednotlivé koncerty. To už je na přání každého. V podstatě jediné, co musí potenciální nový člen udělat, je to, že zajde do turistického informačního centra na Zámečnické, teďka ten nový předprodej, TIC se tomu říká, tam zaplatí 150 korun členský příspěvek, tím se stává členem a okamžitě může při jedné návštěvě nakupovat vstupné abonmá za ty členské, čili výrazně zlevněné ceny.
1: Vy ale také pro členy organizujete další aktivity. Máte velice zajímavé besedy s umělci pravidelně. Vychází také zpravodaj Spolku přátel hudby.
0: Ano. No tak ten zpravodaj v podstatě nějakým způsobem se snaží přibližovat, spopularizovat nějaké ty, řekněme, méně známé skladby, které naše posluchači čekají. A co se týče besed, tak třeba poslední beseda, máme dvě ročně, jednu na podzim, jednu na jaře, a ta byla s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem a setkala se prostě s obrovským ohlasem. Ne vždy samozřejmě se podaří sehnat tak významného hosta. Ono je zajímavé, že vždycky byla snaha, když tady vystupuje nějaký význačný umělec, tak s ním udělat tu besedu před tím koncertem. Kdepak? Každý význačný umělec totiž nechce před koncertem myslet na nic jiného, než na to, co ho čeká. A skutečně nechce žádnou besedu. Třeba David Mareček měl tu besedu den před svým koncertem s violončelistou Václavem Petrem, kterého doprovázel na klavír, a také bychom ho nedostali. To prostě u muzikantů to tak je.
1: Ono to propojení toho slova a té koncentrace na ten hudební výkon je skutečně jiné.
0: Ano, ano.
1: Já to znám z vlastních zkušeností, když třeba moderuji koncerty, tak dlouho mi trvalo, než jsem skutečně dokázal tak jako bezproblémově ji přepínat, a ta koncentrace je velice náročná pro ten hudební výkon. Emile, ty jsi zmínil velice zajímavou besedu. Vzpomeneš si také na některý z koncertů, které jste právě v loňském roce uskutečnili, který třeba ti tak vyvstane v paměti?
0: Já bych měl říct asi jako předseda Spolku přátel hudby, že všechny koncerty byly vynikající, ale mě určitě utkvěl v hlavě, kromě tady tohodle koncertu Václav Petr, koncertní mistr České filharmonie, violončelo, David Mareček, klavír. Mě utkvěl v hlavě Večer francouzského romantismu, což byl nesmírně zajímavý koncert houslisty Františka Nobotného, klavíristy Igora Ardaševa a Muchova kvarteta ze Slovenské republiky. Oni v podstatě uvedli asi 45-minutový Chausonův koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto. To je opravdu originální obsazení. Není to jako s orchestrem, proto se to taky daleko méně hraje. A ta hudba byla tak úžasná. Všichni říkali, proč se to pro boha jako nehraje. Tak jednak je to docela rozměrná věc, ale to tedy bylo, myslím, skutečně jako i objev pro většinu lidí. No a potom závěr sezóny moderátor Marek Eben a varhanice Michaela Káčerková, kteří nás provedli Komenského labyrintem světa. To byla celovečerní věc a to bylo velice působivé. No ale to bylo

0: A teď můžeme mluvit o tom, co bude.
1: Určitě, do toho se za chvíli pustíme. Mě ještě zaujala jedna souvislost. Ty jsi zmínil, že Spolek přátel hudby navázal na dřívější Kruh přátel hudby. Kruhy přátel hudby jsou takový fenomén, který se vyskytuje v naší republice. Také jsem měl možnost procestovat hodně zemí s kvartetem a něco jako Kruhy přátel hudby je jedinečné v celosvětovém měřítku, protože většinou ty spolky, které pořádají koncerty komorní hudby, tak bývají roztříštěné, ale u nás tady tato síť nějakým způsobem spolupracuje. Jak to vlastně funguje? Celé zaštiťuje Český hudební fond?
0: Ano, já jsem teď v tom nadaci Českého hudebního fondu, která má na starosti, v tom předsednictvu, které má na starosti styk s těmi Kruhy přátel hudby. Je to úžasné, protože jedná se v podstatě asi o stovku Kruhu přátel hudby, z nichž některé mají třeba jenom 20 členů, jo, v některých, ale existují i v malých obcích, v každém větším městě, městečku. Pak jsou samozřejmě zase města, kde nic takového není.
1: A jsou to velká města.
0: A jsou to velká města a my vždycky říkáme, a tady chcípl pes, co se týče vážné hudby a je to hrozná škoda. Musím říct, že celá tahle aktivita je už mnoha leta, už v podstatě od 50. let a že skutečně vždycky závisela na fandovství jednotlivců, kteří dokázali v té dané lokalitě prostě něco takového zorganizovat, nést to riziko, sehnat na to peníze a hlavně udržet ty lidi, ale já pořád říkám, vážná hudba je taková, že to prostě chytne každého, takže vy chcete potom na ty koncerty chodit dál. A nemají ty Kruhy přátel hudby, i když jsou v malých obcích nějaké problémy s návštěvností, jako dané rozměrem té lokality. Je to úžasné a opravdu to nemá ve světě obdoby.
1: V rámci Kruhu přátel hudby, také v rámci Českého hudebního fondu, existuje takzvaná listina mladých umělců. To je taky zajímavá věc. Podpora mladých umělců, kteří získávají právě ty první koncertní možnosti po celé naší republice?
0: Ta listina mladých umělců to skutečně má za úkol vlastně pomoci jim v té koncertní kariéře v začátcích, ale už po těch adeptech, kteří se přihlásí, chceme nějaké soutěžní výsledky. Nemůže se tam přihlásit někdo úplně jako běžný student třeba konzervatoře. Jinak bohužel se teďka setkáváme v těchto letech s tím, že řada těch mladých umělců už ani nechce být na té listině, protože výhodou pro ty Kruhy přátel hudby je to, že vlastně oni hrajou za menší honoráře, za výrazně menší honoráře, což na jedné straně vyhovuje těm pořadatelům, kteří si je vybírají i kvůli tomu, co si budeme povídat. Ale na druhé straně ti mladí lidé už kolikrát třeba na nějaké soutěži se jim dostane nějaké nabídky od profesionální agentury a pak je s tímhle konec. Už se nám to stalo teď v poslední době několikrát, ale pořád si myslím, že je to úžasný start pro ty mladé lidi a vybíráme třeba skutečně, ale je tam problém, že třeba v dechových nástrojích je to jako minimální. Flétny, klarinety samozřejmě, ale horší už je to z žesti. Třeba s žestovými nástroji. A poslední dobou i jako ty komorní soubory. My jsme měli obrovskou nabídku vždycky těch kvartet a teď najednou prostě jsou to jednotky těch souborů. No ale přesto říkám, že v České republice je spousta naprosto úžasných mladých hudebníků a nemusí to vůbec souviset tedy s nadací Českého hudebního fondu, kteří už, jak my muzikanti říkáme, jedou a pojedou určitě hodně vysoko a dlouho.
1: No. Zaposloucháme se do první hudební ukázky dnešního pořadu. Bavíme se o komorní hudbě a celou dnešní oktávu nás bude provázet sama krásná komorní hudba. Vyslechneme čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu G-moll Claude Debussyho v podání Janáčkova kvarteta.

0: Hostem dnešní Oktávy je předseda Spolku přátel hudby Emil Drápela. Poslouchali jsme Janáčkovo kvarteto a právě Janáčkovo kvarteto vystoupí na úvodním koncertě letošní sezóny Brněnského Spolku přátel hudby. Co tedy zazní, Emile?
1: Ano, proti všem předpokladům od nich neuslyšíme Janáčka. To byla jaksi moje podmínka a jejich koncert je jakýmsi předznamenává jejich výročí 80 let koncertní činnosti, které mají v příštím roce. A my jsme se domluvili, že zkusíme našim posluchačům nabídnout smyčcová kvarteta z doby impresionismu. Jeho nejvýznamnějšími představiteli jsou francouzští skladatelé Claude Debussy a Maurice Ravel, čili od Debussyho zazní ten smyčcový kvartet, o kterém jsi mluvil, nebo který jsme poslouchali. Od Ravela potom septet, docela málo známá věc je to, pro harfu, flétnu, klarinet a smyčcové kvarteto. Tuto skladbu miluju a v životě se mi nepodařilo ji zahrát si, přestože tedy celý svůj život jsem byl koncertní klarinetista. Ale těším se na ní a po přestávce to bude monumentální smyčcový kvartet Petra Iliče Čajkovského, který u nás taky dlouho jako nezazněl. Potom je tady říjnový koncert. My vždycky jeden koncert věnujeme laureátům mezinárodních soutěží. To už jsou ale na rozdíl od těch lidí z té listiny mladých, už umělci, kteří skutečně něco dokázali a mohou se prokázat vavříny. Pozvali jsme dechové kvinteto, které se jmenuje Alinde Quintet. A je to kvinteto mladých lidí, kteří studovali nebo pracovali v Brně, kteří se ale dali dohromady v Praze a vyhráli jednu ze tří nejvýznamnějších světových soutěží komorních, a to je v Mnichově soutěž ARD. Dále také jsou laureáty mezinárodní soutěže v Kodani z roku 23, v Londýně z roku 24. Mají zkrátka řadu těch vavřínů a plným právem, oni skutečně jsou současnou evropskou špičkou. Takže ti u nás zahrají v říjnu a rád bych ještě řekl jednu věc. Náš spolek přátel hudby se samozřejmě orientuje na klasicko-romantický repertoár, na ty klasiky z hudby 20. století, jako jsou Martinu Janáček, ale tentokrát jsme zabrousili do úplně současné hudby. Nabídne nám toto kvinteto světovou premiéru mladého českého skladatele Tomáše Borla. Jmenuje se ta skladba a vím, že ten název se rodil dlouho, protože ta skladba je už z minulého roku a premiéru bude mít teď, ale ten název Prchavé portréty je starý asi týden. Takže teď už můžu říct, že skladba se jmenuje Prchavé portréty. No, potom v listopadu k nám zavítá trio Formidable.
0: Má zvláštní obsazení, ne úplně.
1: Ano, obvykle. Ano, je to flétna, violončelo, klavír. A my jsme se v letošní sezóně tak nějak vyhýbali výročím, protože já o tom ještě budu mluvit, ta velká výročí nás čekají. Ale jedním z významných romantických skladatelů mistrů německého romantismu je Karl Maria Weber. A ten má v tomto roce 200. výročí od úmrtí a jeho trio G-moll pro flétnu, čelo a klavír právě uvedeme na tomhle programu. Už se na to těším, protože je to také skladba, která nepříliš často zaznívá. K Weberovi mám jako klarinetista velice úzký vztah, protože napsal dva klarinetové koncerty a řadu vynikajících repertoárových stálic pro klarinet.
0: Já bych si dovolil přerušit a navrhnout, že bychom se trošku naladili na hudbu Karl Marie von Webera a poslechneme si právě první větu z jeho tria G-moll pro klavír, flétnu a violončelo. Hraje Sebastian Trio.

0: Posloucháte Oktávu, povídáme si dnes s předsedou Spolku přátel hudby Emilem Drápelou. Emile, my představujeme zevrubně následující sezónu Spolku přátel hudby. Ono to zní jednoduše připravit dramaturgii takové koncertní řady, ale ono to vyžaduje velký vhled do té hudby, do souvislostí, do všech možných věcí ohledně hudebních výročí. Ty jsi také mimo jiné hudebním publicistou a máš velký vhled do hudby. Píšeš velice poutavé průvodní texty do programu, nejenom pro Spolek přátel hudby, jestli vůbec píšeš pro Spolek přátel hudby také někdy.
1: Většinou píšu ale pro Spolek přátel hudby.
0: Ale velmi často také třeba pro Český spolek pro komorní hudbu, nebo ano, pro Českou filharmonii, pro Brněnskou filharmonii. Jak vznikl tady tato tvoje záliba jít víc do hloubky hudby?
1: No tak já jsem, ty říkáš, že jsi moderátorem koncertu vašeho kvarteta, a já jsem byl zrovna takovým moderátorem koncertu našeho dechového tria. To jsem dělal celá léta, pak se stalo a zrovna si vzpomínám, že to bylo někdy před 30 lety, jsme měli koncert v Praze v Českém spolku pro komorní hudbu. A pořadatel mi zavolal asi 3 dny před tím koncertem, že jim vypadl autor programového textu, jestli bych jim pro boha nemohl rychle něco poslat. No tak já jsem tak nějak nahodile dal dohromady pár těch informací, které jsem měl v počítači, které jsem si už dřív koncipoval na ty úvodní slova, co jsme měli na těch koncertech. A oni to vytiskli a pak se mě zeptali, jestli s nimi nechci spolupracovat. A táhnu to opravdu od té doby, takových 7-8 programů v sezóně tam napíšu, jenom tedy pro ten spolek nebo pro Českou filharmonii. A mě to baví. A baví mě to, čím, nevím, jak bych to řekl, čím hloupější nebo méně známé programy nebo i jména autorů naprosto neznámých, který tam kolikrát zazní a říká, kdo to je. A mě to prostě baví hledat, jo. Mě baví hledat o tom člověku ty informace. Třeba nedávno jsem psal program na houslový koncert Wyndhama Marsalise, to je známý jazzový a klasický trompetista americký. No a to byla skladba, on pochází z New Orleansu a to byla skladba, jejíž věty měly úplně místní takové odborné názvy, třeba jídel, jo? Nebo prostě takových speciálních varhánek, které tam oni používají na těch lidových slavnostech. A to já jsem prostě musel všechno zjistit, protože mě to nedalo jako těm lidem neříct, co to znamená. Takže to, prostě mě, to si vzpomínám, že mi to zabralo hrozně moc času. Chvála Bohu, že existuje internet a lituju ty lidi, kteří ty programy psali předtím, když ten internet nebyl, ale ono, musíte to napsat, ten text poutavě, nesmíte poučovat, protože musíte těm lidem říct něco nového, ale nepoučovat, žádný mentorování, to prostě žádný posluchač nevezme. No a musí se možná i něčemu usmát, nebo dát tam nějaký bonmot, nějakou vtipnou záležitost, která toho skladatele charakterizuje, nebo to dílo. Tak myslím si, že mi to docela jde, no.
0: V dnešní Oktávě představujeme koncertní sezónu Spolku přátel hudby. Postupuješ třeba podobně i při vymýšlení dramaturgií? Že jdeš právě takhle do těch doslova střev té hudby někdy, nebo těch souvislostí?
1: Já mám určitou představu nějakých skladeb, které by měly zaznít, nebo třeba dlouho nezazněly, ale pravdou je, že určující je ta nabídka těch souborů a solistů, kteří u nás, s kterými vedeme jednání, že by u nás mohli hrát. A pak je to vzájemná domluva. Je to úžasné tím, že jak jsou ty lidé vstřícní. Protože setkávám se samozřejmě také, ale to jsou absolutní výjimky, s názorem, že zavolám někomu a on mi řekne, no já si potřebuju přehrát program do Paříže, tak já tam dám tohle, tak v tom případě já prostě končím, protože my tady nejsme na přehrávání repertoáru. Naši posluchači jsou vysoce vyškolení a mají obrovské znalosti a oni by mě to neodpustili. A co se týče, samozřejmě sleduji ta výročí a příští dva roky vlastně budou lety velkých výročí. Z nich asi největší je 200. výročí úmrtí Ludvíka van Beethovena, které připadá na rok 2027. A já musím jenom říct, že máme vůči Beethovenovi obrovský dluh, protože když byli před šesti, když byl covid, tak to byl rok, kdy měl Beethoven 250. výročí narození. Chystala se obrovská řada reprezentativních vystoupení. Nebylo z toho skoro nic.
0: Když se vrátíme právě k našim koncertům, tak právě ta zima nabízí zajímavou konfrontaci dvou klavírních recitálů.
1: Ano.
0: Jeden v prosinci a pak právě ten beethovenský v lednu.
1: Ano, je to klavírní recitál v prosinci Marka Kozáka a v lednu Jana Jiráského. I ten Marek Kozák má ve svém recitálu jednu beethovenskou sonátu, ale Honza Jiráský má celý beethovenský recitál, kde zazní nejslavnější sonáty Beethovena, jako je patetická, valštinská a apasionáta. Tím už jako předznamenáváme to výročí Beethovenovo. Zazní tady spousta skladeb i v té jubilejní 30. příští sezóně, ale to prozrazovat nebudu, o tom si třeba povíme zase.
0: Někdy příště. A já navrhuji, že bychom opět chvilku přerušili hudbou a zaposlouchali bychom se do první věty ze slavné Beethovenovy klavírní sonáty F-moll s podtitulem Apasionáta, kterou nám zahraje Emil Gilels.

0: Hostem v Oktávě je předseda Spolku přátel hudby Emil Drápela a povídáme si o komorní hudbě a nové sezóně Spolku přátel hudby v Brně. Emile, pojďme se podívat nyní na koncerty konce zimy a jarního období. Klavírní kvarteto Josefa Suka, potom pražské kytarové kvarteto a závěrem Smetanovo trio. Pojďme si představit tyto koncerty, ano. Co nás čeká.
1: Tak v únoru 27 to budou romantické klavírní kvartety v podání klavírního kvarteta Josefa Suka. Musím říct, že klavírní obsazení klavírního kvarteta je klavír, housle, viola, violončelo. Je to poměrně málo frekventovaný soubor, ale má v repertoáru řadu nádherných skladeb a u nás budou hrát klavírní kvartet Gustava Mahlera, což je v podstatě výborná skladba, ale naprosto mladíčkého ještě autora. Také Josefa Suka klavírní kvartet, což je opus 1. Je úžasné pozorovat, jak někteří skladatelé, například Janáček, se vypracovávali po desítky let k tomu vrcholu a jiní rázně vskočili a svět si řekl, tak to bude někdo. A to je právě případ třeba Gustava Mahlera nebo i Josefa Suka. No, potom v březnu u nás uvítáme pražské kytarové kvarteto. To je velmi známý soubor, který cestuje po celém světě. A kromě toho, že akcentujeme španělskou hudbu, což Španělsko je domov kytary, tak tady zazní jedna taky zajímavá soudová skladba. Jmenuje se Konspirace. Je to sonáta pro 4 kytary a napsal ji Lukáš Hurník. Tahle ta skladba nebude mít u nás premiéru. Ta už měla premiéru v lednu tohoto roku v Praze, ale rád bych o nich trochu pohovořil, protože mně připadá velice vtipný její námět. Ona prostě mluví o lidech, kteří milují konspirační teorie a slepě jim věří. Je tam, první věta se jmenuje Roosevelt, to je jasný, to jsou ufoni, mimozemšťani. Druhá věta, kruhy v obilí. A třetí věta se jmenuje Ilumináti a paranoici. A je to vlastně o těch lidech, kteří slepě věří tomu, že naše životy ovlivňují různé tajné společnosti a je uvedena úžasným citátem newyorského režiséra a scenáristy Woodyho Allena, který říkal, to, že jste paranoik, ještě neznamená, že po vás nejdou. Takže si myslím, že jelikož znám Lukáše Hurníka a jeho vtip, sarkazmus, tak se těším, že to bude určitě velký zážitek. No a závěr toho cyklu letošního, dubnový koncert, tady vystoupí Smetanovo trio, což je obrovský pojem celosvětově v literatuře klavírního tria. Hrajou Haydna, Dvořáka, Šostakoviče a na jejich žádost uvádíme skladbu autora, který se jmenuje Walter Rabl. Jsou to fantazijní kusy z roku 1897. A já jsem tak jako s velkým nějakým respektem tady tuto skladbu zařazoval a pořád říkám, a opravdu je to tak dobrý a ptám se toho pana Páleníčka, čelisty, se kterým jsem to domlouval. Walter Rabl byl takovým zázračným dítětem, narodil se někdy kolem roku 1870 a také jako už v 15 letech hrál brilantně na klavír a brilantně skládal. A když také navštěvoval nejlepší školy Mozarteum v Salzburku, univerzitu ve Vídni, univerzitu v Drážďanech, v Lipsku. Prostě ten mladý člověk měl nabito a měl opravdu talent a Johannes Brahms, vážený německý skladatel, který ho slyšel ve Vídni, tak povstal a řekl, pánové, toto je budoucnost světové hudby. Úplný opak byl pravdou. Walter Rabl napsal asi 25 skladeb, které se teď s obrovským údivem objevují, ale on někdy ve svých asi 30 letech, on byl tak přehnaně sebekritický, že si řekl, já prostě nejsem ten typ, který by mohl tomu Brahmsovi nebo Dvořákovi prostě konkurovat, tak já radši psát přestanu. A přestal. A jenom dirigoval a dokonce ve svých 50 zahodil i to dirigování, což je snad jediný případ dirigenta, kterého znám, že zdravý člověk jako prostě najednou řekne, mě už to nebaví, protože dirigenty to baví do smrti. Takže jednu z těch skladeb toho Waltera Rabla uvede Smetanovo trio a my jsme opravdu zvědaví a já jsem, co jsem poslouchal takhle na YouTube, tak skutečně je to nádherná pozdně romantická muzika.
0: Takže mimořádná příležitost setkat se s takovouto hudbou.
1: Ano, ano. Ale skutečně tohle jsem já nevyhrabal. To mě vůbec nenapadlo vůbec, že ten člověk existuje.
0: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešní oktávy a to bude finále z klavírního tria F-moll Antonína Dvořáka v podání právě Smetanova tria.

0: Dnešní oktáva byla celá věnována brněnskému spolku Přátel hudby. Emile, co si myslíš, že může v dnešní době přitahovat třeba mladého člověka na koncerty klasické hudby a ještě k tomu komorní hudby? Myslíš, že hudba může být takovým lákadlem a konkurovat dnešním divokém, zdivočelém, přetechnizovaném světě?
1: No, v podstatě už to řekl tady v této větě, že ta klasická hudba, zejména komorní, je takovým nějakým lékem na ten chaos, který je ve světě, ve všech možných oblastech a které mohou toho člověka dezorientovat a on najde v této oblasti určitý klid nebo prostě dokáže se odpoutat tady od těchto věcí. A chtěl bych říct, že by se lidé rozhodně neměli té klasické hudby bát. Vím z vlastní zkušenosti, že opravdu většině těch lidí stačí jedna, dvě návštěvy a už je to nepustí. My v současné době, musím to zaklepat, skutečně máme nárůst těch mladých posluchačů, i když před 10 lety prostě všichni říkali, no spolek Přátel hudby, to jsou starý babky, prosím nás, to není dávno, dávno to není pravda. Každou sezonu máme 20 až 25 nových členů, většina z nich vydrží, stávají se abonenty, takže věková obměna tam je a já si myslím, že nemáme ani v Brně jako odpovídající alternativu v kvalitě a v počtu těch koncertů, které pořádáme. Takže oni ani nemohou vlastně, víma pár komorních koncertů, které dělá Filharmonie, nebo komorních koncertů staré hudby, které pořádá Barbara Willi, tak vlastně, nebo vlastně vaše koncerty, kde spojujete hudbu a slovo. Ale řekl bych tak té komplexnosti, v tom Brně jsme asi jediní.
0: Určitě. Není to jednoduché, ale v dnešní době i sehnat ty finanční prostředky pro to uskutečnění právě takové reprezentativní koncertní řady, kterou si Brno ale jednoznačně zaslouží.
1: Ano, my skutečně jsme ze 2/3 závislí na dotacích. Já bohužel musím říct, že jeden z našich dvou největších sponzorů nám letos nedal po 29 letech ani korunu, což byl velký výpadek příjmu, který musíme nahrazovat. Jsou s tím velké starosti a někdy jsem až zoufalý, protože vždycky mám pocit, že když se dostaneme na nějakou úroveň a já si říkám, tak teď bychom těm lidem mohli dát zase ještě něco lepšího, prostě opravdu třeba, nebo když to říkám, dalšího, jo, prostě nějakého světového umělce, který má prostě obrovské finanční požadavky. Vždycky mě tady ta věc srazí a dolů a jako mě někdo ze zhora řekl, hele, dávej si bacha a zůstaň pěkně při zemi. Ale to bych nechtěl. Já bych chtěl, aby ten spolek prostě jel a měl skutečně kvalitní dramaturgii a kvalitní představoval kvalitní umělce a soubory.
0: Nezbývá, než držet pěstí, aby se to dařilo a abychom se třeba do budoucna dočkali nějaké právě takové kulturní politiky, která by takovýmto spolkům, jako je právě brněnský spolek Přátel hudby, dávala určitou jistotu a zázemí, že mohou fungovat na reprezentativní úrovni.
1: No to už seš trošku v té oblasti toho Lukáše Hurníka a těch lidí, jsou to ti paranoici a ti lidi, co věří, že jejich život řídí někdo jiný. Já tomu moc nevěřím, ale pořád věřím na to, že ti lidé, ti milovníci hudby prostě nevymřou. Naopak věřím, že budou v té klasické hudbě nacházet stále něco víc, něco, co je bude povznášet duchovně a co jim uleví od těch starostí běžného života.
0: Emile, děkuji moc za krásný rozhovor.
1: Také děkuji moc.
0: Hostem dnešní oktávy byl předseda brněnského spolku Přátel hudby Emil Drápela. Pořadem vás provázel a pěkné dny přeje ze studia Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

Na Proglasu začíná hudební týdeník Slyšte lidé, kterým vás provází Milan Tesař. Dnes vás zvu na výlet za Nirvánou, čímž nemyslím pojem z žádného východního náboženství, ale americkou kapelu, která sice fungovala jen krátce na přelomu 80. a 90. let, ale zanechala v hudebních dějinách nesmazatelnou stopu. V posledních letech si všímám, kolik jazzových muzikantů zpracovává nejen největší hit Smells Like Teen Spirit, ale také další písně Nirvány. A zdaleka to nejsou pouze jazzmeni. A tak vás zvu k pořadu Ozvěny Nirvány, ve kterém se na tuto americkou rockovou legendu podíváme trochu jinak. Nepůjde tedy pouze o jazz, i když ten bude převažovat. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Spirit of Nirvana od americké skupiny Ancient Future. Vychází z hitu Smells Like Teen Spirit, který kapelník Matthew Monfort přepracoval do meditativní podoby inspirované severoindickou klasickou hudbou. Místo energie stylu grunge staví na melodii, improvizaci a jemných akustických barvách. Skladbu vydal nejprve jako samostatný single, poté na EP Purple Spirit, na kterém dále figurovala úprava Purple Haze od Jimiho Hendrixe. Vedle Monforta, který hraje na kytary, ve skladbě účinkují Mariah Parker na santur, což je turecký nebo perský druh cymbálu, a

Hrála nám skupina Ancient Future úpravu slavné skladby kapely Nirvana Smells Like Teen Spirit. Nirvana sice patří k legendám světové rockové historie, ale existovala pouhých 7 let. Vznikla v roce 1987 v Aberdeenu ve státě Washington a skončila po smrti svého zpěváka a kytaristy Kurta Cobaina v dubnu 1994. Přesto během této krátké doby zásadně proměnila podobu světového roku. Její skladbu Breed nám teď bude hrát izraelská skupina Šaloš. Impuls k natočení této skladby přišel od izraelské rozhlasové stanice. Jazzové trio se této výzvy chopilo po svém a proměnilo 2,5-minutový grungeový nářez v instrumentální jazzrockovou skladbu plnou rytmických zvratů a improvizace. Nahrávka vyšla v roce 2020 na albu Broken Balance. Samotné trio Šaloš se nehlásí k čistě jazzové estetice. Inspiruje se swingem, stejně jako třeba metalem.

To byla tedy ukázka z alba Broken Balance izraelského tria Shalosh, píseň Breed, původně od skupiny Nirvana. Konkrétně skladba Breed vyšla na slavném albu Nevermind a i když to nebyl oficiální single, časopis Rolling Stone ji v roce 2015 označil za čtvrtou nejlepší skladbu Nirvány vůbec. Alba Nevermind se prodalo více než 30 milionů kopií, což z něj dělá jedno z 25 nejprodávanějších alb v historii populární hudby. Pod názvem Folk Nevermind se dali dohromady tři belgičtí folkoví hudebníci, aby vytvořili projekt, kterým vzdají Nirváně a jejímu slavnému albu poctu. Jsou to zpěvák a kytarista Manny Champagne, houslista Damien Chierici a akordeonista Didier Laloa. Na nahrávce hostují další hosté, jako například zpěvačka Alma Laloa, hráč na klávesi Erno Le Mantolé, Mathieu Lacrosse na buzuky nebo Michel van Achter, který přispěl elektronickými beaty. Jejich příspěvky jemně rozšiřují zvukové možnosti alba, aniž by narušili jeho převážně akustický charakter. Projekt ukazuje, že písně Nirvány mohou fungovat i ve folkovém žánru. Melodie skladeb jako Come As You Are, Polly, Lithium nebo All Apologies obstojí i v prostředí inspirovaném belgickou a keltskou lidovou hudbou, což je hlavní myšlenka celého alba. Aranže stojí na akustických nástrojích, především na diatonickém akordeonu, houslích a kytaře. Místo grangeové syrovosti přinášejí melodické, místy až komorní pojetí, které odhaluje sílu písní Kurta Cobaina bez elektrických kytar. Poslechneme si píseň All Apologies.

Zpíval a na kytaru hrál Manny Champagne, na housle hrál Damien Chierici a na akordeon Didier Laloa. Dohromady folk Nevermind z Belgie. A my teď míříme za další úpravou skladby skupiny Nirvana opět na americkou jazzovou scénu. Předtím zmíním, že album Nevermind vyšlo v září 1991 a v lednu následujícího roku se dostalo na první místo americké hitparády, kde se sadilo strůnu Michaela Jacksona. Byl to symbolický okamžik, který ukázal nástup alternativního roku do hlavního proudu. Největší hit z tohoto alba, Smells Like Teen Spirit, hrává na svých sólových koncertech americký pianista Brett Meldau. Nejde o doslovnou předělávku, ale o hluboce promyšlenou klavírní interpretaci, která zachovává melodickou podstatu skladby a zároveň ji rozvíjí prostřednictvím improvizace. Zařazení Nirvány dobře zapadá do Meldauovy dlouhodobé umělecké filozofie. Tvrdí, že dobrá píseň obstojí bez ohledu na žánr, a proto přistupuje k rockovým skladbám se stejnou vážností jako k jazzovým standardům nebo klasické hudbě. V Meldauově podání se z grangeového hitu stává téměř impresionistická klavírní skladba. Místo syrové energie elektrických kytar staví na dynamických kontrastech bohaté harmonii a postupně gradující improvizaci.

V pořadu Slyšte lidé jsme se dnes vypravili za Nirvánou. Posloucháme úpravy skladeb této americké skupiny v podání různých umělců, ať už jazzových nebo folkových. Konkrétně nejslavnější skladba Nirvány Smells Like Teen Spirit se dočkala už mnoha jazzových verzí. A tak si po solové klavírní od Breda Meldaua pojďme hned poslechnout ještě jednu. Tentokrát budou hrát bratři Wasserfuhrovi z Německa, Julian na trubku a Roman na klavír a syntezátory. Jejich pojetí je opět pomalé a lyrické. I v tomto případě melodická interpretace odhaluje jinou tvář slavného hitu a ukazuje, jak silná je jeho samotná melodie. Wasserfuhrovi se nesnaží Nirvánu jazzově předělat, ale znovu ji vyprávět. Jejich verze stojí na melodii, atmosféře a jemné souhře trubky a klavíru, takže působí spíše jako meditativní vzpomínka na tvorbu Kurta Cobaina, než jako efektní crossover. V nahrávce účinkují i hosté jako baskytarista Tim Lefevre nebo bubeník Keith Carlock.

Posloucháme skladby skupiny Nirvana v podání umělců z celého světa. Jako poctu tvorbě Nirvány pojal své první album Heart Shaped slovenský kytarista Tomáš Lukáč. Zařadil na ně hned 8 úprav písní americké kapely, jako Smells Like Teen Spirit, Heart Shaped Box, All Apologies, Dumb nebo You Know You're Right. Album bylo na Slovensku nominováno na jazzovou cenu Esprit a potvrdilo Tomáše Lukáče jako hudebníka, který dokáže přirozeně propojit svět grunge a současného jazzu. Ani v jeho případě nejde o pouhý převod rockového stylu grunge do jazzového jazyka. Lukáč zachovává výrazné melodie, ale rozvíjí je pomocí improvizace, proměnlivých rytmů i rockové energie, takže jednotlivé skladby fungují jako plnohodnotné moderní jazzové kompozice. Poslechneme si úpravu skladby On a Plane.

opakovane zmiňujeme, že jazzové nebo folkové úpravy hitů skupiny Nirvana jsou klidnější než originál. Přitom název kapely údajně vybral Kurt Cobain záměrně jako opak agresivního punkového názvosloví. Slovo Nirvana označuje v buddhismu stav osvobození a vnitřního klidu. Cobain chtěl jméno, které bude znít příjemně, krásně a trochu tajemně. Ostatně i samotná Nirvana dokázala hrát jemně. Legendární koncert MTV Unplugged ukázal úplně jinou tvář skupiny. Místo očekávaných hitů kapela zařadila řadu převzatých skladeb, například od Meat Puppets, Led Bellyho nebo Davida Bowieho. Své vlastní skladby pak hrála v téměř folkových úpravách. Album z tohoto vystoupení dnes patří k nejuznávanějším živým nahrávkám v historii roku. Jednou z takových klidných a akustických písní Nirvány je Something in the Way. Jejíž úpravu zařadila v roce 2020 na své album The Tunis Diaries tuniská zpěvačka Emel. Její verze není pouze převzatou písní. Vedle Cobainova původního textu zpívá Emel také vlastní arabské pasáže, čímž dává skladbě nový význam a propojuje osobní i společenskou zkušenost se svým kulturním zázemím. Emelina interpretace proměňuje rockovou baladu v meditativní, téměř orientální zpěv. Minimalistický doprovod a její výrazný hlas zdůrazňují melancholii skladby a ukazují, že hudba Kurta Cobaina dokáže přirozeně oslovit i posluchače mimo západní rockovou tradici.

Takto si tedy s písní skupiny Nirvana poradila tuniská zpěvačka Emel. Kurt Cobain, kytarista a zpěvák Nirvány, sice zemřel v roce 1994, čímž také slavná kapela zanikla, ale na scéně dál působí jeho kolega, bubeník Nirvány Dave Grohl. Ten v roce 1994 založil skupinu Foo Fighters, která úspěšně funguje už více než 3 desetiletí. Třetí člen Nirvány, baskytarista Krist Novoselič, se v poslední době více než hudbě věnuje politice. V květnu 2023 vstoupil do politické strany Forward Party a stal se jejím předsedou ve státě Washington. Ze strany začátkem roku 2024 odešel a založil vlastní regionální politickou stranu Cascade Party of Washington. Ale pojďme zpět k písním Nirvány. Maďarská zpěvačka Linda Kováč zařadila v roce 2017 na své album Recycle úpravu písně Come As You Are. To je další skladba, která pro svou silnou melodii a lyrickou atmosféru přitahuje jazzové muzikanty. V akustické jazzové verzi Lindy Kováč zní takto.

Posloucháme úpravy písní skupiny Nirvana v podání různých interpretů. Lindu Kováč v této úpravě skladby Come As You Are doprovázeli Márton Feňveši na kytaru a Andráš Déš na perkuse. Mimochodem v jiné zaznamenané verzi této písně maďarskou zpěvačku doprovází pouze György Orbán na kontrabas. My jsme v úvodu pořadu poslouchali hned tři úpravy největšího hitu Nirvány Smells Like Teen Spirit. Tento trochu záhadný název vznikl jako vtip. Kamarádka Kathleen Hanna z kapely Bikini Kill napsala Cobainovi na zeď nápis Kurt voní jako Teen Spirit. Myslela tím deodorant Teen Spirit, který používala Cobainova tehdejší přítelkyně. Cobain značku prý neznal a domníval se, že jde o nějaké poetické revoluční heslo, tolik legenda. My si na závěr poslechneme skladbu In Bloom, což byl čtvrtý single z alba Nevermind, vydaný v listopadu 1992. Jako poctu Kurtu Cobainovi tuto píseň natočil v roce 2016 americký country zpěvák Sturgill Simpson. Zařadil ji na album A Sailor's Guide to Earth, které jako celek věnoval svému novorozenému synovi. Zajímavé je, že Simpson v jednom detailu změnil text písně. Zatímco Cobain zpívá neví, co znamená to, co říkám, a tak odkazuje k nepochopení Nirvány ze strany části publika, Simpson z toho udělal neví, co znamená někoho milovat, protože tak si text z mládí chybně zapamatoval. Když zjistil chybu, požádal správce Cobainovy pozůstalosti o svolení tuto drobnou změnu ponechat, protože zapadala do celkového poselství alba o lásce a otcovství. A já myslím, že právě tato píseň bude to nejlepší na závěr dnešního pořadu. Připravil jej pro vás a na vaše reakce se těší Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Kupka.

oni nespívaj, oni jen tak rychle mluvěj. Rapeři mají svý pravdy, jenomže nespívaj, oni jen tak.

0: dojem napište, topení zdar, váš vodník.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

kde se to ocitla, v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé a lásky bude dost,

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. Noční mudění, zbyli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy.

zvědavý pláč. Přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, z lékárničky vyndat nůžky, náplasti a fáč a vázat tvé srdce, které puklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč, moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala u těch úhledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky, ústáma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami, plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den,

0: Co vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Tady je Proglas.
3: Hladíte k nám.

0: Interstelland.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.

A než zjistí, že nejsem in, tak rychle pryč. Jsem chlap, co dávno nehoří, blíží se permafrost, malej

za to sazí dost. Ukaž mi jeden pevnej bod, otočím zem a najdu vchod, otočím svět okolo zpět a najdu, když ne most, tak aspoň brod. Jak lev budu být

Chci, abys byl, abys objel bolesti mé. Chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché. Chci, abys byl.

jako dubový stůl. Nechci, aby se zhanul jako úsměv mojí mámy. Chci, abys

Dej mi to, možná spíš budu spát s písní, kterou mám rád, vždycky líp.

čekalo tajemství, čekalo od jara. Dvě myši na síru s maličkou dušičkou, čekalo tajemství,

je mi šín na síru s maličkou dušičkou. Čekalo tajemství, čekalo od jara. Pověz, Eduarde, pověz mi, kde spí čas. Měl by se probudit, trochu se proběhnout. Zítra to nepůjde, včera je pozdě zas.

Pane, dejte mi korunu, nemám ani na chleba a nikdo mě vážně nebere. A život se mnou nějak nemazlí. Vlak mi za chvíli ujede, chybí mi málo, přísahám na smrt Fidela. A život se mnou

pane, život mě nešetří, venku je zima, sbírám poslední síly. A život už není jako dřív bílý. Nádraží v podvečer má zakalné oči, stíny se pomalu schází. A život jako vlak se mnou hází. Mířil jsem nahoru a teď vás tahám za rukáv, jsem jako balónek z pouti. Nechci víc než korunu a každý se jenom kroutí. Mířil jsem nahoru a teď vás tahám za rukáv, jsem jako balónek z pouti. Nechci víc než korunu a každý se jenom kroutí. Když říkáte, že nedáte, tak zatnu zuby, ať dneska teda ne.

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Co s tím? Nejhorší je, když se snažím kriticky myslet, na něco přijdu a jsem pyšná, že jsem na to kápla. Tak ráda bych se svým ostrým postřehem vytáhla a pomohla nějakému nebožákovi v jeho růstu. Vím však velmi dobře, že to nemohu udělat. Nedokážu své skvostné postřehy sdělit s láskou. Je to proto, že mě ten člověk štve nebo nějak provokuje. Mohu mít i nějakou jinou překážku ve vztahu k němu a ta vylučuje můj laskavý přístup. I kdybych měla stokrát pravdu, není mi to nic platné. Nechci být kritizující, chci být kritická. A to, jak už víme, je dost velký rozdíl. Co s tím? Nejlépe se mi osvědčilo nic neříkat. Zranění na duši mohou způsobit i nevědomky. Tak vědomému necitlivému přístupu se chci určitě vyhnout. Neznamená to, že se vzdávám kritického myšlení a stávám se nekritickou nebo neupřímnou, protože nic neříkám. Znamená to, že počkám, až se můj vztah změní. No a on se sám od sebe nezmění, to já proto musím něco udělat. Neznám nic lepšího, než se za toho člověka modlit, žehnat mu, no a možná se s ním také blíže seznámit. To všechno dohromady mi pomůže mít ho ráda. Když se za někoho modlím, vždycky ho mám pak ráda. Nevím, jak se to děje, ale je to tak. Se změněným postojem můžu dotyčnému člověku sdělit své postřehy, ale už to bude jiné. Já budu jiná. A pak také může být jiná jeho reakce. Ono to může někdy docela trvat. Jenže v ničem jiném se nám trpělivost tak nevyplatí jako v podobných případech. Věřte mi. Můžete získat vřelé přátelství a stát se důležitým motivátorem pro život někoho jiného. A to za to stojí.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 5. září 2026, Mezinárodní den charity. Právě před 29 lety totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře Klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Památka svaté Terezie z Kalkaty, kanonizované před 10 lety, je v katolické církvi. Ta dnes připomíná i mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktoriana, biskupa z Petau na Drávě, současného slovinského města Ptuj, snad prvního vykladatele Bible na západě. Svátek má Boris, jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje celým světem za mír. Podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A pranostika k dnešnímu dni. Svítí-li slunce v září, radují se hospodáři. No a já už vás můžu nalákat, že v 6 hodin a 30 minut nás čeká četba dnešního evangelia. Poté ranní chvály a chybět nebude ani duchovní slovo. V 7 hodin vám nabídneme přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Šestou hodinou a 15. minutou se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Kněžské svěcení s rukou pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera přijmou bratři augustiniáni Jakub Starý a Tomáš Machaj. Uskuteční se v poledne v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Bohoslovec pražské arcidiecéze Radek Bůbela přijme z rukou emeritního pomocného biskupa Václava Malého jáhenské svěcení. Stane se tak v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha v Praze od 10 hodin. Na pouť do Hájku vyrazili věřící brzy ráno z Prahy. Do cíle pěšího putování by měli dorazit po 11. hodině. Ve františkánském klášteře v Hájku společně s arcibiskupem Stanislavem Přibylem prožijí bohoslužbu ke svátku narození Panny Marie. Nově zrekonstruovaný rodný dům arcibiskupa Josefa Karla Matochy požehná v Pítíně olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Připraven je celodenní program pro širokou veřejnost. Arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana přiblíží přednáška v refektáři piaristického kláštera v Příboře. Povede ji historička a teoložka Jitka Jonová. Nové Adalbertinum v Hradci Králové hostí setkání katechetů a katechetek diecéze. Tématem bude encyklika papeže Leva XIV. Magnifica Humanitas. Setkání věnované svatému Františkovi a sestře Elišce Prečnerové se uskuteční v českomoravské Fatimě v Koclířově. Přednášku sestry Zdislavy Noskové doplní modlitby a bohoslužba. Ostravsko-opavský biskup Martin David zve ke společné večerní modlitbě růžence za duchovní povolání. Zájemci mohou do kaple biskupství přijít osobně nebo se připojit online. Součástí kulturního multižánrového festivalu Brandýské mámení bude ekumenická modlitba za mír se zpěvy u Teze. Začne od 11 hodin v kostele na Nanebevstoupení Páně v Brandýse nad Orlicí. V Budapešti dnes slavnostně otevřou centrum ekumenického patriarchátu Konstantinopole. Na požehnání budovy naváže božská liturgie v novém kostele, který je zasvěcen svatým třem hierarchům – Basilu Velikému, Janu Zlatoústému a Řehoři Teologovi. Čtvrtý ročník pouti magistrálou přes farnost Vysoké Tatry nabídne bohoslužbu u jezera Štrbské Pleso. Je součástí cyklu liturgických slavností ve Slovenských horách s motem Přijď, zažij, najdi pokoj.

0: Jak jsme informovali, ve věku 61 let zemřel ve čtvrtek básník, nakladatelský redaktor a publicista disident Milan Ohnisko, zástupce šéfredaktora literárního časopisu Tvar. Za básnickou sbírku Světlo v ráně z roku 2016 měl cenu Magnesia Litera. Byl autorem několika knižních rozhovorů. Vedl je například s moderátorkou Danielou Drtinovou a Martinem Reinerem. Tento básník, prozaik, nakladatel a organizátor kulturního dění ve vzpomínce Proglasu řekl.
1: Já myslím, že je poměrně obecně známý, že Milan velmi mlád, rozhodně možná nebylo 20, podepsal chartu 77 a samozřejmě tak adekvátně k tomu pak taky vypadal jeho život koncem 80. let, takže to nebylo úplně lehký a byl to člověk, který si myslím, že si stál za svým a dělal to, čemu věřil a co považoval za správný, což vlastně není tak úplně samozřejmá věc. Byl to kamarád, byl to spolehlivý kamarád a i to je věc hodná ocenění. My jsme se s Milanem mali 40 let, a řekl bych, že od začátku 0. let jsme byli opravdu poměrně blízcí kamarádi, 6 let mě pracoval, vydal jsem mu nějakých 9 sbírek poezie, takže jsme se znali velmi dobře a byl to člověk se smyslem pro humor, byl veselý, byl vážný, což myslím prokázal už v mládí a měl svý démony a myslím, že se zachránil tím, že před nějakýma těma 15 lety odešel do Prahy, se celý srovnal s pomocí Kamily, že na té skarou žil, tak si myslím, že kdyby tady v Brně zůstal, tak se možná ani těch 61 let. Milan je držitelem ceny Magnesia Litera za poezii, taky nemá úplně každý, a takže dá se říct, že jeho dílo došlo po zásluze i nějakého ocenění. Dá se určitě říct, že patřil té generaci nebo případně skupině básníků, kteří měli za svého literárního guru Ivana Verniše, který ho měl velice rád, a taky jistě, že by se dalo povídat poměrně dlouho.
0: Uzavřel o svém příteli a někdejším spolupracovníkovi zesnulém Milanu Ohniskovi pro posluchače Proglasu Martina Reiner, ředitel brněnského židovského muzea Malý Mérin.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jí.

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní následuje četba dnešního evangelia a modlitba ranních chval.

Slovo svatého evangelia podle Lukáše, kapitola 6, verš 1 až 5. Pán nad sobotou. Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítlo: proč děláte, co se v sobotu nesmí? Ježíš jim odpověděl: nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece smějí jíst jenom kněží. A řekl jim: syn člověka je pánem nad sobotou.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jakub.
0: Máme sobotní památku Panny Marie. Všechny texty budou o Panně Marii. Strana 1883 v novějším vydání, 1883 nebo 1666 ve starším vydání, 1666. Antifony a žalmy budou z druhého týdne žaltáře, strana 1132 v novějším vydání, 1132, nebo 1014 ve starším vydání, 1014. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Budiš vděčně velebena, Matko Boží Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku Maria, všemohoucnost z lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros nám, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Z rána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno, svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
0: Na desetistrunné harfy a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, sdílat tvých rukou se veselým.
0: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
1: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
0: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosinové,
1: jsou určeni pro věčnou zkázu, ty však jsi znešený na věky, Hospodine.
0: Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosinové.
1: Mně však si dal bůvolí sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
0: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
1: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
0: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
1: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
0: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Z rána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost.
1: Vzdejte čest našemu Bohu.
0: Slyšte, nebesa, chci mluvit. Země, nakloň sluch k sluchu, slovu mé mých úst.
1: Ať jako déšť stkane mé poučení, ať jako rosa stéká můj výrok.
0: Jako kapky na rostliny, jako krůpěj na trávu.
1: Hospodinovo jméno budu vzývat, vzdejte čest našemu Bohu.
0: Je skála, dokonalá jsou jeho díla, neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
1: Bůh je věrný a bez nepravostí, spravedlivý a přímý.
0: Hřešili proti němu, nejsou už jeho, jsou to synové zvrhlí, pokolení zkažené a zvrácené.
1: Tím odplácíte, Hospodinu, lidé pošetilí a nemoudrý.
0: Není on tvým otcem, který tě splodil, který tě stvořil a dal ti sílu?
1: Pamatuj na dávné dny, uvažuj o létech mnohých pokolení.
0: Ptej se svého otce a oznámí ti, ptej se svých starců a řeknou ti.
1: Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, když rozděloval syny Adamovi,
0: stanovil hranice národů podle počtu synů Izraele.
1: Neboť Hospodinovým podílem je lid jeho, Jakub je dědičný jeho úděl.
0: Našel ho v pusté zemi, v místě hrůzy, kde vyjí divoká zvířata.
1: Obklopil ho péčí a staral se o něj, střežil ho jako zřítelníci oka.
0: Jako orel bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty a rozprostírá své perutě.
1: Tak ho vzal a nesl na svých křídlech.
0: Hospodin sám ho vedl, nebyl u něho cizí bůh.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Vzdejte čest našemu Bohu. Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil s nebesa.
1: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu na zdory svým odpůrcům, abys umlčil pomstichtivého nepřítele.
0: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
1: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
0: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Uvěnčil jsi ho ctí a slávou.
1: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou. Položil jsi mu k nohám všechno.
0: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata.
1: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
0: Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil.
1: A navěky zůstáváš panou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a navěky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil námocného spasitele z radu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu?
1: Dát jeho lidu poznání spásy, v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
2: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
1: Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jítřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem vstála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
2: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stále zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze soboty 22. týdne v mezidobí. Čte Martin Holík.
1: V sobotu 22. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Jeremiáše, části 31. kapitoly. Podtitul Předpověď záchrany a nové smlouvy. Tak praví Hospodin, hlas je slyšet v Rámě, nářek a hořký pláč, Ráchel oplakává své syny, nedá se potěšit nad ztrátou svých synů. Ale tak praví Hospodin, přestaň již plakat, osuš své oči. Vždyť dostaneš odměnu za své trápení, pravý Hospodin, vrátí se z nepřátelské země. Máš ještě naději pro svou budoucnost, pravý Hospodin, synové se vrátí do svého území. Slyším, jak naříká Efraim, potrestal jsi mě, byl jsem potrestán jako neskrocený bíček. Přiveď mě zpět, a já se vrátím, neboť ty jsi Hospodin, můj Bůh. Po svém poblouzení jsem se obrátil a když jsem přišel k rozumu, byl jsem se v prsa. Hanbím se a stydím, neboť sebou nosím neřest svého mládí. Je mi snad Efraim synem tak drahým, dítětem mého potěšení, že kdykoliv mu hrozím, přece ještě na něho pamatuji, proto se pro něho chvěje mé nitro milosrdenstvím. Musím se nad ním smilovat, pravý Hospodin. Postav si milníky, styč ukazatele směru, všímej si cesty, stezky po ní si šla. Vrať se, Izraelova pano, vrať se do těchto svých měst. Jak dlouho budeš otálet, odpadlá dcero. Novou věc tvoří Hospodin na zemi, žena se uchází o muže. Hle, blíží se dni, pravý Hospodin, kdy oseji Izraelův i Judův dům semenem lidí i semenem dobytka. Jako jsem bděl nad nimi, abych je vytrhával a hubil, abych ničil, bořil a kazil, tak budu nad nimi bdít, abych je stavěl a sázel, pravý Hospodin. Za těch dnů se už nebude říkat, otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby. Ale každý zemře pro svou nepravost. Zuby budou trnout tomu, kdo bude jíst nezralé hrozny. Hle, blíží se dni, pravý Hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu, ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Smlouva, kterou zrušili, ačkoliv já jsem byl jejich pánem, pravý Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech. Pravý Hospodin, vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Nebude již učit druh druha, bratr bratra, poznej Hospodina. Neboť mě poznají všichni, od nejmenších do největšího, pravý Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.

také. To absolutno při mně stojí, ať je venku vedro či mráz. Díky němu už se nebojím přejít propast

absolutno, že mi dáváš všechen svůj čas, že při mě stojíš vždy, když je nutno, že mi s tebou jde život z nás, když každý člověk pozná tvou lásku a pochopí, že nejsi jen vzduch.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Se 7. hodinou vám na Proglasu nabízíme přenos mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebrovat ji bude pater Petr Vrbatský, číslo písně 809. O Maria Boží Máti, 809. O Maria Boží Máti. Přeji vám příjemný poslech.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Kdybychom řekli, že nemáme hřích, klameme sami sebe a pravda v nás není. Vyznejme proto Bohu i sobě navzájem své hříchy a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, v Tobě je plnost všeho dobra. Vlož do našich srdcí lásku k Tvému jménu, rozmnož naši oddanost k Tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věk.
1: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. To, co bylo napsáno o věrozvěstech, vztahují na sebe a na Apola kvůli vám, abyste se na nás poučili, že nemáte v ničem nadsazovat. Nikdo ať nevynáší jednoho kazatele na úkor druhého. Vždyť kdo může o tobě říci, že jsi něco navíc? Máš něco, co bys nedostal? A když jsi dostal, proč se vychloubáš, jako bys to nedostal? Už máte všeho dost, na duchovní dary jste už bohatí, už jste se dostali do nebeského království, my však dosud ne. Kéž byste v něm už začali vládnout, abychom tam směli s vámi začít vládnout i my. Tak se mi zdá, že nám apoštolům vykázal Bůh poslední místo, jako bychom byli odsouzeni na smrt. Stali jsme se podívanou pro svět, anděli a lidi. My jsme blázni pro Krista, vy však lidé rozumní. My jsme slabí, ale vy jste silní. Vy jste ve vážnosti, ale námi se pohrdá. Ještě i nyní trpíme hlad a žízeň, nemáme se do čeho obléci, jsme biti, honí nás z místa na místo, lopotíme se prací vlastních rukou.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítalo, proč děláte, co se v sobotu nesmí. Ježíš jim odpověděl, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece smějí jíst jenom kněží. A řekl jim, syn člověka je pánem nad sobotu. Slyšeli jsme slovo Boží. Při úzkostném, řekli bychom, formalistickém výkladu Božího zákona bylo podle mínění farizeů to, co dělali učedníci, možné považovat za žňovou práci, která byla v sobotu zakázána. A proto to farizeové Ježíšovi vytýkají. A on hájí své učedníky odkazem na příklad Davida, který jedl chleby předložené ve svatyni, ačkoliv ty směli jíst jen kněží. A pak velmi logicky argumentuje, když David mohl porušit obřadní předpis, tím spíše Ježíšovi učedníci, neboť Ježíš je pánem nad sobotou, je syn člověka.

Může tedy zasahovat do sféry božích zákonů. Je kompetentní k tomu, aby určil, co v době spásy, která začíná, bude platit a co už ne. A to se vztahuje i na zákon o sobotě a na jeho úzkoprsý výklad. V křesťanství, jak navíc víme, se nesvětí sobota, ale osmý den neděle. A tak my rádi slyšíme to, co Ježíš v evangeliu říká. Líbí se nám ta velkorysost, ale neuvědomujeme si, že pánem nad sobotou, tedy i nad nedělí, je Ježíš, syn člověka, nikoli každý člověk. Jemu patří celá neděle, nejen ta jedna hodina, kterou strávíme v kostele. Celý den máme posvěcovat tím, co je pro neděli vhodné a správné. A tak pokud nás dnes povzbuzuje Ježíšova velkorysost, přijměme ji jako pozvání k tomu, abychom i my byli velkorysí v tom, co pánu dáváme.

0: Bratři a sestry, připomínáme si tajemství našeho vykoupení. Prosme všemohoucího Boha, ať prameny jeho požehnání zavlažují celý svět.
1: Bože v Trojici jediný, utvrzuj víru církve.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej národu mír, aby ti svobodně sloužili.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Nauč bohaté dávat ze svého majetku chudým.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dej, abychom se s radostí účastnili mše svaté.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Stůj se svou milostí u našich nemocných.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme na úmysl této mše svaté, která je obětována na úmysl dárce. Všemohoucí Bože, prosíme tě o tvou dobrotivost, která nezná hranic. A na přímluvu Panny Marie, matky tvého syna, nás vyslyš, když se s důvěrou dovoláváme tvého slitování. Skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Oběť, kterou nás Kristus vykoupil, ať je nám, Bože, nevyčerpatelným zdrojem spásy, a kdykoliv tuto oběť slavíme, ať v nás roste její účinek skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojná, spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš. On je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal. On je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepjal ruce a dal se přibít na kříž. Přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Zachraň nás svým křížem. Vysvoboď nás svým vzkříšením. Ježíši Kriste, spasiteli svět. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď ji k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení,

zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Modleme se. Nasytil si nás, Bože, chlebem, který v nás živí lásku. Prosíme tě, ať nám tento pokrm dává sílu, abychom tě milovali a sloužili ti ve svých bližních. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Augustiniány Jakuba Starého a Tomáše Machaje čeká dnes v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně kněžské svěcení. Přijmou je od pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera.
1: Osobně bych vás chtěl na tuto událost velmi srdečně pozvat a byl bych rád, kdybychom tyto momenty mohli prožít ve společném duchu, víře a modlitbě. Těším se na všechny, kteří mě přijdete podpořit během těchto pro mě tolik důležitých okamžiků.
0: Vzkázal prostřednictvím sociálních sítí Jakub Starý. Doplníme, že jeho zítřejší primice začne na Starém Brně v 15 hodin. Novokněz Tomáš Machaj bude poprvé celebrovat mši svatou o týden později v polském Krakově. O dalších zářijových nedělních budou oba augustiniáni slavit první mše svaté a udílet novokněžské požehnání ve svých působištích. Jakub Starý 20. září v řádovém kostele svatého Tomáše v Praze na Malé Straně a Tomáš Machaj ve starobrněnské bazilice na Nebevzetí Panny Marie 27. září.

0: Trojice studentů biskupského gymnázia v Brně organizuje benefiční sportovní akci. Vítek Muselík, Martin Kolman a Max Majer poběží ultramaraton na podporu neziskové organizace Dobrý anděl. Pro Glasu společně řekli, jak běh vznikl. Začíná Vítek. Na start závodu Baroko Ultra v Plasích na Plzeňsku se postaví dnes o půlnoci.
1: Mě čeká 100-kilometrový ultramaraton.
2: My s Maxem sice neběžíme celou trasu, ale řešíme organizaci a na trati budeme Víťovi kryt záda v krizových úsecích. Chceme naší cestou inspirovat a pomoct lidem, co to v životě mají těžké. Proto jsme tento projekt spojili s nadací Dobrý anděl, která Víťově rodině v minulosti hodně pomohla a my chceme toto poselství šířit dál.
1: Víme, že bez boží síly a týmu kolem se taková porce kilometrů uběhnout nedá. Budeme proto rádi za každou vaši podporu, zprávu i modlitbu.
2: Náš příběh a to, jak můžete pomoct i vy, najdete v článku na blogu na dobryanděl.cz.

0: nebylo nic.
1: Vůbec nic.
0: Bambladam.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

že můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé.

jedno malý přání, i když nejde vrátit čas. Budu rvát se, Bože, za ní, vždyť chybí.

0: Ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se zítra uskuteční volby. Průzkumy favorizují stranu Alternativa pro Německo se ziskem až 43% hlasů. Sasko-Anhaltskou organizaci strany přitom zemská tajná služba od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou. Pozornost se soustředí hlavně na to, zda AfD získá většinu mandátů v zemském sněmu a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem z krajně pravicové strany od druhé světové války. Několik katolických biskupů v zemi před nedělními volbami opakuje kategorické odmítnutí strany Alternativa pro Německo. Ze strany církve. Podrobněji Daniel Blaške.
1: Předseda Německé biskupské konference Heiner Wilmer prohlásil, že tato pravicová populistická strana útočí na základní hodnoty a podkopává demokratický stát. Berlínský arcibiskup Heiner Koch zdůraznil, že etnický nacionalismus je s postojem církve neslučitelný. Křesťané se zasazují o charitu a lidskou důstojnost zejména pro nejzranitelnější členy společnosti, zhrnul minsterský biskup Wilmer. K tomu podle něj neexistuje žádná alternativa. Ani v Německu, ani nikde jinde. Církev nechce ani nemůže diktovat volební pravidla, upřesnil s apelem na voliče, aby se ptali vlastního svědomí. Arcibiskup Koch označil za úkol církve varovat před negativním vývojem a aktivně se zastávat demokracie. Církev musí zaujmout postoj, i když se od ní voliči AfD odvracejí. Jde totiž o mnohem víc než jen o výsledky voleb. Před hlasováním pro AfD v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku varovala i předsedkyně ústředního výboru německých katolíků Irme Štetr-Karpová. Připomněla křesťanské chápání soužití. Obyvatele vyzvala, aby volili demokratické strany. Za důstojnost všech lidí je podle ní nezbytné postavit se všemi silami.

0: Nové komunitní centrum věnované památce olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy dnes otevřou v Pítíně na Uherskohradišťsku. Vzniklo v jeho rodném domě.
1: Josef Karel Matocha je náš nejvýznamnější rodák. Jeho tatínek byl starostou, pochází z 11 dětí a v roce 1948 se stal 12. olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským. Po nástupu totality odmítl spolupracovat s režimem a odvážně se zastával vězněných kněží. Proto ho komunisté v roce 1950 nezákonně internovali přímo v arcibiskupském paláci a na 11 let ho odřízli od světa. Rodinu a blízké spolupracovníky směl vídat jen výjimečně. Je symbolické, že naposled se setkal s věřícími a veřejností právě u nás v Pítíně, kdy v roce 1951 zde požehnal opravený kostel.
0: Vysvětlil starosta obce Pítín Michal Vrba. Dále popsal, k čemu bude nové centrum Josefa Karla Matochy sloužit.
1: V té historické usedlosti vznikla stálá expozice, ale také chceme, aby to bylo živé zázemí pro setkávání, vzdělávání a komunitní život. Takže výsledek má návštěvníka zavést nejen k arcibiskupovi, ale také jako chlapci, který tady vlastně vyrostl. Zachovala se původní kuchyně s kachlovým sporákem i část mobiliáře. Další prostory připomínají potom Matochovo dětství, studia, městskou a pedagogickou dráhu i jmenováním arcibiskupem i tragické období internace. My jsme se snažili, aby ten dům byl živý a v tom spočívá ta druhá část celého projektu, kdy Pítín neinvestoval pouze do expozice, ale obnovený areál má sloužit také obyvatelům obce, školám, spolkům, rodákům a kulturním či společenským akcím.
0: Na co se mohou návštěvníci dnes v Pítíně těšit?
1: V 9.30 se potkáme v kostele svatého Stanislava s současným olomouckým arcibiskupem Muzíkem, který vlastně provede modlitbu a položíme květiny k hrobu Josefa Karla Matochy. Následovat bude potom průvod obcí s dechovou hudbou Straňanka a v 10:30 bychom chtěli komunitní centrum slavnostně otevřít.
0: Uzavírá starosta obce Pitín Michal Vrba.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 8 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 5. září 2026. Mezinárodní den charity. Právě před 29 lety totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře Klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Památka svaté Terezie z Kalkaty, kanonizované před 10 lety, je v katolické církvi. Ta dnes připomíná i mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktorina, biskupa z Petau na Drávě, současného slovinského města Ptuj, snad prvního vykladatele Bible na západě. Svátek má Boris, jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje celým světem za mír. Podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A pranostika, svítí-li slunce v září, radují se hospodáři. V následující hodině se můžete těšit na zprávy Proglasu a v 9 hodin na slovenské vysílání Radia Vatikán. Teď už skladba Voda Voděnka a Kristýna Šimegová.

0: Tradiční mariánská sklářská pouť se dnes chystá na Kristiánově. Tuto osadu najdete v Bedřichově v Jizerských horách. Na oslavy 250 let od zahájení tavby skla ve zdejší huti zve naše spolupracovnice v kraji.
1: Akce začne v 9 hodin. V 9.30 pak uctíme památku zakladatele sklářské osady Johana Leopolda Riedla na místním hřbitově a následovat bude poutní mše svatá pod širým nebem. Letošní pouti se zúčastní i přímý potomek zakladatelů pan Georg Riedl, který představuje 10. generaci tohoto sklářského rodu. Výročí připomene také ražba pamětních mincí s motivem 250 let Kristiánova a představení dětského komiksu o historii osady. V kulturním programu se představí folklorní soubor Šafrán a Šafránek. Pod názvem Katastrofální předpověď počasí pak vyslechneme jarmarční písně. Tradičními účastníky jsou pak Zlatý holky s písničkami o Jizerských horách. Na Kristiánov se dostanete pouze pěšky po turistických cestách z Janova nad Nisou, Bedřichova, Hrabětic a Josefova dolu nebo na kole po značených cyklotrasách. Program na Kristiánově bude probíhat do 16 hodin a vstup je zdarma. Z Kristiánova Olga Valentová.

0: Evangelizační festival v radosti se koná dnes ve Valašských Kloboukách.
1: Budeme mít program pro hlavně rodiny, že bude tam hromada programů pro děti a taky pro rodiče, pro mládež. Budeme tam mít výstavu obrazů, pletení copánků, květinové čelenky, tvoření pro děti, megapísek, vyhl bych čelzónu pro mladé. A potom bude hudební program na hlavním pódiu, kde bude mimo jiné Petr Křemeň, Pavel Helán z Adoráre, Pamecké chvály, Miťo Bodnár, kapelou a mnoho dalších.
0: Doplnil Martin Kudela za organizátory dnešního festivalu v radosti ve Valašských Kloboukách.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

0: Na dnešek připadá Mezinárodní den poranění míchy. Na toto téma aktuálně upozorňují informační panely na několika místech v centru Brna. Přináší příběhy lidí, kteří kvůli poranění míchy skončili na invalidním vozíku. Zájemci se dočtou také o brněnském paracentru Fénix. Jeho mluvčí Jan Navrátil pro Glasu o kampani řekl.
1: Takovým hlavním sdělením u každého jednoho banneru je začátek příběhu jednoho z našich klientů. Povětšinou se jedná o citaci přímo o tom, ten člověk tam vlastně vypráví, jak se mu přímo stal úraz, kvůli kterému ochrnul. Dále je u toho citace k dispozici QR kód. Po jehož načtení se člověk dostane na webové stránky www.roztáčíme.cz, kde je možné si dočíst celý životní příběh daného klienta a samozřejmě si přečíst i osudy dalších vozíčkářů.
0: Banery jsou v Brně k vidění na náměstí Svobody, na Mendlově náměstí, Dominikánském náměstí, v ulici Česká nebo na Malinovského náměstí. Součástí kampaně je také takzvaná knoflíková sbírka. Prostřednictvím QR kódu mohou lidé přispět na podporu paracentra Fénix. Proč se sbírka jmenuje knoflíková a jak konkrétně pomůže?
1: Jednoduše, protože takový slogan, protože knoflík spojuje. V tomto případě propojuje společnost s lidmi po poškození míchy, dává jaksi nahlédnout, ta sbírka i s tím knoflíkem dává jaksi nahlédnout do života na vozíku. Napadlo to vlastně mou kolegyni, když viděla, jak asistent, jeden z našich asistentů, pomáhá člověku s ochrnutýma rukama zapnout košily. Ono bylo krásně vidět to samotné zapnutí košile, ale taky taková, řekl bych, takové vzájemné propojení a důvěra těch dvou lidí. Takže knoflík spojuje knoflíková sbírka. Vybraná částka poputuje na fyzioterapii těchto lidí, kteří ochrnuli následkem úrazu nebo nemocí.
0: Uzavřel pro posluchače Proglasu Jan Navrátil z paracentra Fénix.

0: Křesťanská sportovní organizace Orel se i v letošním roce připojuje k celorepublikové výzvě Aktivní září. Cílem je pomoci lidem zařadit pohyb do každodenního života, vysvětluje generální sekretářka Orla Kristina Horáková.
1: Letos probíhá už po čtvrté a je určena všem. Dětem, dospělým, rodinám, seniorům, školám, ale i firmám, obcím a sportovním klubům. Nejde o to podat nějaké sportovní výkony, ale jde o to, abychom pohyb zapojili do našeho běžného života, jako třeba procházkou, během, jízdou na kole, nebo cvičením, nebo společně stráveným časem, sportem s rodinou.
0: Kampaň Aktivní září zahájí dnešní setkáním v zahradě Strakovy akademie v Praze.
1: Jste zváni od 10 do 13 hodin, kde bude připraven program pro celou rodinu. Můžete si vyzkoušet různé pohybové aktivity, sporty, bude tam spinning a další možnosti zábavy. Tím akce nekončí, protože září nám teprve začíná. Orel se zapojuje svými aktivitami do Aktivního září napříč celou republikou. V našich 250 jednotách se bude cvičit a sportovat. Zároveň vás také může pozvat na neděli 13. září, kde proběhne běh na Petřín. Můžeme vás pozvat také na běžecké závody cross po lyžařských tratích v České Třebové nebo na svatováclavský běh 27. Milí posluchači, oslovte i další, kteří jsou s vámi okolo vás. Vydejte se do přírody, zaběhnout si na procházku a rozhýbejte s námi celé Česko.
0: Dodává generální sekretářka Orla Kristina Horáková.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Bylo 8:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 5. září 2026, Mezinárodní den Charity. Právě před 29 lety totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře Klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Památka svaté Terezie z Kalkaty, kanonizované před 10 lety, je v katolické církvi. Ta dnes připomíná i mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktorina, biskupa z Petau na Drávě, současného slovinského města Ptuj, snad prvního vykladatele Bible na západě. Své kněze Vladimíra Petřeka a Václava Čikla, laiky Jana Sonnevenda a další věřící popravené nacisty kvůli podpoře strůjců útoku na Heidricha oslavuje dnes pravoslavná církev jako svaté novomučedníky české. 150 let nás dělí od narození zakladatele skautingu v našich zemích. Učitele Antonína Benjamina Svojsíka zemřel v roce 1938. 80. by oslavil britský skladatel a zpěvák Freddie Mercury, rocková legenda ze skupiny Queen. Zemřel v roce 1991. A před 75 lety byla uzavřena rakousko-italská dohoda Grieber de Gasperi. Německy mluvícím obyvatelům Jižního Tyrolska zaručovala rovnoprávnost, kulturní a administrativní autonomii a hospodářskou pomoc. Svátek má Boris, jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje s celým světem za mír, podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A pranostika svítí-li slunce v září, radují se hospodáři.
1: Když bez hlavostvým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, i sa obelháván neupadat v lež. Když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout smění, když hloubat znáš a dovedeš přecžít, když proti triumfu i ponížením

Kotník v potu lopotíš sedám. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát.

Ať tep a pohyb uniká ti živý, a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšíš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě časem

0: Do středy pokračuje v Krnově na Bruntálsku festival židovské kultury s názvem Fajné léto po židovsku. Veřejnosti nabízí besedy, výstavy a dokumentární filmy, ale také koncerty, divadelní představení nebo bohoslužby. Co nabíde dnes? Otázka pro průvodce krnavské synagogy Tomáše Sedláka.
1: Celodenní workshop od 10 do 18 hodin pro děti a i s doprovodem rodičů, z kterého si mohou samozřejmě účastníci odskočit na dopolední open šabat, tedy dopolední bohoslužbu v podání Leny Aravy a Davida Maxi. A potom ve 20 hodin a 30 minut večer určitě zvu také všechny děti, kterým se ještě nechce spát, na noční prohlídku synagogy, kdy budou moci plnit úkoly, hledat správné odpovědi a získat také odpovídající ceny. No a hlavní část festivalu bude zakončena v neděli, dopoledne položením kamene zmizelých na náměstí v 10 hodin, ve 13 hodin to potom bude svědectví z Gazy, rozhovor s Martinou Igazovou, členkou neziskové organizace Nehemia, která byla přímo přítomná útokům v říjnu roku 2023 v Gaze. No a potom také otevření expozice Poslední vlak od 4 hodin odpoledne, která je věnovaná všem československým, židovským, německým, ale i řeckým obyvatelům, kteří svým posledním vlakem museli opustit Krnov. A večer se společně všichni posadíme do našeho přírodního amfiteátru venku na zahradě synagogy, abychom zhlédli časozběrný dokument. 7 let se natáčel Jews by Choice, Židé z vlastní volby, který má skvělé hodnocení také na československé filmové databázi.
0: Vstupné na festival Fajné léto po židovsku je dobrovolné. Více o programu najdete na webu krnovská-synagoga.cz.

0: Kostel svatého Bartoloměje v Opatově na Třebíčsku rozezní mimořádný koncert Českého varhanního festivalu. Dnes tam vystoupí Vladimír Roubal, který působí také jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů na pražském Strahově. Vystoupení má za cíl podpořit opravu opatovských varhan, která brzy začne. Pro Glasu to potvrdil pater Jiří Píša, který vede nadační fond na jejich opravu.
1: Snažíme se, aby to bylo k dobru věci, aby varhany, které mají podle specialistů nesmírnou hodnotu, jsou to jedny z posledních čistě barokních varhan toho varhanáře Svítila. 1846 jsou ty varhany, protože potom už začíná romantismus, to jsou jiný varhany. A jsou z více jak z 90% v původním stavu jsou zachovalý, jsou tady 180 let. A kdo na ně zahraje, tak jenom říká, to až se opraví, to bude nádhera. Když se dobře opraví, že můžou fungovat ještě dalších 100 let, tak bychom rádi něco dalším generacím zachovali. Neděláme to pro sebe, děláme to opravdu proto, aby po nás tady něco taky zůstalo.
0: V listopadu naváže další hudební vystoupení, to bude v průběhu oprav. Historický nástroj nahradí jeho moderní verze, sdělil nám pater Píša.
1: Poslední neděli před adventem, čili na Krista Krále, kde se nám nabídl doslova, aby jsme byli velice rádi, antikvartet pana Lančury, který měl ohromný úspěch minulý rok, takhle to si trošku zopakujeme. Sehnali jsme kvalitní stroj, byť teda elektrofonický, vlastně jsou to varhany, jakoby, to znamená, že ten zvuk je velice podobný skutečným varhanám, že to nejsou klávesy. I po té stránce, že jsme nachystaní na to, že varhany mohou utichnout, velké varhany utichnou a kostel bude zpívat s varhanami dále.
0: Obnovení varhan se teď přitom zastavilo kvůli byrokratickým procesům. Práce na nástroji mohou podle Jiřího Píši začít prakticky hned.
1: Lidi už 2 roky sbírají peníze, už máme přes 1 400 000, což myslím na takovouhle farnost je opravdu dost peněz. Ale lidi už by rádi viděli, aby se ty peníze investovali, aby neleželi jenom na účky a nestráceli hodnotu. Nám chodí peníze od lidí, které já vůbec neznám. Zřejmě projížděli Opatovem, viděli nebo si přečetli na internetu a najednou přijde 5, 10 000. Ale my jsme vděční za 100 a my máme celou opravu z jednotlivých etap naplánovaných tak, aby jedna navazovala na druhou a každá ta etapa má nějakou hodnotu finanční. Když dáváte www.varhanyopatov.cz, tak si to tam můžete rozklikávat od prvopočátku, od prvotních úmyslů. Je to udělaný prostě jako takový archiv až po ty poslední 2 akce, které jsou teď plánované.
0: Zhrnul pater Jiří Píša, který působí v nadačním fondu za záchranu opatovských varhan. Jejich příběh budeme sledovat.

0: Do zítřka v Jihočeském Táboře pokračuje knižní festival malých nakladatelů Tabuk. Na programu jsou přednášky, debaty, autorská čtení, workshopy, divadelní představení, výtvarné a tvořivé dílny pro děti, čtení pro nejmenší, výstavy a hudební produkce. Festival nabízí prostor k přirozenému setkání čtenářů, autorů, nakladatelů, umělců i rodin s dětmi. Cíle akce Proglasu popsala ředitelka a zakladatelka Tabuku Tereza Horvátová.
1: Těch důvodů, proč Tabuk děláme, je velké množství, není to prostě jenom jeden cíl. To určitě ta základní myšlenka bylo poukázat na to, že jsou malí nakladatelé, kteří dělají velou práci a vlastně jsou trošku ve stínu těch velkých nebo těch, kteří se dokážou zaplatit reklamu. Takže dostat tyhle lidi na jedno místo, pravý čas a trošku jako na ně poukázat, bylo důležité pro nás. No a pak máme spoustu ještě dalších jiných důvodů. My sami vydáváme knihy pro děti, takže naše nakladatelství Baobab vydává knihy pro děti a my vlastně tady shromažďujeme i malá nakladatelství, která se zabývají kvalitní produkcí pro děti. Svět je zaplavený kýčem a prostě strašnými věcmi, co se týče knižní produkce pro děti. Takže ten výběr je také důležitý, ukázat, co je dobré číst, jaké knihy vycházejí. A samozřejmě tím souvisí třeba i téma ilustrace, současné české i světové ilustrace, to je všechno, čím se zabýváme. Zásadní pro nás je i to udělat něco pro Tábor, ukázat také to město lidem, kteří přijedou zvenku, nějak to tady rozzářit prostě na ty 3 dny, 4 dny, vlastně změnit to město tak, jak si představujeme, že by mohlo ideální město fungovat.
0: Letošní ročník nese téma skromnost. Jak souvisí s knihou jako objektem, vysvětluje Horvátová.
1: To téma skromnosti nám připadá v dnešní době hodně důležité. Zdá se nám, že prostě žijeme v takové době, kdy my sami jsme v blahobytné společnosti, ale svět kolem má spoustu problémů a vidíme, že prostě ta civilizace, tak jak jsme si ji vymysleli a jak ji žijeme, začíná s ní to být komplikované. Takže se musí hledat nové cesty, jak prostě ten svět, ve kterém žije mnoho lidí, udržet, a jednou z těch cest se nám zdá, by mohla být právě skromnost. Knihy a skromnosti, to je opravdu důležité téma, protože já si myslím, že dobrá kniha, a to je taková věc, která se jakoby soustruží, jo? Že na začátku něco je a vy všechno musíte okrájet, ořezat, až zbyde ten absolutní dokonalý tvar. A na tom všem se podílejí ty profese knižní, jako jsou překladatelé, nakladatelé, editoři, redaktoři, ilustrátoři, grafičtí designéři. Vlastně spolu se snaží dosáhnout toho dokonalého tvaru. Ten dokonalý tvar vlastně často je skromný, to nemusí být nic exkluzivního. Prostě krásná kniha může být i úplně obyčejná, malá, jednoduchá knížka. A to je na knize nádherné.
0: Řekla Tereza Horvátová, ředitelka probíhajícího festivalu mladých nakladatelů v Táboře Tabuk.

0: 150 let dnes uplynulo od narození pedagoga a zakladatele českého junáctví Antonína Benjamina Svojsíka, který přišel na svět 5. září roku 1876. Ve vysílání Proglasu v tuto chvíli vítám tiskovou mluvčí junáku Barboru Trojak, se kterou si Svojsíkovu osobnost a jeho význam pro skauting krátce představíme. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobré ráno.
0: Paní Trojak, co pro skautky a skauty Antonín Benjamin Svojsík dnes symbolizuje?
1: Skauti a skautky jsou mu především vděční za to, co můžou zažívat. A to je, myslím, to nejdůležitější. A, ale zároveň on nám do vínku dal věci a principy skautingu, které my dodnes dodržujeme a dodnes žijeme, což mi na něm připadá vlastně hodně fascinující, že už před tak dlouhou dobou dokázal vytvořit systém, který vlastně překonal velké změny ve společnosti a různé historické překážky a my i dnes prostě jezdíme tábořit velmi podobně, jak on si to přál, velmi podobně využíváme skautskou výchovnou metodu a podobně.
0: V čem spočívala originalita jeho výchovy? O co Svojsík usiloval?
1: On usiloval o řadu věcí, protože byl vlastně takový vizionář a reformátor, především v oblasti pedagogiky a tělovýchovy. Ale když se podíváme na ten skauting, tak tam je velmi zajímavé, že z toho světového skautingu převzal vlastně jinou část a další část vzal z lesní moudrosti, to znamená od Ernesta Thompsona Seatona. A nám jako českým skautům a skautkám dal tím pádem do výjimku i ten důraz na duchovní obsah a na lásku k přírodě a prožívání přírody a její krásy a podobně. Takže to rozhodně něco originálního, co nám zanechal.
0: Jak byl skauting za jeho života přijímán?
1: On to ze začátku měl velmi náročné, protože vlastně začínal v době, kdy vůbec nebylo běžné chodit do přírody a především nebylo běžné v přírodě přespávat. To dělali především třeba kočovníci nebo vojáci. A on tím pádem musel pro skauting sehnat velkou podporu od významných osobností. A těmi byli třeba lékař Tomajer nebo psycholog Čada. A ti vlastně i z základy skautingu psali takové statě, kterými podporovali tu svou šikovou myšlenku a tu přesvědčení, že chodit do přírody přespávat v ní je úplně zdravé a naopak prospěšné. Takže ten začátek byl určitě náročný, ale zároveň potom ta popularita byla velká a jen musel dávat pozor na to, aby se ubránil různým vlivům, které nepovažoval za moc prospěšné pro ten skauting, což byl třeba vliv armády nebo nějakých politických stran.
0: Jakým způsobem si jeho osobnost dnes připomenete?
1: Připomínáme si to řadou akcí, velkou řadu z nich právě organizuje Skautský institut, to je třeba taková oslava na pražské kampě, ale celou dobu vzdychově jsme vyzývali skauty a skautky, aby si večer zpívali skautskou večerku, což je píseň, která nás vlastně provází skautským životem a Svojsík je autorem jejího textu.
0: Dnešní 150. výročí narození Antonína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého junáctví. Skautingu jsme si na Proglasu připomněli s tiskovou mluvčí junáku Barborou Trojak. Děkuji vám za rozhovor, pěkný den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Bylo 9 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 5. září 2026, Mezinárodní den charity. Právě před 29 lety totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Památka svaté Terezie z Kalkaty, kanonizované před 10 lety, je v katolické církvi. Ta dnes připomíná i mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktorina, biskupa z Petau na Drávě, současného slovinského města Ptuj, snad prvního vykladatele Bible na západě. 6 let je na věčnosti polský kardinál Marian František Javorský, někdejší arcibiskup Lvova a hlava římskokatolické církve na Ukrajině. Rovněž před 6 lety odešel režisér, herec a scénárista Jiří Mencl. 52. narozeniny slaví šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, novinář a někdejší humanitární pracovník Josef Pazderka. 78 let se dožívá herec Pavel Nový. 80. slaví dokumentární fotograf a pedagog Jindřich Štrajt. Svátek má Boris, jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje s celým světem za mír, podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A pranostika, svítí-li slunce v září, radují se hospodáři. A my se podíváme na to, jestli dnes bude slunce opravdu svítit. Zpočátku bude ještě zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně od severozápadu budou srážky ustávat a převládne proměnlivá oblačnost, zejména na severu výjimečně s přeháňkami. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě až 17. Vát bude mírný severozápadní až západní vítr do rychlosti 7 metrů za sekundu, na Moravě zpočátku místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Vítr bude večer postupně slábnout.

0: Sedmý ročník mezigeneračního festivalu Babí léto a dětský den se odehraje zítra v Brně na Moravském náměstí.
1: Jedná se o v pořadí sedmý ročník mezigeneračního festivalu Babí léto a dětský den. Největší změnou je, že festival se dříve konal v Lužáneckém parku, odkud se přesunul minulý rok právě do parku na Moravském náměstí, který umožňuje po své proměně ideálně trávit čas návštěvníkům festivalu. Na místě bude několik neziskových organizací a organizací, které pomáhají seniorům ve městě Brně i na území městské části, a návštěvníci si užijí po celou dobu bohatý doprovodní program.
0: Popsal nám mluvčí úřadu městské části Brno-Střed Michal Šťastný a dodal, které neziskové organizace se návštěvníkům představí.
1: Mezi zapojené organizace například patří Univerzita 3. věku Masarykovy univerzity, Zahrádkářský klub nebo Městská policie Brno, která účastníkům poskytne poradenství zaměřené na prevenci rizik. Stejně tak se lidé mohou seznámit s činností spolku Senior Pasy nebo potom dále například s odborem zdraví magistrátu Brna či sociálním odborem městské části Brno-Střed.
0: Program nabídne množství hudebních či tanečních vystoupení. Představí se například cymbálová muzika Iršava. Proběhne i módní přehlídka.
1: Nejzajímavější na celé té akci je především fakt, že na jednom místě lidé potkají všechny důležité organizace, ať už neziskové, charitativní či úřední, které se zabývají právě problematikou sociální oblasti a tématem seniorů. Takže lidé se dozví například, jak nastavit mobilní telefon, jak třeba více se zapojit do činnosti občanských klubů a seznámí se zkrátka dobře s tou nabídkou, která jim tady je umožněna.
0: Tolik pozvání na zítřejší akci do centra Brna od mluvčího tamní radnice Michala Šťastného.

0: Mezinárodní hudební festival Silberbauerovo hudební podií pokračuje dnešním vystoupením v kostele na nebevzetí Panny Marie v Rancířově nedaleko Slavonic. Podrobnosti má ředitelka akce Kateřina Málková.
1: Koncert s podtitulem Růžencové sonáty představí vynikající české interprety, houslistku Lucí Sedlákovou-Hůlovou a uznávaného varhaníka a čembalistu Jaroslava Tůmu. Dramaturgii večera umělci mistrně provázali se samotným místem konání. Program otevře Bíbrova 14. sonáta na nebevzetí Panny Marie, která symbolicky rezonuje s patrocíniem rancířovského kostela. Vedle barokních klenotů, jakými jsou Pachelbelova Čakona nebo Bachova brilantní chromatická fantazie a fuga, zazní také jedinečné soudobé dílo. Jaroslav Tůma představí vlastní pětivětou kompozici Růženec světla, jež do staletími prověřeného repertoáru vnese moderní a vysoce expresivní duchovní rozměr. Přijďte se zaposlouchat do hudby, která prochází staletími, a prožijte podvečer plný hudební krásy a rozjímání v jedinečném prostředí rancířovského chrámu. Těšíme se na vás.
0: Vyzvala ředitelka festivalu Silberbauerovo hudební podií Kateřina Málková.

Bylo 10 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme sobotu 5. září 2026, Mezinárodní den charity. Právě před 29 lety totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře Klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Památka svaté Terezie z Kalkaty, kanonizované před 10 lety, je v katolické církvi. Ta dnes připomíná i mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktorina, biskupa z Petau na Drávě, současného slovinského města Ptuj, snad prvního vykladatele Bible na západě. Svátek má Boris, jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje s celým světem za mír, podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A pranostika, svítí-li slunce v září, radují se hospodáři.

0: Putování po sušírnách ovoce se koná dnes ve Vlachovicích na Zlínsku. O program se s námi podělil Roman Frizelka, jednatel pořádajícího spolku Dokopy.
1: Můžu navštívit 8 starých sušíren historických, ale do toho ještě mohu navštívit ostatní zajímavé stavby ve Vlachovicích, takže například Vlachovské muzeum, Bednářské muzeum, dále Bednářství, farmu Květomluva, kde je den otevřených dveří, farmu Vrbětice, Pálenici a tak dále. Program hlavně se jedná o to, taková příjemná nálada, je taková turistika po těch sušírnách, čili se sám může vybrat, co navštíví jednu, dvě, tři nebo všechny sušírny, a s tím, že do toho tady vlastně máme 3 cymbálovky, různě jsou tady po těch místech, okolo 10 harmonigářů, 2 gajdoši, potom spousta korovaných, kteří vlezí po vozech mezi těma sušírnama, a určitě výborné jídlo, občerstvení, takové tematické právě tady k tomu sušnému ovocu. Svým způsobem každý, co se nachystá doma tu sušírnu nebo to místo, jak se to udělá, tak jak chce.
0: Sušírny hrály na jižním Valašsku důležitou roli, vysvětluje Roman Frizelka.
1: Tady ta půda nebyla vůbec dobrá a tak potřebovali se nějakým způsobem uživit, proto v 18. a 19. století začali vysazovat ovocné stromy, když zjistili, že se jim tady daří. Aby to ovoce zakonzervovali, tak začali stavit sušírny. A konkrétně třeba i u nás v Vlachovicích bylo těch sušíren 25. Ta role byla význačná, až řekněme, že do začátku 20. století, kdy přišly velké mrazy a naprostá většina těch sadů se zničila

až bude pondělí, až se vyspíš, bude líp. Možná jednou, teď asi ne, až všechno špatný pomine. A co ti říkali, že chceš,

stiší a skončí tahle slova. Až si budem lásko bližší, až bude konec a žádné znova, tak si stejně ještě jednou a nenaposledy.

0: Až do konce září jsou v několika městech v Jihočeském kraji a na Vysočině k vidění sochy a plastiky ve veřejném prostoru. Festival umění ve městě se snaží o dialog mezi uměním, městským prostředím a komunitou. Jeho zakladatel a kurátor Michal Trpák nám ozřejmil téma letošního ročníku – křehkost.
1: Reaguje to na nějaké věci, které se dějí v tom veřejném prostoru, ať už je to například křehkost demokracie nebo křehkost ekosystémů, křehkost vztahů. A když se o to nepečuje, tak se to začne rozpadat a hroutit. Plus k tomu máme v Rabenštejnské galerii, kde spolek umění ve městě sídlí, výstavu Studia Syn, které zde představuje skleněné plastiky, takže je to i o křehkosti materiálu.
0: V Jihočeském kraji jsou instalace v Českých Budějovicích, v Hluboké nad Vltavou, v Lipně nad Vltavou a ve Veselí nad Lužnicí. Na Vysočině má festival dějiště v Pelhřimově, ve Své Pravicích a v Horní Cerekvici.
1: Každý rok se té výstavy účastní výtvarníci, kteří už v rámci umění ve městě někdy v minulosti instalovali, protože ten festival letos už je po 19. Ale každý rok také jsou noví výtvarníci, takže vždy to je napříč generacemi, takže jsou tam jako mladí výtvarníci, třeba čerstvě po škole, ale jsou tam i páni profesoři a starší výtvarníci, jako je třeba Jaroslav Rona nebo Čestmír Suška, který má na Budějovickém náměstí dvě velké sochy rytířů.
0: Říká Michal Trpák, zakladatel a jeden ze zúčastněných umělců festivalu umění ve městě. V jeho rámci probíhá i doprovodný program. Soutěže pro veřejnost nebo besedy a komentované prohlídky. Například v městské knihovně Pelhřimov se 15. září od 18 hodin uskuteční beseda s vystavujícími tvůrci.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. V dnešní repríze 218. kola folklorní sedmičky obhajuje vítězství z minulého kola horňácký zpěvák Martin Čambal, který se s pomocí vašich hlasů blíží do elitního klubu muzik a zpěváků Zlatý výběr folklorní sedmičky. Mezi novinkami se představí cymbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem s dívčím sborem Jaderničky. Dudácký festival ve Strakonicích připomene Konrádyho dudácká muzika a nedávný odchod slovenské zpěvačky z oravského regionu Darny Laščijakové uctíme ukázkou z jejího bohatého repertoáru. Poslechněte si folklorní sedmičku dnes večer od 18 hodin a 30 minut a nezapomeňte nám poslat hlas pro vaše favority. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně strávený zbytek víkendu. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Pokračuje řada poprázdninových hudebních akcí a festivalů. Nejbližší pozvánka míří do Velké Bystřice, kde právě probíhá Mezinárodní folklorní festival Lidový rok. Jehož 36. ročník se letos koná 4. až 6. září 2026. Festival pořádá město Velká Bystřice ve spolupráci s folklorním souborem Haná a Hanáckým folklorním spolkem. Festival je zařazen do celoročního cyklu folklorních akcí Hanácký rok v Bystřici. Na malé scéně i v zámeckém amfiteátru se v pořadech v Bystřici na Renko nebo Debe Decké tak bylo vystřídá řada místních i přespolních souborů, například Růže z Českého Krumlova, Hlubina z Ostravy, Košár z Valašského Meziříčí, Ždáničan ze Ždánice. V pořadu zahraničních souborů s názvem Za horama za dolama se představí skupiny z Mexika, Portugalska, Ukrajiny a Slovenska. Podrobný program festivalu najdete na jeho webových stránkách.

S 11. hodinou na Proglasu začíná pořad Barvínek, tentokrát vzdělávání poslepu s Romanem Kabelkou. Tento díl pro vás připravila Alena Rubášová a Natálie Fajtová. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a sobotním odpolednem vás bude provázet Iva Horká.

0: Ahoj holky.
1: Ahoj kluci. Váš oblíbený Barvínek je tu po prázdninách zpět v plné síle.
0: A u jeho poslechu vás dnes vítají Naty
1: a Alča.
0: Doufám, že jste si o prázdninách pořádně odpočinuli. No a teď už se tak trochu těšíte do školy, buď na staré kamarády, anebo třeba i do nového prostředí, kam mnozí z vás po prázdninách nastupujete.
1: A přejeme vám, ať se vám ve škole i mimo ní samozřejmě daří a máte radost ze svých úspěchů, z každého hezky prožitého dne.
0: No a ve školním prostředí se tak trochu budeme pohybovat i dnes v novém dílu Barvínku. A já už vítám našeho dnešního hosta, je to náš milý nevidomý kolega, zvukař pro Glasu Roman Kabelka. Romane, vítej v Barvínku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Dneska se teda budeme zabývat vzděláváním poslepu, tak pojďme na to.
0: Romane, ty už jsi o svém zrakovém postižení mluvil v pořadu Ivy Horké, no ale je docela dost možné, že mnozí posluchači tady tento pořad neslyšeli. Mohl bys nám tedy trošku shrnout, jaký typ zrakového postižení vlastně máš a jak tě to ovlivňuje?
2: Já mám vrozenou takzvanou aniridii, což je chybění duhovky a s tím se pojí světloplachost, ale samozřejmě často právě, když je to vrozené, tak jsou s tím spojené další problémy a u mě je to zvýšený ten oční tlak, což je vlastně zelený zákal a to je věc, která nejvíc asi ohrožuje to vidění, protože to ovlivňuje sítnici, která vlastně degeneruje a ono celé to oko vlastně se chová dost jako nestandardně, takže v mém případě to bylo tak, že jsem relativně viděl dobře, ale kvůli regulaci toho očního tlaku jsem v prvních dvou letech musel absolvovat dvě operace, kdy problém toho tlaku se podařilo vyřešit, ale mělo to vliv na ten zrak, protože ty operace se nepovedly úplně dobře. Takže na to jedno oko jsem přestal vidět a potom, jak jsem rostl v pubertě, tak jsem potom přestal vidět i na to druhé oko. Ale mě to docela ovlivnilo, i když jsem viděl málo na to jedno oko těch 14 let, tak doteďka si věci představuju barevně a je to pro mě taková formativní záležitost, která ve chvíli, kdy jsem potom přestal vidět úplně, tak mě pomáhala a nebyl to zas takový úplný skok, protože ten zrak, který jsem měl do těch 14 let, tak nebyl zas tak dobrý, abych pociťoval nějakou extrémní ztrátu.
1: A začal jsi teda chodit na běžnou základní školu s ostatními dětmi, anebo to už nebylo možné?
2: To nebylo možné, už vlastně když jsem byl v tom batolecím a školkovém věku, tak bylo jasné, že budu muset absolvovat speciální školu. Ono tehdy v 80. letech nebyla ani žádná jiná možnost, jak se vlastně vzdělávat, pokud člověk měl nějaké postižení, než ve specializovaných školách. Takže já jsem nejdřív chodil do školky pro zrakově postižené a potom jsem začal chodit na základní školu pro zrakově postižené.
0: Je potřeba taky zmínit, že ty se vyrůstal v době před počítačovou revolucí, takže tehdy ještě nebylo zdaleka tolik technických vymožeností pro nevidomé děti jako dnes. Tak jak jste se vlastně, co jste používali, jak jste se mohli v tomto ohledu vzdělávat?
2: No už tehdy těch možností bylo relativně dost, hlavně byly specializované pomůcky pro zrakově postižené, ať už to byly různé hmatové knížky. Tehdy právě, že bylo to specializované školství a učitelé byli vzděláváni v tyflopedii a věděli, co ti zrakově postižení žáci potřebují. Takže oni nás systematicky vedli k tomu, aby jsme byli samostatní, aby jsme používali ty pomůcky, které jsme měli, ať už teda jak říkám, ty knížky nebo třeba různé dřevěné modely, to se určitě používalo. Dost věcí se učilo i vlastně z paměti a byl kladen při tom vzdělávání taky důraz třeba na hudební výchovu a na tu prostorovou orientaci, aby se člověk mohl pohybovat jak v domácím prostředí, tak i v prostředí právě školy. Nebylo to tak, že by nevědomí byli pořád někam jako doprovázení. My jsme ten prostor té školy znali velmi dobře a pohybovali jsme se tam prakticky samostatně i tak, jak by se jako úplně nemělo. To znamená bez bílé hole, prostě jsme to měli všechno naučené. Nedokážu teďka úplně popsat, jak. Není to určitě tak, že by to člověk měl nakrokované, že si počítal kroky, ale pohybovali jsme se tam jako velice suverénně.
1: Takže bylo to takové pro vás bezpečné prostředí, kam vás vlastně dovedli rodiče, vysadili třeba před školou, si představuji, a pak se o vás postarali už členové učitelského sboru.
2: Přesně tak to bylo, no.
1: A jak na to vzpomínáš vlastně, na to studium na základní škole?
2: Vzpomínám na to pěkně, jako asi skoro každý na ten dětský věk, pokud člověk neměl nějaké problémy. Já jsem měl to štěstí, že jsem vždycky byl strašně zvídavý a rád jsem se věci učil. A myslím si, že i ti učitelé, kteří tam byli, tak nás v tomto podporovali. Takže já jsem se tam cítil velice dobře a svým způsobem potom i dost sebevědomě, kdy třeba v 8. 9. třídě jsem už s některými učiteli spolupracoval na některých projektech, zkoušeli jsme právě, co se týče prostorové orientace, tak vymýšlet různé vylepšení, jako tehdy mi zapůjčili už první digitální

0: základní školu na začátku těch 90. let a to je doba samozřejmě po sametové revoluci, kdy se sem začaly dostávat technologie ze zahraničí. A to zásadní, co se stalo, bylo, že jeden inženýr z Brna, pan Milan Hudeček, který na začátku 80. let emigroval do Austrálie, tak ve spolupráci s Australskou unií nevidomých vyrobil mikropočítač, tehdy se tomu říkalo mikropočítač, který měl hlasový výstup, neměl obrazovku a neměl ani klávesnici, tu klasickou, ale brailskou klávesnici. Takže počítač opravdu šitý na míru nevidomým, který na svou dobu měl v sobě poměrně moderní technologie a umožňoval úplně převratné věci, to znamená číst si texty, které byly v digitální podobě napsány tím hlasem, si je člověk mohl číst a potom to, co si člověk třeba napsal, tak mohl vytisknout i na normální tiskárně a nechat druhým přečíst, což vlastně nevidomí do té doby dělat nemohli. Já jsem to třeba využíval, že jsem domácí úkoly právě psal na Eurece a tiskl třeba nějaké slohové práce. Oni sice učitelé uměli číst Brailleovo písmo dokonce očima, takže to, co jsme psali, tak nám kontrolovali, ale samozřejmě vždycky bylo příjemnější to takhle vytisknout, zvlášť když jsem ten úkol dopisoval doma, tak to bylo možné takhle udělat. A tento počítač ještě měl další důležitou funkci a to, že šel programovat. Takže člověk se mohl učit programovat a vlastně dělat si programy jen tak pro radost. Třeba vzniklo mnoho různých her, Pexeso, potom různě takové ty textové hry, já nevím, jestli to ještě někdo hraje, že prostě je takový příběh, ten se vám postupně čte a vy říkáte, půjdu teďka na jich, půjdu dveřmi vpravo a podobně. A ono se vždycky něco stane a postupně tím člověk takhle nějak prochází a je to dost zábavné. No.
1: Připomíná mi to dračí doupě.
0: Ano. Ano.
1: Něco takového. Ano, my tady teda máme vlastně na ukázku, ty si, Romane, přinesl Eureku A4. Jmenuje se to tedy Eureka nebo Eureka A4?
0: Plný název je Eureka A4 a to A4 je tam proto, protože kdybyste vzali opravdu A4 papír, tak ten počítač je přesně tak velký. Jo, to je taková trošku zhoda náhod, možná to tak vyšlo, že skutečně je to velké, jak ta složka na ty papíry, samozřejmě tlustší, protože je potřeba do toho napěchovat zejména akumulátor a disketovou jednotku v tehdejší době, což nebyly úplně malá zařízení, ale i přesto váží míň než kde jaký notebook. Má to jenom 1 kilo a na tu baterku tehda to vydrželo 6 hodin, což je neuvěřitelné. To spíš dosahují notebooky, dejme tomu posledních 10-15 let. Předtím to byly spíš jenom parodie na mobilní zařízení, ale Eureka už před těmi 40 lety, teď je to 40 let, co vlastně byla zkonstruovaná, tak už měla tyhle ty parametry. No a právě když se sem na začátku těch 90. let začaly ty Eureky dovážet, on pan Hudeček nabídl, že vytvoří vlastně českou verzi, tak my jsme to přijali právě s povděkem a tenhle počítač je takový blbůvzdorný a zároveň dovede různé experimenty a my jsme prostě ze spolužáky se bavili, co jsme objevili, kde jsme co zapsali do paměti a ten počítač se začal chovat úplně zvláštně a strašně jsme to řešili a tohle si myslím, že ten počítač na to, jak byl jednoduchý a zároveň s ním šlo dělat plno věcí, tak v nás vzbudil zájem o ty počítače a když potom se objevily klasické počítače, já už jsem v 5. třídě získal klasický stolní počítač se skenerem, takže jsem si mohl číst knížky, to byl další jako velký pokrok. tak.
1: Že to byl zhruba rok 95?
0: Ano, v roce 95, takže jsem si mohl číst knížky.

0: A s tímhle počítačem samozřejmě už šlo dělat to, co lidi asi znají. Ale já bych to nechtěl zamluvit, my tu Eureku tady máme, tak si říkám, že by nás Eureka mohla pozdravit.
1: Přesně tak, to jsem taky měla na mysli. Ano, chtěli jsme to navrhnout, tak pojďme na to.
2: Dobrý den, já jsem Eureka a čtyři a tento rok slavím své čtyřicáté narozeniny. Domlouvám se za svůj chýzbuk a nenarodila jsem se v Austrálii.
1: Takže Romane, tebe potom hodně asi posunulo to, že jsi mohl být připojený i na internet. Jak k tomu vlastně došlo?
0: K tomu došlo tak, že v roce 98 jedna z firem, která poskytovala vytáčené připojení k internetu, tak nabídla zdravotně postižením připojení vlastně jenom za telefonní poplatky. Což byla vynikající příležitost a já jsem tehdy toho využil. I vzhledem k tomu, že trošku jsem už o internetu v tom roce 98 něco věděl, protože jsem chodil na kurzy do Tyflo kabinetu, kde byli studenti právě z fakulty informatiky Masarykovy univerzity a na univerzitě samozřejmě se už tehdy internet používal. Takže jsme si tak o tom povídali, jaké jsou tam možnosti, jaké ty prohlížeče se používají a tak. Už tehdy právě se vytvořila na různých diskusních skupinách, e-mailových konferencích poměrně velká skupina zrakově postižených, kteří využili tu stejnou příležitost a to nám taky dost pomohlo si právě sdílet různé poznatky z používání počítačů a zase to byl takový další krok k té akceleraci toho počítačového vědění, což by samo o sobě bylo sice pěkné, ale ono na tom internetu je důležité to, že tam už ty informace sami o sobě na těch webových stránkách jsou vlastně v té digitální podobě a z té digitální podoby už to jde velice jednoduše předat tomu hlasovému výstupu toho počítače a nechat si to prostě přečíst nebo připojit k tomu počítači brailský displej a na něm si to prostě číst. Takže ve chvíli, kdy já jsem měl připojení k internetu, tak jsem si vlastně už mohl číst zprávy, protože už tehdy byly portály, které jako zveřejňovaly aktuální informace. Četl jsem různé takové internetové magazíny, které v té době už byly. Do té doby vlastně pokud člověk chtěl získat informace, tak právě tím nejlepším zdrojem a nejpřirozenějším, dejme tomu v druhé polovině toho 20. století, byl rozhlas. Proto já od malička jsem právě rádio poslouchal a mám k němu takový jako vztah jako zásadní. Ale to, co to právě povýšilo, že člověk nemusel čekat na určitý čas, aby si poslechl nějaký pořad, tak bylo to, že prostě jenom do toho prohlížeče zadal už tehdy známé adresy, které používáme i dnes a četl si tam, co potřeboval.

0: roce 1999 si končil základku, takže bylo na čase se rozhodnout, co dál. A ty ses, Romane, rozhodl pro studium na Biskupském gymnáziu v Brně. Tak by mě moc zajímalo, jak tady na tohle vzpomínáš, proč ses vlastně rozhodl pro to Bigy a jak se ti tam jako nevidomému studovalo.
1: My jsme byli víc jakoby žáků z té základní školy, kteří chtěli studovat už něco víc, takže jsme se dali tak nějak dohromady a věděli jsme, že na Biskupském gymnáziu tu cestu pro nevidomé prošlapal náš starší spolužák Radim Charvát a udělal nám tam velice jako dobré jméno. Takže jsme byli za panem ředitelem a on souhlasil s tím, že nás prostě přijmou. Já tehdy jsem měl ten cíl právě studovat informatiku a to gymnázium je vlastně takový dobrý základ. Já jsem to ještě umocnil tím, že jsem šel na přírodovědnou větev a my jsme byli vlastně integrovaní v těch běžných třídách. V té době tam studovali ještě sluchově postižení studenti, ale ti měli své speciální třídy. My jsme to zvládli s ostatními spolužáky. Ten systém byl jako poměrně jednoduchý, nebo aspoň já to tak vnímám, kdy právě jsem používal na zápisky Eureku, potom teda později už notebook. Měl jsem právě černotiskovou tiskárnu, takže cokoliv jsem mohl hnedka v hodině vytisknout. Matematiku jsem si tehdy psal ještě na Pichtově psacím stroju v Brailově písmu a to jsem paní profesorce potom diktoval ty výsledky. Měli jsme už tehdy vytisknuté třeba do angličtiny učebnice v Brailově písmu, takže jsme mohli s ostatními číst to, co měli. A bylo to vlastně i na těch profesorech, že nám dali tu důvěru, že to zvládnem a že si vlastně řeknem, když budem potřebovat s něčím pomoct, ale jinak v podstatě s námi zacházeli jako s běžnými studenty, což byla výborná jako průprava potom na tu vysokou školu.
0: Takže vám byli oporou a jak vás přijímali ostatní žáci?
1: Ostatní žáci nás přijímali pěkně. Já teda svým způsobem jsem se trošku cítil tak jako vydělen, protože člověk, když dospívá, tak chce prostě být v nějaké partě a podobně. A měl jsem samozřejmě kamarády, s kterými jsem trávil čas, ale cítil jsem, že je tam trošku taková nějaká bariéra, to můžu asi přiznat. A vlastně tak nějak se to srovnalo až v nějakém třeťáku, kdy i mně přijde, že ta naše třída se jako víc stmelila a měli jsme tam ještě profesory, kteří i ve volném čase byli ochotní s námi jako trávit čas. Jako s láskou vzpomínám právě na Zdeňka Papouška, který nás učil na základy společenských věd. Takže potom se to dalo nějak do pořádku, ale ten skok z té základní školy, když jsme tam měli jako plný servis, bych řekl, do toho integrovaného světa nebyl úplně jako jednoduchý.
2: Měl jsi k dispozici nějakého asistenta? Byl tehda běžný systém asistentů?
1: Ne, my jsme vlastně asistenty neměli. Co jsme si zařídili, to jsme měli. Samozřejmě kdykoliv nám bylo k dispozici speciálně pedagogické centrum, které tehdy už fungovalo, ale bylo to tak jako vzdáleně. To znamená, bylo potřeba něco vytisknout, vyřešit nějakou konkrétní situaci právě z dostupnosti těch studijních materiálů, ale nebylo to tak, že by hned teď, když něco potřebujeme, nám byl někdo k dispozici.
0: Jak už tady dneska mnohokrát zaznělo, tak tvým velkým snem bylo studium informatiky, už vlastně od základní školy. Ty jsi tedy se rozhodl pro fakultu informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Jak ses tady na to studium připravoval a jak probíhaly ty přijímací zkoušky?
1: V té době, zase shodou okolností, se otevřelo středisko pro pomoc studentům právě na Masarykově univerzitě a ta informatika bylo to první, co se připravovalo pro přijetí těch studentů. Ten důvod byl jednoduchý, protože právě to středisko vzniklo na fakultě informatiky a takovým pilotním studentem byl zase starší spolužák Marek Susčík, který tím studiem začal už procházet předtím, než jsem se tam dostal já, takže se sbírali zkušenosti, co všechno je potřeba a to středisko už od začátku mělo výborné pracovníky a výborné vybavení, takže už tehdy se začaly tisknout skripta v Braillově písmu i s hmatovými materiály, tisknuté na takzvaném fuser, taková infračervená pícka a potom právě vystoupne to, co je černé. Takže bylo možné kombinovat to Braillovo písmo, tady ty reliefní věci a přesto se ještě tiskl černotisk, takže ten učitel věděl, co na té stránce já si v tom Braillově písmu můžu číst. Takže už tehdy se právě dělali tyhle ty materiály, ale v podstatě, abych se dostal k tomu, jak jsem se připravoval, tak jsem chodil na doučování matematiky a ty přijímací zkoušky probíhaly tím způsobem, že jsem právě dostal zadání vytisknuté v Braillově písmu. Vypracoval jsem nějaký výsledný dokument na počítači s těmi svými výsledky a to potom pracovníci střediska předali na příslušná místa na fakultě a oni to zpracovali tím standardním způsobem. A vlastně to studium potom probíhalo stejně, takže potom, když jsem dělal potom třeba zkoušky, tak některé se dělaly ústně, některé se dělaly takže vlastně vyučující dodal zadání, oni ho transformovali tak, abych já si ho mohl přečíst. Já jsem udělal zase nějak ty výsledky a oni tomu vyučujícímu to zase předali tak, aby to pro něj bylo pochopitelné, protože ten zápis brailský, ať už je na papíře nebo je udělaný v počítači, tak se přece jenom nepodobá tomu, jak vypadá klasicky vytištěná matematika.
2: My jsme ještě nezmínili název toho střediska, je to tedy Teiresias?
1: Ano, přesně to tak. Správně? Ano, Teiresias.
2: Lidé z Teiresiasu ti tedy pomáhali při tom přechodu na vysokou školu a potom i při tom studiu samotném. A ty jsi ale zmiňoval, že i tak to pro tebe bylo poměrně náročné, to studium.
1: Ano, to je pravda, protože je to zase takový posun, kdy člověk se musí naučit zase trošku jinak přemýšlet, musí ty věci, které třeba i předtím jenom vypočítal, tak je teďka musí i nějakým způsobem zdůvodnit a různé ty logické vývody a potom třeba práce s automaty, což je takový koncept, jak vlastně pracují stroje a de facto i počítače, tak to je záležitost, která je i trošku grafická, ale dá se přizpůsobit tak, aby člověk poslepu s tím mohl pracovat a já vždycky jsem si to prostě vzal a přemýšlel jsem, jak bych si to zapsal tak, aby to pro mě bylo srozumitelné, protože byl nějaký doporučený postup, ale svým způsobem potom každý student si to stejně trošku dělal s těmi zkušenosti, které měl třeba z počítači, tak si to dělal po svém, protože i z hlediska třeba těch odečítačů obrazovky, což jsou programy, které zpřístupňují to prostředí na počítači, tak jsou jako různé a je to potom o tom ovládání a o tom, jak člověk je zvyklý ten počítač používat.
2: A taky o nějaké představivosti, není to tak? Mně to přijde, že ty musíš být člověk s ohromnou představivostí.
1: Ano, ano, to je právě to, co jsem říkal úplně na začátku, že vlastně to období, kdy jsem trošku ještě viděl nějaké ty obrysy, tak jsem si ho strašně užíval, jako kdybych asi podvědomně věděl, nevím, že potom už to mít jako nebudu a strašně jsem nasával tady ty vizuální věmy a i teď, když tady sedíme ve studiu u stolu, tak si představuju, že třeba ten stůl je béžový, před sebou mám černý mikrofon s takovou světle hnědou tou ochranou proti větru a podobně. Možná to tak není, ale mě to pomáhá se vlastně zakotvit v tom prostoru.
2: A chtěla jsem se zeptat, bakaláře si tedy dokončil v nějaké standardní době na Masarykově univerzitě, ale do toho už si potom začal i pracovat. Tak vlastně co tě k tomu vedlo?
1: Vedlo mě k tomu to, že jsem byl stále v kontaktu s dalšími nevidomými, které bavili počítače a potom taky s pracovníky Tyflocentra, kteří vlastně zajišťují vzdělávání nevidomých právě v oblasti tady počítačové techniky. A tehdy se naskytla příležitost, že začne právě Tyflocentrum poskytovat konzultace ohledně přístupnosti webu, aby se to prostě dobře s těmi odečítači ty webové stránky četly. A prostě jsme se nějak domluvili, že se do toho zapojím, protože jsem měl samozřejmě ty zkušenosti, kdy s tím internetem jsem začínal už někdy v tom roce 98, takže jsem to znal jak z pohledu uživatele, ale i z ohledu jaksi programátora těch webových stránek, což je jako docela dobrá kombinace. No a když už jsem se tam takhle zapojil, tak jsem začal dělat to, co vlastně mi bylo celkem přirozené, protože jsem to už dělal na základní škole, že jsem začal lidi právě učit, třeba ti, co přišli o zrak, tak jsem je začal učit právě z počítači. No to samozřejmě vyžadovalo i nějaké vzdělání, protože když člověk dělá v organizaci, jako je Tyflocentrum, tak musí být sociálním pracovníkem, nestačí tam jenom ty kompetence, které jsem měl ohledně těch počítačů. Tím pádem jsem ještě k té informatice si přibral studium na pedagogické fakultě, speciální pedagogiku, ale to jsem po nějaké době zjistil i v kombinaci teda s tou informatikou, i v kombinaci s tím, že jako ta práce v tom Tyflocentru mě bavila, tak jsem zjistil, že prostě toho času jako moc nemám a nějak jsem to nezvládal, takže speciální pedagogiku jsem pustil k ledu a soustředil jsem se potom na to získat tu kvalifikaci jiným způsobem, ale i v té době právě už mě moc nebavilo studovat i tu informatiku, protože člověk zjistí, že ta praxe je trošičku o něčem jiném. Ona, ta škola je dobrá v tom, že člověku dá teoretické znalosti, na kterých může jako rozvíjet. To já jsem vždycky jako vnímal, že když jsem potom potřeboval v budoucnosti se třeba učit nové programovací jazyky a podobně, tak ty teoretické znalosti jsou na to výborné, ale pro tu praxi to zas člověk tolik nepotřebuje. A já jsem tehdy chtěl ty lidi učit a chtěl jsem ty weby testovat a bavilo mě to, takže jsem potom už i některé semestry jako vynechával, přerušoval různě to studium, no bylo to dost složité.
0: Ale nakonec se ti stejně podařilo školu dokončit a získal si magisterský titul v roce 2014.
1: Ano, což jako magisterské studium je vlastně na 2 roky, takže si můžete představit, jak to asi jako vypadalo, ale naštěstí jako nějakým zpětným uznáním kreditů a vybráním si magisterské práce, která mě vyloženě sedla, tak se mě to potom podařilo dokončit ve chvíli, kdy jsem tu magisterku dopisoval, tak se nám narodil syn. Je to už nějakých jako 11 let a vůbec si jako neumím představit, jak jako s těmi probdělými nocmi a podobně jsem to jako zvládl všechno dát dohromady, ale podařilo se.
2: Někdy člověk prostě tak nějak jako zabere, jede na nějaké vlně euforie, říká asi, si, jo, asi. To dotáhnu.
0: A zvládne nemožné.
1: Ano.
0: A jak ses vlastně dostal do Proglasu? Protože ty jsi zmiňoval, že rozhlas přece jenom byla tvoje srdeční záležitost. Byl to tvůj sen, nebo to byla spíš náhoda?
1: Náhoda to nebyla, sen to byl. Sen to byl velký, ale já, když už jsem měl hotovou tu školu, tak jsem samozřejmě to chtěl nějak využít a právě, jak jsem mluvil o té své magisterské práci, tak jsem potom na to navázal, začal jsem chodit různě po firmách, jestli bych jako nemohl někde programovat něco podobného a právě jsem narazil na kolegy z firmy Master Internet, kteří tehdy hledali někoho, kdo by postavil nějaké řešení na redakčních systémech. Někteří možná znáte WordPress, což je takový systém na tvorbu webů. A právě ta moje práce byla o tomto, takže já jsem o těch systémech něco věděl a tak jsme si nějak sedli a já jsem tam intenzivně pracoval vlastně až do covidu, kdy potom jsme tu naši spolupráci přeorientovali trošku jinak, zas spíš právě na to testování těch webů a podobně, protože tehdy ta poptávka potom celkem byla. No a za covidu jsem si právě říkal, když jsem si tak promítal ty věci, že vlastně v té informatické branži jsem si za tu relativně krátkou dobu už dokázal asi všechno, co jsem tak jako mohl a cítil jsem, že to programování mě svým způsobem už jako vyčerpává a hledal jsem nějakou novou náplň. A tehdy jsem si právě vzpomněl na to, že vlastně ještě tady ten můj zájem o zvuk a podobně, tehdy jsem to moc neřešil, protože jsem používal programy, které už jako byly svým způsobem zastaralé na zpracování zvuku a podobně. Ale bylo zajímavé, že právě na začátku covidu mě volala kolegyně, která tady tehdy v Proglasu pracovala, Jana Kuklová, a dělala se mnou takový krátký rozhovor a já jsem se tehdy ptal, s čím tady vlastně pracuje. A ona říkala Reaper, tak já jsem si ten Reaper našel a zjistil jsem, že je to software, který je jako dobře přístupný s odečítačem obrazovky. A tak za těch dlouhých dnů za covidu, kdy nebylo co dělat, tak jsem ho tak různě zkoušel, někdy mi to nešlo, protože jsem předtím byl naučený úplně na něco jiného. A potom ve chvíli, kdy právě Jana se svým manželem začali dělat zvukové hry pro mobily, tak potřebovali zpracovat nějaké scénáře namluvené a do toho dát nějaké zvuky a podobně. A tehdy s tím Reaperem jsem už trošku uměl. Takže jsem řekl, že jim s tím pomůžu a dělal jsem to právě v tom Reaperu. A to byla velká škola pro mě ještě se v tom jako zdokonalit a vlastně ověřit si ty postupy, které používám doteďka tady v Proglasu a Jana jednoho dne v době, kdy právě covid už tak nějak končil, tak mě psala, hele, tady Milan Tesař dal na Facebook nějaký oznam, že hledají zvukaře. Já jsem si říkal, no tak já to zkusím. No a tak jsme se domluvili, já jsem tady jako ukazoval, jak právě jsme dělali ty mobilní hry a podobně. A potom jsem tady začal pracovat, no. Splnilo se mě to, co jsem vždycky jako chtěl. Já jsem totiž už s těmi zvuky na počítači začínal v tom roce 98, kdy jsem začal s tím internetem. Tak už tehdy i přes ten telefon se leco z toho webu dalo různě stáhnout, včetně právě různých programů na zpracování zvuku.
2: Tak náš barvínek se pomalu chýlí ke konci. Romane, na závěr, měl bys třeba nějaký vzkaz pro lidi, kteří nás poslouchají, mají třeba nějaké postižení, třeba i zrakové. Co by měli podle tebe vědět, co by jim pomohlo prožít svůj život tak naplno, jak vlastně to dokážeš ty?
1: Určitě se poradit s odborníky, kteří tomu postižení rozumí. Myslím si, že právě v tyflocentrech a ve sjednocených organizacích nevidomých a slabozrakých jsou lidi, kteří tomu za prvé rozumí a za druhé je to baví, ta práce právě s tím postižením, vymýšlet právě ty nové způsoby, ať už toho praktického života, nebo právě i v tom virtuálním prostředí. Protože například já jsem nedávno mluvil s jedním známým, že prostě se potřebují starat o nějakého příbuzného a že to jako nezvládají. A říkal jsem, ale požádali jste si o příspěvek na péči? No, my nevíme, co to je. Jo, ta osvěta jakoby existuje, stát se snaží jakoby propagovat ty věci, které nabízí, ale ne ke všem se to dostane, takže jedna věc je tady ta státní podpora, protože plno těch pomůcek, které vlastně mám a vždycky jsem měl a i ty počítače tehdy před těmi 30 lety vlastně šly z příspěvku státních. Takže kdyby si to člověk musel pořizovat sám, jak je to běžně v zahraničí, ve Spojených státech většinou to jde přes nějaké nadace, tam státní příspěvky vlastně neexistují. Tady to máme velice velkoryse a je to tady jako svým způsobem jako fantastické, co právě, když člověk ví a nechá si poradit v těch specializovaných centrech, tak co si může pořídit, aby ten jeho život byl kvalitnější. Ten příspěvek na ty pomůcky, musí to brát i člověk z toho pohledu, že mu to má zkvalitnit život a najít tu náplň toho života. A není to nic, co by mu mělo jako nějak finančně jako přilepšit, ale ono, když člověk najde tady tohle naplnění, tak potom i vlastně jednodušeji a mnohem radši se integruje do toho běžného života a začne třeba sám jako vydělávat peníze. Nesedí jenom doma a nebere ten invalidní důchod.
2: A zároveň je to možná i o nějaké jakoby vnitřní síle, že? Jako držet se třeba nějakého svého snu, jít si za tím, co člověk chce dělat.
1: Určitě, ale to souvisí, a na to už nemáme prostor, to souvisí prostě i s vírou. Já vlastně jsem tady tou katarzí prošel až ve svých 23 letech, kdy mě asi už trošku v něčem jako ty síly docházely, ale tohle mě znovu jakoby nakoplo, když si člověk uvědomí skutečně, že když člověk má nějaké to přání, tak ono se nemusí splnit hned, ale člověka tím, že na to myslí, tak ho to nějakým způsobem přetváří a on k tomu nějak směřuje. A když ještě ví, že právě může to svěřit Bohu, tak je to strašně osvobozující.
0: My ti, Romane, moc děkujeme za dnešní Prima rozhovor a budeme se těšit určitě na další spolupráci, protože je potřeba podotknout, že spousta našich barvínků vzniká právě díky tobě.
1: Ano.
0: Takže ti moc děkujeme.
1: Není zač a budu se těšit někdy.
2: Přejeme ti, ať se ti i nadále daří a ať prostě tady v Proglasu všichni i díky tobě prospíváme.
0: Hostem dnešního barvínku byl Roman Kabelka.
2: Od mikrofonu se loučí Alča
0: a Naty.
2: Ahoj!

0: Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V příštím vydání Barvínku v úterý 8. září v 17 hodin a 10 minut si představíme další ze základních uměleckých škol. Tentokrát zavítala Tamara Suchánková do Rousínova.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.

V 11 hodin a 53 minut nám na Proglasu hrála a zpívala skupina Jelen a také skupina Hradišťan písničku Miluji tě. Od mikrofonu vás zdraví Iva Horká, která vystřídala kolegu Jošku Javůrka a pobudeme spolu až téměř do 16. hodiny. Budu vás doprovázet vysíláním až do tohoto času. Tak se pojďme podívat na to, co nás dneska čeká. Za chvíli myšlenka na den, která je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Přesně ve 12 nebo krátce po 12 se můžete připojit s námi ke společné modlitbě polední. Budeme se modlit tady živě z brněnského studia. Tak vás srdečně zvu. No a po 12 hodině na vás čeká jako vždycky každý den hudební siesta a dnes pro vás Kateřina Grafová, která tento pořad připravuje, nachystala 4 autory. Bude to Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclerc, Jan Křtitel Vaňhal a Jan Václav Antonín Stamic. A po hudební siestě také pravidelný pořad v sobotu ve 13 hodin a 30 minut na vás čeká knihovnička a protože začala škola, tak jsme pro vás připravili reprízu pořadu z roku 2024 na téma Škola a výchova dětí. O dalším programu vás potom seznámím v průběhu vysílání. Tak vám přeji krásný a ničím nerušený poslech.

0: Po Raduze, která nám zaspívala písničku, přichází čas na myšlenku na den. A ta je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů.
1: Co s tím? Nejhorší je, když se snažím kriticky myslet, na něco přijdu a jsem pyšná, že jsem na to kápla. Tak ráda bych se svým ostrým postřehem vytáhla a pomohla nějakému nebožákovi v jeho růstu. Vím však velmi dobře, že to nemohu udělat. Nedokážu své skvostné postřehy sdělit s láskou. Je to proto, že mě ten člověk štve nebo nějak provokuje. Mohu mít i nějakou jinou překážku ve vztahu k němu a ta vylučuje můj laskavý přístup. I kdybych měla stokrát pravdu, není mi to nic platné. Nechci být kritizující, chci být kritická. A to, jak už víme, je dost velký rozdíl. Co s tím? Nejlépe se mi osvědčilo nic neříkat. Zranění na duši mohu způsobit i nevědomky. Tak vědomému necitlivému přístupu se chci určitě vyhnout. Neznamená to, že se vzdávám kritického myšlení a stávám se nekritickou nebo neupřímnou, protože nic neříkám. Znamená to, že počkám, až se můj vztah změní. No a on se sám od sebe nezmění, to já proto musím něco udělat. Neznám nic lepšího, než se za toho člověka modlit, žehnat mu, no a možná se s ním také blíže seznámit. To všechno dohromady mi pomůže mít ho ráda. Když se za někoho modlím, vždycky ho mám pak ráda. Nevím, jak se to děje, ale je to tak. Se změněným postojem můžu dotyčnému člověku sdělit své postřehy, ale už to bude jiné. Já budu jiná. A pak také může být jiná jeho reakce. Ono to může někdy docela trvat. Jenže v ničem jiném se nám trpělivost tak nevyplatí, jako v podobných případech. Věřte mi. Můžete získat vřelé přátelství a stát se důležitým motivátorem pro život někoho jiného. A to za to stojí.

0: Dobré sobotní poledne z Proglasu, milí posluchači. Přijměte nyní naše pozvání ke společné modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatá Terezo z Kalkaty,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Milí posluchači, a já vás nyní zvu k poslechu hudební siesty. Ta nám dnes nabídne výběr z děl významných představitelů barokní a klasicistní hudby. Jako první zazní koncert pro flétnu D-dur od Antonia Vivaldiho. Solo na flétnu hraje Béla Drahoš a doprovází Symfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť.

Dnešní hudební siestu na Proglasu zahájil koncert pro flétnu D-dur od Antonia Vivaldiho. Solo na flétnu jsme slyšeli od flétnisty, který se jmenuje Béla Drahoš, a jeho doprovázela symfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť. A nyní uslyšíme tři sonáty skladatele Jean-Marie Leclerc. A konkrétně to bude první sonáta pro smyčce opus 4 číslo 1 D-moll. Solo nám bude hrát špičkový britský čembalista a varhaník a odborník na starou hudbu a taktéž spoluzakladatel známého souboru The Purcell Quartet. A ten nám zahraje ve složení Catherine McIntosh, Catherine Weiss, Richard Busby a Robert Woolley.

V hudební siestě na Proglasu dozněla první ze tří sonát Jean-Marie Leclerc. A konkrétně to byla sonáta pro smyčce opus 4 číslo 1 D moll. Solo hrál špičkový britský čembalista a varhaník a odborník na starou hudbu a také spoluzakladatel známého souboru The Purcell Quartet Robert Woolley. Doprovázel ho soubor The Purcell Quartet, jak už jsem zmínila, ve složení Catherine McIntosh, Catherine Weiss, Richard Busby a Robert Woolley. A od stejného skladatele budou následovat ještě dvě sonáty. První z nich bude sonáta pro smyčce opus 4 číslo 2 B dur a třetí sonáta pro smyčce opus 4 číslo 3 D moll. Opět uslyšíme solo od Roberta Woolleyho a doprovázet ho bude The Purcell Quartet ve složení, jak už jsem říkala, znovu zopakuji, Catherine McIntosh, Catherine Weiss, Richard Busby a Robert Woolley.

Ve druhé části dnešní hudební siesty na Proglasu jsme poslouchali tři sonáty skladatele Jean-Marie Leclerc. Konkrétně to byla sonáta pro smyčce opus 4 číslo 1 D mol, dále číslo 2 B dur a číslo 3 D mol. Solo hrál Robert Woolley, špičkový britský čembalista a varhaník, odborník na starou hudbu, který v roce 1984 spoluzaložil známý soubor The Purcell Quartet. A právě tento soubor ho doprovázel v těchto třech sonátách ve složení. Catherine McIntosh, Catherine Weiss, Richard Busby a také hrál Robert Woolley. No a nyní my pokračujeme koncertem pro violu a orchestr C-dur od Jana Křtitele Vaňhala. Solo na violu nám zahraje Josef Suk a bude ho doprovázet Sukův komorní orchestr.

Právě dozněl koncert pro violu a orchestr C-dur od Jana Křtitele Vaňhala. Solo na violu hrál Josef Suk a doprovázel ho Sukův komorní orchestr. A dnešní hudební siestu na Proglasu uzavře symfonie S-dur opus 4 číslo 6, kterou zkomponoval Jan Václav Antonín Stamic. A tuto symfonii bude hrát severský komorní orchestr pod taktovkou Nicholse Worda.

Krátce před půl druhou v sobotu uzavřela hudební siestu symfonie Esdur opus 4 číslo 6 od Jana Václava Antonína Stamice. Slyšeli jsme ji v podání Severského komorního orchestru pod taktovkou Nicholse Worda. A zítra se v hudební siestě ve 12:05 můžete těšit na skladby Antonína Dvořáka. Od něho uslyšíme slovanský tanec číslo 1 C dur opus 46, dále potom koncert pro klavír a orchestr G mol opus 33 a na závěr symfonii číslo 8 G dur opus 88.

Bylo právě 13 hodin a 30 minut, stále ladíte Rádio Proglas a vysíláním vás provází Iva Horká. Prožíváme dnes sobotu 5. září 2026, je Mezinárodní den charity. A právě před 29 roky totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře Klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Památka svaté Terezie z Kalkaty, kanonizované před 10 lety, je v katolické církvi. A ta také dnes připomíná i mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktorina, biskupa z Petau na Drávě, současného slovinského města Ptuj, snad prvního vykladatele Bible na západě. V občanském kalendáři má svátek Boris. Jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje s celým světem za mír, podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A ještě, co nám říká pranostika k dnešnímu dni nebo vůbec k celému měsíci. Svítí-li slunce v září, radují se hospodáři. Tak doufejme, že to tak bude. A my pokračujeme v dnešním programu a samozřejmě je krátce po 2:30, já už jsem vám to slíbila dopoledne, tak svůj slib držím a je tu pro vás knihovnička. Reprizujeme ji z roku 2024, protože je na téma škola a výchova dětí a právě máme začátek školního roku, tak proto jsme zvolili tento díl. Tak příjemný poslech.

Se začátkem školního roku, ale samozřejmě i kdykoliv v jeho průběhu či mimo něj, můžete, milí posluchači, sáhnout po knihách na téma škola a výchova dětí z nakladatelství Grada. V tomto díle knihovničky, kterým vás provází Iva Horká, vám představíme knihy Hry pro rozvoj čtení s podtitulem Od batolete pro školáka, dále knihu Výchova neprůbojných a uzavřených dětí či Rozvoj dětské řeči. Posledně jmenovanou publikaci napsala česká autorka Zuzana Pospíšilová, která je dokonce rekordmankou v počtu vydaných knih a držitelkou českého rekordu. Paní Pospíšilová vydala více než 283 převážně dětských knih. Pro rodiče je pak určena kniha Digitální rodičovství. S pomocí ní si vybudujete zdravý přístup k digitální zodpovědnosti. Odměnou vám budou spokojenější vztahy v rodině a méně stresu díky bezpečnějšímu používání technologií. A po škole je čas na odpočinek, a to třeba při čtení knížečky Havířské štěstí anebo Kouzelná třída v knihovně. Posledně jmenovaná, tak v té Víla Jasmína totiž opět kouzlí. A tentokrát se společně s Kouzelnou třídou vydává na jedno z nejúžasnějších míst na světě, do knihovny. Tak pojďme si představit první knihu Hry pro rozvoj čtení. Autorkou je Lenka Teodora Ficová. Tušíte, kdy se u dítěte začínají rozvíjet předpoklady pro to, aby z něho nebo z ní vyrostl zdatný čtenář? Pokud hádáte předškolní věk nebo dokonce první třídu, tak jste na omylu. Pojďme se společně pěkně po pořádku podívat na to, co takový budoucí čtenář potřebuje k úspěchu. Kniha Hry na rozvoj čtení vás odlehčeným způsobem provede všemi rovinami a zákoutími čtenářství. Na příkladech uvidíte, co všechno zahrnuje takzvaná čtenářská gramotnost a jaké nesnáze mohou nastat, pokud dítěti neposkytneme všechny potřebné podněty, aby z něj vyrostl čtenář. A aby to nebylo jen takové čtení o čtení, představíme si pěknou řádku her a pracovních listů, s jejichž pomocí rozvoj dovedností potřebných pro čtení u svého dítěte podpoříte. Raz, dva. Druhá kniha Výchova neprůbojných a uzavřených dětí, její autorkou je Markéta Schwamberg-Schauerová. Je k dispozici jak tištěná kniha, tak e-kniha. A myslím si, že držíte v rukou toho nejlepšího rádce pro práci s neprůbojnými a uzavřenými dětmi. Na úvod vás kniha zasvětí do projevů dětí od nejútlejšího věku až po období školní docházky. Vysvětlí, jaké jsou příčiny uzavřenosti a popíše její důsledky, mezi které může patřit i neúspěšnost ve škole, a to také v případě dětí talentovaných či nadaných. Dále se dozvíte, jak podchytit varovné signály, jakým způsobem s dítětem pracovat, jak ho vzdělávat, vychovávat a respektovat. Publikace zároveň poskytuje přehled možností školního vzdělávání a technik podpory rozvoje neprůbojných a uzavřených dětí. Nedílnou součástí jsou také příklady z praxe. A k této knize přidávám jednu recenzi. U čeho mé srdce dětského psychologa prahnoucího po inspiraci několikrát zaplesalo, byla v knize předkládaná pokladnice technik, her a dalších aktivit k rozvoji žádoucích kompetencí, psychické odolnosti a k podpoře vnímané sebeúčinnosti. Kniha se celkově z velké míry zaměřuje na fungování dítěte ve školních zařízeních. Řada technik a cvičení je ovšem zacílena na trénink rozvoje zdravé průbojnosti,
v rámci rodiny. Tento rádce pro práci s neprůbojnými a uzavřenými dětmi by tak neměl uniknout všem, kteří s méně průbojnými dětmi pracují či na ně výchovně působí, ať už jde o rodiče, pedagogy, ale třeba i dětské psychology, táborové vedoucí a podobně. Věřím, že si každý může odnést svůj díl inspirace. Celou recenzi můžete najít na webu časopis.agora.cz. Třetí knihou je Rozvoj dětské řeči. Tuto publikaci napsala česká autorka Zuzana Pospíšilová, která je dokonce rekordmankou v počtu vydaných knih a držitelka českého rekordu. Jak už jsem zmínila v úvodu, paní Pospíšilová vydala více než 283 převážně dětských knih. Ale nyní k její knize Rozvoj dětské řeči s podtitulem Aktivity s básničkami. Publikace odpovídá na otázky, jak vlastně probíhá vývoj jednotlivých schopností a co by mělo dítě umět v určitých fázích svého života. Jak můžeme dovednosti svých dětí stále rozvíjet? Kniha přináší mnoho užitečných rad i nápadů na aktivity, jak tvořivým způsobem pracovat se slovy, říkánkami, básněmi a veršíky, které podpoří rozvoj řečových schopností u dětí. A přichází kniha, která je určena pro rodiče zejména. Z anglického originálu přeložila Lenka Štěpáníková a kniha se jmenuje Digitální rodičovství. Cítíte se doma zahlceni digitálními technologiemi? Máte strach o své děti? Co se jim může stát ve virtuálním světě? Tato kniha přináší tři zásady digitálního rodičovství pro tři věkové kategorie dětí. Jde o osvědčený postup využívaný tisíci rodiči. Jako rodiče se mnohdy nepotýkáme jenom s nedostatečnou znalostí moderních technologií, ale také s nesprávným pochopením vývojových fází svých dětí. V důsledku toho můžeme na děti klást nereálná očekávání. Přístup dětí k technologiím se s věkem proměňuje úměrně s tím, jak se vyvíjí jejich mozek. Co funguje u třiletého dítěte, rozhodně nebude mít úspěch u teenagera. S pomocí této knihy si vybudujete zdravý přístup k digitální zodpovědnosti. Odměnou vám budou spokojenější vztahy v rodině a méně stresu díky bezpečnějšímu používání technologií. Přestaňte s technologiemi bojovat, přijměte je a naučte se je využívat co možná nejlepším způsobem a staňte se tak sebevědomými a nebojácnými digitálními rodiči. Tuto knihu z anglického originálu přeložila Lenka Štěpáníková, vydalo ji také samozřejmě nakladatelství Grada. No a my si z této knihy přečteme ukázku. Je to kapitola Vliv vrstevníků a jsou to pravidla pro věkovou skupinu dětí od 8 do 13 let. Rodiče musí znát hesla k veškerým účtům, které si jejich potomek zakládá na sociálních sítích. Druhé pravidlo – žádné online nákupy bez svolení rodičů. Třetí pravidlo – digitální zařízení se před spaním vypínají. Čtvrté pravidlo – nejméně hodinu před spaním se žádná digitální zařízení nepoužívají. Za páté – rodiče vědí o všech online přátelích. Za šesté, žádné sdílení osobních informací s lidmi online. Další pravidlo, dítě si zakládá online účty pouze za asistence rodičů. A posledním pravidlem je to, jestliže dítě dělá úkol online, má otevřenou pouze jednu záložku. No a možná jste se vy jako rodiče setkali s otázkou, kdy pořídit svému dítěti první telefon. Tak se podíváme, co říká kniha Digitální rodičovství na stránce 65, první telefon. Bitva zlého rodiče s preadolescentem silně ovlivňovaným vrstevníky se obvykle prvně rozhoří ohledně pořízení prvního telefonu. Ve chvíli, kdy děti v 8 letech vstupují do fáze řiďte a usměrňujte, má svůj smartphone pouze 20% z nich, jak uvádí zpráva.
z roku 2019. Do doby, než tuto fázi ve 13 letech opouští, už vlastní telefon většina z nich, kolem 72%, má. Tento poměr se v posledních letech rapidně mění, protože ještě v roce 2015 uváděla většina dětí z věkové skupiny Tweens, že nikdy neměla svůj vlastní telefon. Nyní, po pouhých několika letech, se vaše dítě rozhlédne po třídě a uvidí, že stále další a další spolužáci přicházejí se z brusu novými telefony. Když tedy nastane ten nevyhnutelný okamžik, když se dítě zeptá, a kdy už dostanu svůj vlastní telefon, tak rodič by měl zareagovat otázkou: a na co ho potřebuješ? A nyní vám kniha nabízí několik otázek, které byste měli položit svému potomkovi, jakmile se začne dožadovat vlastního mobilního telefonu. Můžete se ho zeptat: proč potřebuješ mobilní telefon? Kteří tvoji kamarádi ho mají? A nemohl bys prozatím používat mamčin nebo taťkův telefon? K čemu budeš svůj telefon používat? A nebo co je tím hlavním důvodem, proč po něm tak toužíš? Vaše dítě by mělo předvést, že se na telefonu umí chovat zodpovědně, než mu povolíte větší svobodu. Tak to byla ukázka z knihy Digitální rodičovství. No a my se ještě na závěr podíváme na knížky, které jsou takové volnočasové, samozřejmě nejenom do školy chodí děti, ale také si rádi čtou pohádky a podobně. Takže my tady máme jednu knížku, která se jmenuje Havířské štěstí. Napsala ji Sandra Dražilová Zlámalová a my se podíváme, o čem tato kniha je. Představte si svět, kde svatá Barbora a svatý Prokop, ochránci havířů, nejsou jen strážci, ale také věční rivalové. Každý den mezi nimi probíhají hádky, až jednou Radegast, mocný bůh slunce, ztratí trpělivost. Rozhodne se je poslat mezi lidi, aby se něco naučili. Co asi může následovat? Mezitím dva havíři, Broňa a Janek, nerozluční přátelé, dostanou úkol dolovat pod samotnou horou Radhošť. Tato hora je opředena pověstmi o pokladu bájného loupežníka Ondráše, jenže tam dole ve stínech chodeb se skrývá něco temného a nebezpečného. Svatá Barbora se musí postavit výzvě a zachránit havíře před zlým šotkem Zlotřilem, který číhá ve tmě. Podaří se jí to včas? Čeká vás napínavé dobrodružství plné spletitých chodeb, hledání pokladu a opravdového přátelství. A možná s pomocí svatého Prokopa objevíte, co skutečně havířské štěstí opravdu znamená. No a ještě jednu knížku na volný čas pro děti a tu napsala Zuzana Pospíšilová, takže ještě jednou se setkáme se autorkou, která je rekordmankou ve vydávání knih. A tato knížka se jmenuje Kouzelná třída v knihovně. Bílá jasmína opět kouzlí, tentokrát se společně s kouzelnou třídou vydává na jedno z nejúžasnějších míst na světě, a to do knihovny. Tam užívají příběhy plné smíchu, dojetí, zábavy a moudrosti. Kde jinde byste našli tolik skvělých dobrodružství na jednom místě? Čekají na vás vílí čáry, nečekaná překvapení a tajemné záhady. Podaří se dětem vyřešit záludné hádanky a najít ztracené klíče od knihovny? No tak to se připravte na cestu plnou fantazie a objevů. A to je pro dnešek z knihovničky na začátek školního roku všechno. Připravila ji pro vás Iva Horká a představili jsme knihy z nakladatelství Grada.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu ve 13 hodin a 30 minut. Pro příští knihovničku v sobotu 12. září ve 13.30 si pro vás Nikola Samcová připravila představení knihy Jak rozvracet církev, rady zkušeného ďábla pro 21. století. Humorně laděné dílo Davida Nováka, kazatele, teologa a předsedy Rady církve bratrské, je inspirováno dnes již klasickým dílem Rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise. Autor se snaží s nadsázkou poukázat na aktuální problémy dnešních křesťanů. Publikaci napsal už před pár lety. V minulém roce se však kniha dočkala razantního přepracování a rozšíření, a to zejména o aktuální problémy, se kterými se čtenář může ztotožnit. A je 13 hodin 47 minut a pokračujeme v dnešním programu dále a je pro vás připravena Filmana Talks.
1: Vítáme vás u dalšího dílu Filmana Talks, tentokrát speciální k našemu novému seriálu Pěšáci víry.
2: Filmana Talks, pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Jedním z hostů je Juraj, náš kolega, a hlavně střihač tohoto seriálu, některých dílů. A Juraj, vítáme tě a řekni nám, jaký je rozdíl mezi střihem hraného filmu a dokumentárního filmu? Je v tom nějaký rozdíl?
3: Žádný, ale ne. A vďaka Honza, že tu takto můžem být a zároveň o tom rozprávat. Je určitě rozdíl velký, respektive bol možno, alebo tak, že v minulom čase poviem, že bol veľký rozdiel, že sa naozaj dokumentárny film snímal, takže sa zachytávala za tá realita a pri tom hranom je to vlastne v podstate všetko akoby vymyslené, možno na základe nejakých skutočných udalostí sa vytvorí scenár a tak sa vlastne tvorí, ale v dnešnej dobe sa to už ako docela vlastne prepája, že je to taký ako hybrid, že dokument je niekedy viac hraný, hraný je viac nejaký dokument, pretože sa v hranom viac improvizuje a naopak v tom dokumentárnom sa možno viac nahrávajú nejaké hrané pasáže.
1: Takže by sme teda to vzali přímo na ty pěšáky, ktorí byli natáčení spíš tým ako bežným dokumentárnym spôsobem?
3: Bolo to presne tak, bolo to bežným dokumentárnym spôsobom a vlastne u pěšákoch tak tam tam sa vlastne snímali, väčšinou boli ako, ja neviem, približne 3-4 natáčacie dni a snímala sa tá realita väčšinou dvoma kameramanmi a riadená ako režisérom a vlastne bolo to zachytávanie tej reality toho, čo sa konkrétne dialo na tých miestach.
1: Uh-huh. Dokážeš říct, ktorý díl z tých nových ťa baví vlastne nejvíc, nebo ktorý ti nejak ťa nejvíc zaujalo, zachytilo?
3: Uh-huh. Tak každý ten diel má niečo do seba, tak to asi by som to povedal, ale popravde, keď sa ako pozriem na práve diel o kuchárovi, Petrovi Kuchárovi, misionárovi a Alene, ktorá tam na Šalamových ostrovoch bola s ním, dobrovoľnička, tak to mi ako príde, možno tým, že to je ako slovenský diel, tak mi to príde ako také asi najviac.
1: Rozumíš tomu asi nejlím ze všech těch dílů.
3: Dalo by se povedať. Tým, že je tam je tá africká, alebo ako tá vlastne kultúra vlastne iná, pesničky, ktoré sú veľmi rytmické, tak
1: ja som poslouchal z druhé kanceláře, jak se to stříhalo, úplne neuvěřitelná hudba tam je, to je fakt skvělý. Chceme s tou udělat ideálně soundtrack.
3: Dúfam, že vznikne nejaký remix, ale vlastne to mi príde ako fakt aj fakt z toho duchovného hľadiska tým, že sa rozhodnú, ale možno zrovna Peter bol tam ako poslaný, ale že ide sa ako niekam do neznáma a vlastne tam doniesť to kresťanstvo, kde to možno ešte ako, že sú nejaké tie základy, ale nejak to možno uchopiť, tak to mi ako prišlo asi aj to vzdialenosťou najzaujímavejšie.
1: Uh-huh. A nieco z jakéhokoliv dílu, co ti ako fakt nějaká myšlenka, která tě duchovně zaujala, zasáhla?
3: Nemám jako konkrétnou asi myšlenku, ale fakt mám jako
1: nebo baví. Příběh, nebo moment.
3: Jasné. Tak příběh určitě Rudolf Maroš, to jako on sa zase individuálně sa venuje ľuďom, ktorí buď boli závislí, alebo sú závislí, sú na na pokraji vlastne spoločnosti, tak on sa ich snaží ako zobrať do náručí a naozaj je tá šanca po náruka, ako sa tam o tom hovorí a vlastne tá, tá organizácia sa nejako spomína, tak to mi ako prišlo, že tiež ako veľmi inšpiratívne, že tak dokáže sa celý odovzdať.
1: Mne vlastne ako hrozne zaujala jako motto nebo myšlenka toho, hned toho prvního dílu, který už teda premiéru má za sebou, ale že život křesťana je jediným evangeliem, který jako dneska lidi čtou. Je to úplně jako extrémně pravdivý, že všichni se na nás dívají, jo, on chodí do kostela, tak jak se chová, co dělá. Že to je vlastně jako, z toho málo kdy uvědomujeme, jak moc vlastně jsme na očích a jak moc teda jsme my ti, kteří tu zprávu o tom Ježíši, o té víře jako předávají jenom tím, co dělají. Takže to třeba jako je to drobnost, ale vlastně jako tohle mě jako dost dosáhlo. A nutí mě to nad tím vlastně jako přemýšlet.
3: A ta skromnost otca Ivana, čiž jako vlastně fascinující sama o sebe. Takže...
1: Právě, že to vlastně jako spolu jako už se souvisí. Jen taková spíš zajímavost, dokážeš říct, kolik bylo třeba materiálu, hodin nebo giga, něčeho na jeden díl z toho seriálu. Plus minus, ono to je každý díl asi jinak.
3: Já to tak jako tuto otázku dostanu docela často, či už přesně na premiérách, kde se potom vznikne nějaká diskusia a tak. A ťažko se to jako vlastně počítá, keďže nahrává se samostatně zvuk, nahrávají se vlastně jakoby ty udalosti na dvě kamery většinou, takže to sekvenčné snímaně. Ale keď som to ako nejak tak počítal a sú to približne tie 3-4 natáčacie dni, tak to vychádza tak na približne asi 28 hodín čistého natočeného materiálu, z ktorého potom vlastne vznikne ako fakt, že nejaká 30-ka. Tak je to celkom zaujímavé potom, mm-hmm. jak to treba byť, aby to bolo na...
1: Je hodne odpadu.
3: Ale zase není, že všetko sa musí nejako prejsť, alebo nič nepríde na vníveč, jak sa mm-hmm. hovorí, takže keď nejako niečo chýba, tak naopak sú potom nejaké možnosti, viaceré varianty, ako sa ako to doplniť. Takže tých 30 hodín je, alebo 28 je podľa mňa správne, že sa takto točí. Lebo to je proste dokument a zachycáva sa tá realita, takže súvisí to s tým.
1: A proč bys v krátkosti ten seriál ako doporučil niekomu, nebo komu bys ho doporučil? Mm-hmm.
3: Ja možno odpoviem, že prečo by som ho odporučil a možno to, že komu. Mne ako strašne vlastne baví na tom samotnom seriáli, že naozaj ukazujeme ľudí, ktorých nie je na prvú vidno, ktorí naozaj, ako sme sa bavili o tej skromnosti, že sú to tí piešáci víry, ktorí si proste každý ten krok ako nejak vydúpávajú a kráčajú a proste na tom svojom možno ako mieste, tam, kde sa ako zrovna nachádzajú. Ale nemusia o tom vlastne keby nejak veľmi hovoriť, lebo samo to o sebe hovorí, ale práve ten film slúži pekne na to, alebo my ten seriál vlastne, ako sme teraz vytvorili, že vlastne ukážeme práve takých ľudí, ktorí naozaj robia tie veľké činy malými krokmi, ale keď to pomôže jednému človeku, tak to je to najviac.
1: Moc díky. Díky vám, že ste si dívali. Zveme vás ke sledování celého seriálu Pěšáci víry a děkujeme, že se díváte.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Je právě 14 hodin, posloucháte Proglas a vysíláním vás provází Iva Horká. Prožíváme sobotu 5. září, Mezinárodní den charity. Vyhlašuje ho OSN na počest matky Terezy z Kalkaty, zesnulé právě před 29 lety. Nevím přesně, jaké to bude v nebi. Vím však, že až zemřeme a přijde okamžik, kdy nás Bůh bude soudit, nebude se ptát, kolik dobrých věcí si v životě udělal, ale zeptá se, kolik lásky si vložil do toho, co sdělal. To říkala svatá Terezie z Kalkaty, jejíž památka je dnes i v katolické církvi. Indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionáře klásky a nositelka Nobelovy ceny za mír se stala patronkou nezištné lásky. Papež František v čase její kanonizace před 10 lety přes sociální síť vzkázal: nosme v srdci úsměv matky Terezy a darujme ho těm, které potkáváme na cestě. Své kněze Vladimíra Petřeka a Václava Čikla, laiky Jan Zonevenda, Václava Ornesta a Karla Loudu s rodinami a s dalšími věřícími, které popravili nacisté kvůli atentátu na Heydricha, oslavuje dnes pravoslavná církev jako svaté novomučedníky české. V červenci 1942 v pražském katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje poskytli úkryt hrdinům odboje, strůjcům útoku proti přednímu muži Hitlerovy tyranie. Podle katolického kalendáře připomínáme i znalce řečtiny a latiny a údajně prvního vykladatele Bible na západě, mučedníka z počátku 4. století, svatého Viktorina, biskupa ze slovinského města Ptuj, tehdejšího Petau na Drávě. Ptuj je titulárním stolcem českobudějovického pomocného biskupa Pavla Posáda. Tak to byla první část z dnešního kalendáře a posílám vám další písničku a po ní se podíváme do druhé části dnešního kalendária. A písnička se jmenuje Slunce, tak příjemný poslech.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co to bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávora, ale dobrá možnost není. Nad hlavou pořád bude slunce jasně zářit a špičky hor mrazivý vítr objímat. Z dalekých zemí do stodol vlaštovky přiletí a prošvitoří celý širý kraj. Na nebi hejno bílých hus proletí na pozdrav

budem opravdově spolu normálně si povídat. Budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat. Budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné. Budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci. Kazeťák, rozbité koleno, první cigáro u kompostu a babičiny dorty. Výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz. A než se nadějem, budem radovat se spolu. Nad hlavou pořád bude slunce jasně zářit a špičky hor mrazivý vítr objímat. Z dalekých zemí do stodol vlaštovky přiletí.

Na dnešek připadá i 150. výročí narození zakladatele tuzemského skautingu, učitele Antonína Benjamina Svojsíka. Od něj pochází výrok jednou skautem, navždy skautem. Vysvětloval, že útěk skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, tedy tam, kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a všeobnovující mocí. Zemřel v roce 1938. Děkujeme a pracujeme na tom, aby skauting v Česku nadále rostl a přinášel radost 10 000 holek a kluků, napsali ve vzpomínce na Antonína Benjamina Svojsíka jeho současní následovníci.

začne se vkrádat. Písničku Vzpomínám zahrála a zaspívala skupina z Jihlavy, která si říká Rendezvous. Solo zpívala Jana Lindl. A my se podíváme do dnešního kalendária na to, kdo slaví či slavil narozeniny. 52. narozeniny slaví novinář a někdejší humanitární pracovník Josef Pazderka, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, jehož zprávy můžete pravidelně slyšet i na Proglasu. Zrovna třeba dnes, bude to za hodinu, v 15 hodin budeme přebírat zprávy z Českého rozhlasu. 78 let se dožívá herec divadla Y Pavel Nový. Osmdesátiny slaví mistr sociálního dokumentu, dokumentární fotograf, profesor Jindřich Štrajt. Za nejdůležitější na světě vedle zdraví označil lásku a svobodu. Po mnoha letech fotografování jsem si řekl, že už budu dělat jen takové projekty, které řeší společenský problém, o němž se nemluví, před nímž společnost zavírá oči, řekl před časem mistr sociálního dokumentu Jindřich Štrajt. V občanském kalendáři má dnes svátek Boris. Jméno zřejmě slovanského původu znamená ten, kdo bojuje s celým světem za mír, nebo také podněcuje svět, případně ten, kdo se proslavil bojem. A podle pranostiky svítí-li slunce v září, radují se hospodáři. Tak si přejme vlídné zářijové slunce a potěšení i užitek z úrody.

0: Tak to byl Peter Lipa a písnička Někde som čítal.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: Jak zvládnout cestu do školy bezpečně? I na to se zaměří rodinná akce Bezpečná cesta do školy. Koná se zítra, tedy 6. září, v Olomouckém parku na Flóře. Od 10 hodin čeká u pavilonu H návštěvníky program zaměřený na bezpečný pohyb dětí i možnosti trávení volného času. Součástí bude tradiční veletrh volnočasových aktivit. Akci pořádá nadace Bezpečná Olomouc, více za pořadatele Kristina Mechias.
2: To akce již tradičně nabízí prezentaci integrovaného záchranného systému. Několik let také prezentaci široké nabídky volnočasových aktivit. Tím hlavním cílem této akce je bezpečná cesta dětí do školy. Takže celá akce je zaměřena vlastně na tu tematiku bezpečnosti v rámci cesty do školy, jak v rámci dopravních prostředků, tak běžné bezpečnosti. Děti jsou tam upozorňovány na situace, které mohou nastat. Z týče programu má každá ta složka toho integrovaného záchranného systému prezentaci, jak aktivní na místě, to znamená formou různých stanovišť, kde je předváděna technika daného integrovaného záchranného systému, tak ať je to sanitka a všechny součástí té sanitky, tak je to taky potom ta aktivní ukázka té první pomoci, která se tam prezentuje. Co se týče městské policie a policie České republiky,

0: tak sú to zase rôzne vybavenie týchto složiek, to znamená auta, motorky, očistky prstu, opilecké brýle, je tam toho opravdu spousta. A co se týče hasičského záchranného sboru, tak také, plus tam vlastně jsou hasičské vozy, které mohou děti i dospělí projít, vyzkoušet si na nich různé věci. A součástí programu je potom aktivní ukázka havárie, vyprošťování havarovaného toho vozidla, je tam zásah jak záchranné služby, tak vlastně hasičů.
1: K největším lákadlům programu patří olympiáda o zajímavé ceny. Pokračuje za organizátory Kristina Mechias.
0: Ta olympiáda spočívá v tom, že každý ten účastník projde soutěžní stanoviště. Stanoviště jsou jak v rámci integrovaného záchranného systému s úkoly, tak potom v rámci těch volnočasových prezentací, které tam jsou. A po splnění účastníci odevzdávají kartičku na stanovišti. Už za to, že to vyplní ty úkoly, tak dostávají krásná trička a další krásné dárečky. A ta jejich kartička jde do slosování potom o krásné ceny. Ty ceny jsou směřovány na volnočasové aktivity pro celou rodinu. Snažíme se, abychom přáli těm rodinám krásné zážitky, takže ať je to zoo Lešná ve Zlíně, dinoparky, krokodýlky, akvaparky, kina, zoo Olomouc a další velice zajímavé aktivity. A taky tu olympiádu máme vlastně rozdělenou na dvě losování, jedno dopolední a jedno odpolední, aby se dostalo na všechny.

0: Písničku Ale moje srdce nám dospívala Markéta Zdeňková. Varhaní koncert u příležitosti 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi zazní zítra v poutní bazilice na Velehradě. Podrobnosti má tamní organizátorka kulturních akcí Marie Vojáčková.
1: Na varhany zahraje slovenský varhaník Tomáš Mihalík, skladby od Johana Sebastiana Bacha, Cezare Franka, Jean Demesua, Luis Viera a France Schmidta. Pan varhaník je prvním slovenským varhaníkem, který nastudoval kompletní varhaní dílo francouzské skladatelky a varhaní virtuózky Jean Demesio a uslyšíte právě skladbu Te Deum opus 11. Vstupné je dobrovolné.

0: Čerstvým číslem katolického týdeníku listuje na Proglasu šéfredaktorka novin Kateřina Koubová.
1: S katolickým týdeníkem číslo 36 vstupujeme do nového školního roku, takže na titulní stránce ho zdobí fotografie z žehnání aktovek, které zažívají školáci a studenti, jak minulý, tak i nastávající víkend na mnoha místech. A nyní mobily, škola, děti a pozornost, sociální sítě, šíření nenávisti. Zkrátka, tato témata s novým školním rokem budí větší pozornost než o prázdninách, a tak jsme se na ně zaměřili na tematické dvoustraně. Pojmenovává nebezpečí, které dětem hrozí, a my všichni víme, že nejenom dětem. Osvětluje, zda pomohou zákazy mobilů, a naznačuje i to, jak dospět do stavu takzvané digitální pohody. O stránku dále se loučíme s letním čtením na pokračování, které jste mnozí sledovali, a šlo o knížku, kterou napsal olomoucký arcibiskup Nuzík, kde se ohlíží za svou cestou ke kněžství a za mnoha dalšími okolnostmi svého života.
0: Uvádí za redakci katolického týdeníku Koubová a jmenuje další témata aktuálního vydání.
1: Zároveň přidáváme dopisy, z nichž nás jeden zvlášť mile překvapil, protože nám napsal i náš 10letý čtenář a našel chybu. O tom, jak každý z nás vnímáme Boha podle svých zkušeností z rodiny nebo z církve a jak o něm přemýšlíme, píše opět z jiného úhlu teoložka a psychoterapeutka Klára Maliňáková v eseji V perspektivách. Je to už několikátý text na podobné téma, které stále dále rozvíjí. A nyní se ptá, jaký obraz my předáváme druhým. O stránku dál v komentářích se dotýkáme nepříjemného tématu zneužívání. Jak doprovázet farnost raněnou touto bolestí, představují společně terapeut a kněz Marek Drábek, premonstrát, a ředitelka spolku Někdo ti uvěří, Anna Ptáčková. K tématu přinášíme i zajímavý rozhovor na celé stránce s polskou psycholožkou Evou Kuš, která je také členkou papežské komise pro ochranu mladistvých a dětí v církvi a která byla v Praze, protože se zde připravuje v lednu mezinárodní setkání na toto téma, aby církev byla bezpečnějším domovem pro nás všechny a zejména děti. Naopak o zneužívání teologie pro válečné účely pak píše teolog monsignor Karel Skalický v souvislosti s demagogií Kremlu i hlavě Ruské pravoslavné církve. To se vracím zpátky na komentářovou stránku. No a otázku, jestli naše přání ladí s hodnotami nebe, si klade autor biblického komentáře k nedělnímu evangeliu na stránce spirituality, kde také připomínáme 3 zářijové svátky Panny Marie. Přeji všem klidné vplutí do každodennosti nového školního roku, hodně klidu, radosti a pohody.
0: Ke čtení katolického týdeníku s číslem 36 pozvala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Bylo 14 hodin a 30 minut. My se podíváme na program v odpoledních a lehce večerních hodinách. V repríze pořadu Jak se vám líbí 5 minut po 15. hodině hovoří Janis Moras s chorvatským souborem Trobozanke, který na festival Maraton hudby Brno v roce 2025 přivezl tradiční písně, lidové nástroje i kroje z východního Chorvatska. Rozhovor doplňují živé hudební ukázky a vyprávění o starobylých pěveckých tradicích, pastýřských nástrojích, dudách, tambuře zvané samica i o významu lidových krojů v chorvatské kultuře. Nechybí ani veselé historky o společném muzicírování, pohostinnosti a radosti z folkloru, který členové souboru udržují při životě, především jako parta přátel. Tématem dnešního pořadu za 5.5 jsou zkušenosti ruských studentek a studentů na tuzemských vysokých školách během ukrajinské války. Hovoří Daria Gosteva, studentka scénografie na Divadelní akademii múzických umění, Alisa Okiševa, studentka umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a budoucí architekt Alexej Kotegoj z Pražské fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Studentka Damu popisuje život svých přátel v Rusku takto. Jako když žiješ s vrahem a nemůžeš odejít.

0: Doznela písnička Holuby a zpívala ji Markéta Foukalová a Martin Brunner hrál na klavír. A šlo o zhudebněnou báseň Jana Zábrany. Projekt Rozkvetlé dědictví přináší do litoměřických památek instalace živých květů. K vidění budou do konce měsíce třeba na místním hradě nebo ve třech chrámech v centru města.
1: Naše novinka podzimního zahradního veletrhu Zahrada Čech, projekt Rozkvetlé dědictví, má umožnit podzimnímu veletrhu dostat se za hranice výstaviště a ukázat, že svou krásu může vnést i do třeba sakrárních památek. My jsme se domluvili s litoměřickou diecézí, která byla ochotná s námi tenhle projekt realizovat, na tom, že nám otevře v průběhu celého září své kostely a my jsme je nazdobili takovým způsobem, aby vypovídali o emoční stránce Zahrady Čech, ale zároveň, aby poukazovali na historii jednotlivých těch kostelů.
0: Vysvětlila ředitelka městských kulturních zařízení v Litoměřicích Michaela Mokrá. Inspirace dle jejich slov přišla z olomoucké arcidiecéze. Následně se pokusili projekt zrealizovat i na severu Čech.
1: Slovo dalo slovo a současný arcibiskup pan Přibyl nám dovolil tenhle ten projekt přenést, když ho přeformulujeme a trošku přetransformujeme k nám sem do Litoměřic. On i ten projekt jako takový má tady trošičku jiný náboj, má i komentované prohlídky, bude to uspůsobeno i pro školní výlety, ale to je díky tomu, že jsme to potřebovali napasovat na strategii projektu 50. výročí Zahrady Čech.

ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

pančenžáku na rohu ulice nikdy prý nebyl obchod skoření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mi se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Lidem zasaženým přírodními katastrofami by mohla pomoci nová aplikace nazvaná ClimMate. Pomocí umělé inteligence nabídne podporu při úzkostech, obavách z opakování mimořádné události nebo při ztrátě pocitu bezpečí. Na vývoji aplikace aktuálně spolupracují vědci z Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Tým odborníků vede Lukáš Novák z Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty.
2: Uživatel z aplikace nainstaluje a ona se mu jednou za den ozve s takovou prosbou a řekne mu, prosím, mohl bys mi vyplnit takový kratičký dotazníček a ten dotazníček trvá tak zhruba jednu minutu, ten uživatel ho vyplní a takhle se ta aplikace probudí v telefonu uživatele a ozve se zhruba čtyřikrát denně. Ta aplikace pak následně vyhodnocuje něco, co je unikátní v této aplikaci, pokud vím, tak tímhle nedisponuje žádná jiná aplikace na světě. A to je, že ona vytvoří dynamiku nálad toho konkrétního člověka, který používá. Což vlastně nám umožňuje velmi důkladně pochopit to, jak duševní stavy právě toho konkrétního člověka ovlivňují duševní stavy jiné. Například ta aplikace může z těch denních dotazníčků, že u mě jako u Lukáše Nováka třeba špatný spánek předcházíme špatné náladě. Proč vlastně tahle ta informace je pro nás užitečná? Protože podle toho, jaká je ta dynamika těch nálad zrovna u mě, tak to chceme využít k výběru té psychologické pomoci. A tím, že každý trochu funguje jinak po psychické stránce, tak je potřeba tu pomoc tak jako uštrikovat na míru tady tomuto člověku.
1: Lukáš Novák dále popsal, jak umělá inteligence v aplikaci funguje.
2: Bude mít k ruce takovej, můžete si to představit jako katalog léčiv, řekněme, a tam je napsáno, jaké léčivo má, jaké účinky, ty hlavní, ty léčivé, jaké má vedlejší účinky, za jak dlouho působí, jak dlouho ten člověk to léčivo musí užívat a podobně. Takže my máme takový jako jakýsi katalog léčiv. Pak máme tu individuální dynamiku těch nálad toho každého člověka a pak je tam ta umělá inteligence, která má vzít v úvahu to, jak ten člověk funguje po té psychické stránce a podle toho ona má sáhnout do katalogu těch léčiv a vylovit mu zrovna ten léčebný přípravek, který by měl být u tohoto člověka nejúčinnější.
1: Aplikace ClimMate nenahrazuje pomoc psychologa, zdůrazňuje Novák.
2: Víme například, že jsou faktory, které jsou prokazatelně účinné při té léčbě terapeutické, které je velmi těžké napodobit nějakou digitální aplikaci, jako je například terapeutová empatie. A to, jak ten terapeut tu empatii komunikuje, tak to je skrz třeba neverbální kanály, třeba tím, jak on kývá hlavou a podobně. Takže tam je mnoho tady těchto faktorů, který ta aplikace z principu mít nemůže. Cílem té aplikace není nahradit terapeuta, ale spíš fungovat jako takový další podpůrný mechanismus.
1: Dodává na Proglasu Lukáš Novák z Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty.

Poslouchali jsme hudebnici z Colorada Natalie Spears a písnička se jmenovala Risk It All. Olomoucký kraj chce získat více mladých dárců krve. Spustil proto kampaň Tvůrci zítřka, která cílí na plnoleté středoškoláky, učitele a další pracovníky škol. Zapojit se mohou lidé ze 107 středních škol. Škola, jejíž studenti se do darování krve zapojí nejvíce, získá 500 000 korun. O tom, na co peníze využije, rozhodnou společně pedagogové a studenti. Kampaň vznikla ve spolupráci s Českým červeným křížem, který upozorňuje na dlouhodobý pokles počtu dárců. V Česku podle něj aktuálně chybí zhruba 80 000 dárců krve. Podle Českého červeného kříže má iniciativa především mladým lidem ukázat význam dobrovolného darování krve pro pacienty v českých nemocnicích.

Ve 14 hodin a 56 minut nám na Proglasu dospívala a dohrála skupina Eke Jazz Band písničku Keď už je pri svatej Aně a solo zpívala Mária Elena Bodnárová. Slovenský Eke Jazz Band, Ekce Jazz Band tvoří přední osobnosti tamní jazzové scény kolem klavíristy a skladatele Pavla Bodnára. Jehož album Ekce Jazz získalo v roce 2006 cenu Aurel za nejlepší slovenské jazzové album roku. Na novém EP Za horami skupina představuje tři úpravy lidových písní ze slovenského Záhoří, v nich se tradiční melodika přirozeně setkává s jazzovou improvizací. Vedle Bodnára se na nahrávce podílejí houslista Stanislav Palůch, kontrabasista Juraj Griglák, bubeník Petr Solárik a již zmíněná zpěvačka Mária Elena Bodnárová.

0: Posloucháte v 15 hodinu. A poslechněte si nové zprávy. Maja Jana Utendorská.
1: Ruský prezident Putin nařídil na 3 dny zastavit útoky na Kyjev. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Fotbalisté Slavie bojují se zbrojovkou Brno o první místo v lize. Požár kamionu uzavřel dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna na kilometru 62. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev, uvedl to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu a platit začne od dnešní půlnoci. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes popoledni přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Putin se s nimi podle Peskova sejde ještě dnes. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že americkou delegaci v ukrajinském hlavním městě očekává zítra. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomio Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
3: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda součástí SPD to nejlépe škrtla celé.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Meziročně o 10 víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo více než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha večer v pražském Rudolfinu otevírá svůj 19. ročník. Tradičně se pořádá v měsíci, kdyby světoznámý skladatel slavil narozeniny.
5: Zahajovací koncert se odehraje v režii Orchestra Filharmonika de la Scala.
6: Říká ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
5: Která přijede se svým vlastně kmenovým dirigentem a člověkem, který už nikoho jiného než tento orchestr a koncert chyba v Amsterdamu dirigovat ani nechce, a to je legendární Ricardo Chailly.
6: Ti společně se salzburskou solistkou Julie Hagen zahrají Dvořáku violončelový koncert Hámol a novosvětskou symfonii. Koncerty festivalu Dvořákova Praha potrvají až do 23. září. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Slavie hrají se zbrojovkou Brno o první místo v neúplné tabulce šance ligy. Utkání 7. kola nejvyšší soutěže sleduje v Edenu Mirko Vasič.
8: 4. minuta končí 0-0 mezi Slaví a zbrojovkou Brno. Adam Koret, Olomouc Bohemians.
9: Hlavy. Polovina 4. minuty Sigma hraje s Bohemians 0-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
10: 5. minuta, stav utkání Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
7: V 18 hodin ještě nastoupí brněnský Artis proti Viktorii Plzeň. Všechny zápasy vysílá v přímých přenosech Radiožurnál Sport, který nabídne živě i duely českých tenistů ve 3. kole dvouhry na US Open. O postup do 8. finále budou v podvečer hrát Marie Bousková proti Polce Švjontekové a Nikola Bartuňková proti Rusce Andrejevové. V noci se pak Jakub Menšík utká s Američanem Týnem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D1 u Zruče nad Sázavou a omezení na hradecké dálnici u Chlumce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna na 62. kilometru teď neprůjezdná. Hoří tam kamion, na místě hasiči další přijíždějí na místo, tak prosím, uvolněte uličku v koloně. A sjíždíte ve směru z Prahy nejpozději na 56. kilometru, sjezd Trhový Štěpánov a Zruč nad Sázavou. Dál už je pak kolona a nehýbe se. Pozor, objížďky jsou tam pouze pro osobní auta a maximálně dodávky. Navíc objížďka přes Zruč je komplikovaná uzavírkou. Na dálnici D1 kolony taky ve směru z Brna do Prahy popojíždějí před omezením už Mejkalky na 25. kilometru. Předělávají tam dopravní značení a směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona aktuálně asi na 25 minut od sjezdu na chodce Rady. A na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cedlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se do 10 minut.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechneme rozhovor se známým novinářem Věd Tranem, který se ve své práci pohybuje mezi Českou republikou, Vietnamem a vietnamskou komunitou u nás. Zavítám.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
1: Je 6 minut po 15. hodině a na Proglasu startuje další pořad, jímž je pořad Jak se vám líbí, provázet vás bude Janis Moras a od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Iva Horká. Přeju vám ještě krásný zbytek víkendu a budu se na vás těšit zase někdy příště naslyšenou.

0: Jak se vám líbí?
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Hello everyone.
3: Zdravím všechny posluchače i diváky pořadu Jak se vám líbí na Rádiu Proglas. Já jsem Janis Moras a v našem koncertním studiu bych teď rád přivítal chorvatskou skupinu Trobozanke. Vítejte.
4: Děkujeme.
3: Jmenovitě jsou tu dnes Tomislav, Tamara, Morana a Filip. My se potkáváme díky tomu, že jste přijeli do Brna vystoupit na festivalu Maraton hudby Brno 2025 a přivezli jste sebou spoustu zajímavých věcí, nástroje, kroje a samozřejmě sami sebe. Předtím, než se budeme bavit dál, myslím, že nastal čas na první píseň. Jaká to bude?
4: Jako první zahrajeme píseň z vesnice Babina Greda, která leží ve východní části Chorvatska, odkud pocházíme. Jde o velmi starý způsob zpěvu, který se používal například při pasení ovcí, koz nebo prasat. Možná je dobré vysvětlit, jak naše zpěvy fungují. Většinou zpíváme a kapela a někdy s doprovodem nástrojů. Obvykle jeden zpěvák začne a píseň vede. V této skladbě bude hlavním hlasem jedna z našich zpěvaček, v jiných písních to může být zase někdo jiný. Ostatní se pak přidávají a následují vedoucí hlas.
3: Takže něco jako influencer a jeho sledující?
4: Přesně tak.

0: It's enough.
1: To stačí. Abyste rozuměli, tak my si z toho děláme legraci, protože v Chorvatsku je běžné, že když někdo začne zpívat, je skoro nemožné skončit. Naše kolegyně proti domluvě právě přidala další sloku, proto jsem to raději utnul a proto to pro nás bylo tak vtipné.
2: Vy vlastně musíte zpívat dlouho, když nemáte nástroje a navíc se nemůžete odpojit, když doprovázíte hlavní hlas.
1: Je to tak. Myslím, že by bylo neslušné odejít nebo píseň přerušit, když hlavní zpěvák stále zpívá. K tomuto stylu zpěvu prostě patří, že ostatní pokračují, dokud zpívá vedoucí hlas.
2: Takže si nemůžete jen tak odskočit pro rakii.
1: To je vlastně jediná omluvitelná výjimka. Tady to asi nepůjde. Ale v našem přirozeném prostředí ano. Můžete si

0: To je trochu složité, ale pokusím se to vysvětlit. Trobozán je lidové označení dřevěné konstrukce oltáře v kostele. Nejlepší zpěvačky, většinou ženy a dívky, které vybíral kněz, stávaly právě tam. A když se hromadně zpívalo, vždy bylo na nich píseň vést. Říkalo se jim proto trobozánke. Byly ale i další ženy, které zpívaly výborně. Těm se říkalo prvoredkynie, tedy doslova ty z první řady. Po mši jste si tak vlastně mohli vybrat, která zpěvačka je nejlepší a která by byla nejvhodnější třeba pro vašeho syna. Proto jsme si vybrali název trobozánke. Myslíme si totiž, že jsme výjimeční lidé. Musím ale říct, že nejsme oficiální soubor. Jsme jen parta přátel. Všechno to začalo díky Antonu Apostolovi, který provozuje vydavatelství Antonovka Records. Rozhodl se přijet ke mně domů do Sarvaše, malé vesnice nedaleko Osijeku, což je čtvrté největší město Chorvatska, které leží na východě země. Chtěl nahrát všechny tradiční nástroje, na které hraju. Pak se mě zeptal, jestli by mohl natočit i nějakou skupinu. Řekl jsem, dobře, zavolám kamarády a připravíme pár písní a tanců. Tak jsem je svolal a začali jsme si říkat trobozánke. Nahrávali jsme pro jeho projekt, na kterém dokumentuje folklorní skupiny z různých částí Evropy. Máme z té doby krásnou fotografii z mého obýváku. Bylo nás tam asi 10 nebo 12. Takže jak vidíte, zdaleka ne všichni členové jsou dnes tady. Když jsme se dali dohromady, řekli jsme si, že budeme hrát jen sami pro sebe. Nebudeme oficiální soubor. Jsme prostě jen přátelé, kteří rádi zpívají. Když jsme spolu soukromně, zpíváme úplně stejným způsobem. A myslím, že právě to je na nás trochu jiné. Když jste oficiální soubor, jste vážnější. Existují pravidla, povinnosti, vystoupení. Tím my se příliš netrápíme. Děláme to hlavně pro radost.
1: Okay, so let's make some fun. Tak si ji pojďme udělat i teď. Prosím o další píseň.
0: Co bychom vám tak zahráli? Už vím. Následující píseň je populární skladba z poloviny 20. století. Byla upravena v Bosně a Hercegovině a postupně se rozšířila i po celém Chorvatsku. Zahrajeme ji na nástroj zvaný samica, přesněji tambura samica. Říká se jí samica, protože jde o sólovou tamburu.

0: Skupina Trobozanke z východního Chorvatska právě vystupuje živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Před písní jste říkali, že nástroj, který jste v ní použili, se jmenuje tambura samica. V češtině slovo samice znamená ženský protějšek samce, takže jsem si říkal, jestli existuje i nějaká samčí tambura. Jestli existuje jak mužská, tak ženská verze. Ale je to tak, že se jí říká samica proto, že je to solový nástroj. Kolik má vlastně strun?
1: Má dvě zdvojené struny, takže dohromady čtyři. Když tento nástroj vznikl, říkalo se mu jednoduše tambura nebo tamburica. V různých regionech měl různé názvy. Teprve, když se tambura postupně vyvíjela do různých typů, začalo se tomu, který používáme my, říkat samica, protože je určený pro sólovou hru. Dokáže hrát melodii i harmonii zároveň a právě tím se odlišuje od běžné tambury. Na rozdíl od moderních tambur, které se používají v orchestrech, se na tuto obvykle hraje sólově. Kromě ní používáme ještě dudy. Na ty také zahrajeme. Oba nástroje u nás fungují spíše jako rytmické než melodické. V lidové kultuře východního Chorvatska je běžné, že lidé zpívají a zároveň vytvářejí rytmus nohama. Taková je podstata našich kruhových tanců. Rytmus vzniká především pohybem a dupáním. I hudebníci tomu přizpůsobují svou hru. Ne, že by melodii zjednodušovali, ale upravují ji tak, aby co nejlépe podpořila rytmus. Ten je pro ně důležitější než melodie, protože tu stejně nesou zpěváci. A je zajímavé, že jsi zmínil mužský a ženský protějšek. Samicu totiž můžeme ukázat v malé i velké variantě. Takže by se vlastně dalo mluvit i o v uvozovkách ženské a v uvozovkách mužské verzi. Podobné rozdělení existuje také ve zpěvu. V našem případě to ale není úplně striktní. Můj hlas i hlas kolegy v obou písních zněly v ženské poloze, tedy o oktávu výš, než je obvyklé. V Chorvatsku v minulosti každý zpíval tak, jak mu to bylo přirozené, v tónině a poloze, která mu vyhovovala. Dnes bývá rozdělení na mužské a ženské party mnohem přísnější. Ale ne v našem případě, protože my prostě rádi zpíváme hodně vysoko a hodně nahlas.
0: Zmínili jste vydavatele Antona Apostola. Už i naši posluchači díky několika pořadům z cyklu Jak se vám líbí znají jeho vydavatelství Antonovka Records a vy jste vlastně zástupci tohoto labelu na letošním ročníku festivalu Maraton hudby Brno. Říkali jste, že jste jen část z celé skupiny Trobozanke. Jak to, že jste přijeli právě vy čtyři? Bylo to podle toho, kdo měl zrovna čas?
1: V podstatě ano. Nejdřív jsme si nebyli jistí, jestli vůbec budeme moci přijet. Pak jsme si o tom ale promluvili a řekli jsme si, že ve čtyřech to zvládneme. Ostatní pracují a vždycky je problém sladit všechny povinnosti. Když to tak uvážím, tak z nás, kteří jsme teď tady, jsme až na jednoho všichni vedoucí folklorních souborů v malých vesnicích, takže učíme další lidi. Zároveň pracujeme i jako učitelé ve školách. Nejsme tedy jen nositelé této pěvecké a folklorní tradice, ale zároveň působíme jako pedagogové a pracujeme s dětmi. A vlastně i díky tomu jsme mohli přijet, protože máme prázdniny.
0: Jak se to liší, když se vás sejde třeba 10? Zase si zpíváte jen tak pro radost.
1: Ano, jíme, pijeme a zpíváme. Hlavně tedy jíme a ve velkém. Nejdřív postavíme co největší stůl, ke kterému se vejde co nejvíc lidí. Všichni si sedneme a pak teprve řešíme, co budeme zpívat. Vlastně nejdřív se bavíme o tom, co budeme jíst. Součástí naší kultury je pohostinnost. Máme opravdu rádi hosty a rádi jim nabízíme jídlo. Když přijdou přátelé, musí být spousta jídla, spousta pití a teprve potom obvykle přijde čas na zpěv.
0: To je ten pověstný balkánský způsob života. Na stole je spousta malých talířků, víno, rakie a podobně. Já mám kořeny v Řecku, takže je mi to velmi blízké. A pak přijdou na řadu písně. Sedíte u stolu, když zpíváte?
1: Ano. Dokonce proto máme i odborný název. Říkáme jim stolní písně. Většinou jde o milostné nebo oblíbené lidové písně. Pokud někdo umí hrát na harmoniku nebo na tamburu samicu, může zpěv doprovázet. Dudy už se používají méně, i když dříve se využívaly také.
0: Takže jaká bude další stolní píseň?
1: Myslím, že zrovna další skladba nebude stolní píseň. Spíš to bude balkánské disco. Ale předtím, než zahrajeme, bychom možná mohli předvést další soulové nástroje, které jsme sebou přivezli. Je to několik menších, zejména dechových nástrojů, které už dnes nejsou tak rozšířené jako tambury, ale chtěli jsme je při této příležitosti ukázat. Většina těchto nástrojů dnes není příliš známá. O dudách a tambuře lidé alespoň vědí, že existují. Ale o těchto nástrojích už moc ne. Jsou to většinou píšťaly a podobné pastýřské nástroje jako frula, diplice nebo dvojnice. Většinou na ně hrávali pastýři při hlídání ovcí, prasat a jiného dobytka. Dnes už jsou téměř zapomenuté, ale my jsme se je pokusili znovu oživit a vrátit do života.
2: Past and we revived them in some manner.

0: It's such a small or musical instrument, but it can make a huge sound.
1: Ten poslední nástroj je sice velmi malý, ale dokáže vydat neuvěřitelně silný zvuk.
2: Ano. A slyšeli jste, že s ním občas bývají potíže. I proto se dnes už moc nepoužívá. Kdysi to byl základní pastýřský nástroj, vyrobený jen ze dvou kousků rákosu. Právě na něm se chlapci učili vyrábět svůj první hudební nástroj. Tehdy samozřejmě neměli mobilní telefony a při hlídání ovcí nebo prasat měli spoustu času. Museli se nějak zabavit. A tak si vyráběli diplice a učili se na ně hrát. Ti, kteří měli větší hudební nadání, se později mohli stát dudáky. Frula a dvojnice, které jste před chvílí také slyšeli, jsou něco jako zobcová a dvojitá zobcová flétna. Ty už většinou vyráběli řemeslníci a bylo možné je koupit na jarmarcích. Lidé na ně hráli ve volných chvílích při pasení dobytka nebo když měli čas během práce. Pro tyto nástroje je typické, že nikdy nejsou úplně dokonalé. Byly sice nádherně vyřezávané a řemeslně velmi pečlivě zpracované, ale po hudební stránce často neladily úplně čistě a nebyly ani dokonale harmonické. Někdy si jejich výrobci dokonce vytvářeli vlastní stupnice. Tyto nástroje nikdy nebyly určeny pro koncertní vystupování. Lidé na ně hráli hlavně sami pro sebe. Často i několik hodin v kuse. Dokonalost zkrátka není jejich základním atributem. S diplicemi se na pódiu skoro vždycky něco stane. Buď přestanou fungovat úplně, nebo se objeví nějaký jiný problém. Jsou to nástroje spíš pro hudební experimentování, než pro bezchybnou koncertní produkci. Lidé se mě také často ptají, když hraju na dvojnice a třesou se mi prsty, jestli jsem nervózní. Ne, nejsem. Možná bych si jen měl dát trochu rakie. Ne, vážně. Ty prsty se prostě třesou sami. Lidé si pak myslí, že mám trému. Navíc tyto nástroje nejsou příliš hlasité a proto je na veřejných vystoupeních nepoužíváme tak často.
1: Teď mám otázku konkrétně na dámy Tamaru a Moranu. Chtěl bych se zeptat na vaše kroje. Není vám v nich vedro?
3: Je opravdu velké. Máme pod tím několik vrstev oblečení. K tomu všechny ty šperky a další ozdoby, ale nevadí nám to.
1: Ale nosíte je jen při vystoupeních, že? Ne každý den, třeba ráno na snídani v hotelové restauraci. Takže jen příležitostně. Možná bychom mohli okomentovat i pánské kalhoty, protože na první pohled trochu připomínají sukni.
2: Ve skutečnosti jsou to kalhoty se dvěma nohavicemi. Jen vypadají jako sukně, protože jsou velmi široké a je na ně potřeba hodně látky. V minulosti oblečení poměrně jasně demonstrovalo společenské postavení člověka. Když jste měli široké kalhoty z velkého množství látky, znamenalo to, že jste bohatí a můžete si dovolit kvalitní oděv. Naopak, úzké kalhoty ukazovaly, že musíte šetřit a nemůžete utrácet za oblečení. Stejně tak množství šperků nebo bohatost oděvu vypovídali o finančním postavení rodiny. Byla to úplně jiná móda než dnes. Dnes se říká, že méně je více. Tehdy naopak platilo, že čím víc látky, tím lépe. Je také dobré připomenout, že východní část Chorvatska byla kdysi známá výrobou textilu. Látky se prodávaly například do Německa i do okolních měst. Bohaté zdobení oděvů bylo zároveň ukázkou mistrovství tkalců a jejich umění. Tyto kroje pocházejí z vesnice Alimaš v oblasti Baraňa. Jsou to nádherné slavnostní oděvy, určené především pro církevní obřady. Nebyly vytvořeny k tanci, ale k sezení u stolu a k běžnému pohybu. Když si ženy oblékly všechny vrstvy a k tomu ty stříbrné nebo zlaté šperky, byly skoro jako pomníky nebo chodící muzea. Vlastně tím ukazovali bohatství své rodiny. Než se dívka vdala, musela jí matka připravit všechny kroje, které bude během života potřebovat. A jakmile měla po svatbě, začala kroje připravovat pro své děti. Proto si musela dávat velký pozor, aby se oblečení nepoškodilo. Nosilo se jen při opravdu slavnostních příležitostech. Tak dvakrát až třikrát do roka. A je zajímavé, že hedvábí jsme kupovali odsud, z Česka. Teď si bohužel nevzpomenu, odkud přesně. Ale kupovali jsme ho už před 150 lety, protože se po Dunaji dováželo až do našich vesnic. Hedvábí bylo symbolem bohatství a nikdy se nepralo. Mám doma sukně po své praprababičce, které nebyly nikdy vyprané. Když si je oblékla, po návratu domů je hned sundala, nechala uschnout a zase je pečlivě uložila. Tradice uchovávání lidových krojů je v Chorvatsku dodnes velmi silná. Pořád existují lidé, kteří si chtějí takový kroj pořídit, nechat ušít nebo ho vlastnit. Je to otázka národní identity a zároveň obrovského kulturního bohatství. Dodnes se dochovalo mnoho původních krojů starých i 150 let.
0: Wow.
4: And also the songs are like
1: stejně jako kroje jsou i písně součástí kulturního dědictví. Pojďme si tedy poslechnout další skladbu.
5: He is going to perform with bagpipes alone.
2: Teď zahraje jeden z nás solově na dudy, na které se takto tradičně hrálo. My bychom s nimi mohli zpívat, protože máme měch, kterému se říká laktača. Dříve ale dudáci často nafukovali vak ústy. Někdy hrávali i společně, ale teď to bude solo a to, co uslyšíte, byla před 150 lety naše diskotéková hudba, jak jsme tady o tom už mluvili. A jinak se dudám v chorvačtině říká gajde.
5: Similar to Czech. Okay.

0: Tak to byla historická chorvatská diskotéka. Ale musím říct, že v sedě se na dudy hraje opravdu špatně. Obvykle se přitom totiž stojí. A možná jste si všimli ještě jedné zajímavosti. Dudák při hře hodně pohybuje celým tělem. Myslím, že to je něco, co je typické právě pro Chorvatsko. Když jsme vystupovali na festivalech po Evropě, ostatním dudákům to připadalo zvláštní. Říkali, že to vypadá, jako bychom dostali nějaký záchvat. Tak to možná působí. Ale když je to dudák z Chorvatska, tak je to v pořádku. Nejsme posedlí ďáblem, jen hrajeme. Lidé nám kolikrát chtěli pomoct, ale pak si zvykli. Ještě drobná poznámka k historické roli dudáků. Často putovali z vesnice do vesnice a lidé si je zvali na různé slavnosti. Svůj repertoár i způsob hry přizpůsobovali místním zvyklostem. A kromě hraní byli také skvělými vypravěči. Ovšem třeba říct, že často si příběhy přikrášlovali.
1: Máme čas ještě tak na dvě písně. Budete v té následující zpívat?
0: Ano, jen se ještě musím napít. Moje babička na to měla takovou teorii. Když jsme jeli někam vystupovat, vždycky jsme sebou vozili rakii. Jednou se jí jeden pán zeptal, co to máte? A ona odpověděla, to je náš zápisník, abychom nezapomněli texty. Takže si dám trochu toho našeho zápisníku. To kvůli barvě té lahve. Je taková nažloutlá. Do rakie se přidává dřevo z moruše. To je ten strom, na kterém žije bourec morušový a vyrábí se z něj hedvábí. Díky tříslovinám z moruše pak rakie získá zlatavou barvu. My obvykle nepálíme tak silnou jako vy. Teď vám ukážeme další příklad naší historické v uvozovkách diskotékové hudby. Tentokrát ale na jiný typ dud. V Chorvatsku máme asi 5 nebo 6 různých druhů. Tento typ se jmenuje dude a je považován za nejkomplikovanější. Je velmi hlasitý a přitom vybízí k tanci. Když se při nějaké slavnosti nenašel nikdo, kdo by na tento nástroj uměl hrát, lidé si poradili jinak. Vytvořili takzvané chodící tance. Chodili v kruhu nebo dělali hada a přitom zpívali nekonečné písně. Nejdřív vám tedy předvedeme jeden z těchto chodících tanců z okolí města Brod na východě Chorvatska. Tady sice tancovat nebudeme, ale alespoň uslyšíte, jak tento nástroj zní. Show how it sounds.

0: Hard rock.
1: Hard rock.
2: Sometimes they used to go like once on some performance event. Okay,
3: So I have to say that was the show as you like it on the Czech.
4: Mně už nezbývá, než říct, že toto bylo dnešní vydání pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Chtěl bych poděkovat skupině Trobozanke z východního Chorvatska, že přijala naše pozvání a zahrála nám živě v našem koncertním studiu. Moc vám děkuji a přeji hodně štěstí na vašem vystoupení na festivalu Maraton hudby Brno 2025. Poděkování patří také našim technikům, zvukovému mistru Šimonu Vítkovi a videotechnikovi Tomáši Hlávkovi. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Děkujeme za pozornost, milí posluchači, a užijte si závěrečnou píseň.
5: Děkujeme moc za pozvání a na závěr zahrajeme jednu svatební píseň s akordeonem. Tuto píseň bychom mohli zařadit mezi takzvané stolní písně, jak jsme tady o nich mluvili. Akordeon je dnes v Chorvatsku velmi oblíbený nástroj. Dá se říct, že po dudách představuje další vývojový stupeň. Pojďme na to.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Je 15 hodin 50 minut, sobota 5. září, vy ladíte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šidlo. Sobotní 15. hodina a 50. minuta vám na Proglasu každý týden přináší to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. I dnes se můžete těšit na nabídku odvysílaných a chystaných pořadů nebo nových alb. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který jsme vysílali v pondělí. V úterý 25. srpna náhle zemřela americká country zpěvačka, skladatelka a herečka Dolly Parton, rodačka z farmářské rodiny v Tennessee. Plodná autorka složila přes 3000 písní, nahrála více než 50 studiových alb a na svém kontě má více než 100 milionů prodaných hudebních nosičů. Byla jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček, za což si vysloužila přezdívku Královna country. Malou hudební poctu připravila Helena Bradfeldová a my si teď Dolly Parton připomeneme písní I Will Always Love You.

Poslouchali jsme píseň I Will Always Love You v podání Dolly Parton. Malou hudební poctu, kterou v rámci pořadu Čaj do páté připravila Helena Bredfeldová, můžete poslouchat na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. A mám pro vás rovnou pozvánku k nadcházejícímu vydání tohoto pořadu. V září má dvojí jubileum Bill Monroe, hudebník a skladatel, který položil základy hudebního stylu bluegrass, bývá označován jako otec bluegrassu. Dva díly hudební pocty připravila Helena Bradfeldová. Jako ukázku vybírám jednu z jeho nejznámějších skladeb Blue Moon of Kentucky. V této nahrávce zazní originální verze písně i cover verze zpěváka Johna Fogertyho.

Skupina Folk Team vydala po 14 letech nové řadové album s názvem Na konci světa. Ve studiu o něm bude hovořit kapelník a houslista Pavel Kopřiva. Premiéru pořadu naladíte 15. září, ale budete jej moc poslouchat i zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, kde už teď najdete podrobnější informace. Z nového alba vybírám titulní skladbu Na konci světa.

Dozněla titulní skladba nového alba skupiny Folk Team s názvem Na konci světa. Pořad Jak se vám líbí, ve kterém bude o desce hovořit kapelník a houslista Pavel Kopřiva, budeme vysílat 15. září. Najdete ho ale i zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Severomakedonské duo Dobrila and Dorian propojuje tradiční hudbu své země s elektronikou, improvizací a současným přístupem k aranžování. V rozhovoru s Milanem Tesařem, který budeme vysílat 23. listopadu, Dorian přibližuje význam arabské loutny v makedonské hudební tradici i způsob, jakým dvojice pracuje s charakteristickými balkánskými rytmy. Dobrila hovoří o svém osobitém pěveckém stylu, který v tomto projektu kombinuje tradiční základy s jazzovou improvizací. Společně také vysvětlují, proč svou hudbu vnímají jako milostný dopis makedonské tradici a pozvánku k jejímu dalšímu objevování. Zaposlouchejme se nyní do písně Mori dei Nevano.

0: Nonsen, pražská kapela, složená převážně z mimo pražských muzikantů, hraje vlastní instrumentální i zpívané skladby na pomezí blues a jazz rocku, s výlety k šansonu, funku, latině, world music i alternativní hudbě. Záznam jejího vystoupení z našeho koncertního studia vám nabídneme 28. září v pořadu Jak se vám líbí. Zatímco více informací najdete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, pouštím skladbu Hladová lisa.
1: Pod nohama je hličí, pod nohama tráva, pod nohama je hličí, pod nohama...

Marcos Coll, hráč na foukací harmoniku ze španělské Galície, vydává v pátek 25. září nové album Roncel. Představíme si ho v den vydání v odpoledním hudebním kompasu. Název alba Roncel je galicijské slovo označující stopu, kterou za sebou zanechává loď při plavbě. Pro Colla je tento obraz metaforou vzpomínek, původu a životní cesty a zároveň jeho vlastní hudební dráhy, během ní se pohyboval mezi různými zeměmi, styly a spoluhráči. Toto téma se prolíná celým albem. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou Puerto de Vigo.

0: Puerto de Vigo byla skladba, která zazněla na závěr hudebního listování, které pro vás připravil Josef Javůrek.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A po hudebním listování máme pro vás připravenou skladbu Upatý kříže od skupiny Spolektiv.

Prožíváme sobotu 5. září a dnes je Mezinárodní den charity. Právě před 29 roky totiž zemřela matka Teresa, indická řeholnice albánského původu, zakladatelka kongregace misionářek lásky a nositelka Nobelovy ceny za mír. Také nás dnes dělí 150 let od narození zakladatele skautingu v našich zemích, učitele Antonína Benjamína Svojsíka, který zemřel v roce 1938. V těchto dnech nejen skauti, ale i ostatní organizace znovu obnovují celoroční činnost, tak přejeme všem vychovatelům hodně sil v jejich aktivitě s naší mládeží.

0: Autoři tento týden představili novou knihu Konec pohádky, která se věnuje proměně vizuální stránky dětských knih v letech 1869 až 1969. Zmiňuje nejen známé ilustrátory a ilustrátorky, ale také téměř zapomenuté tvůrce. Bližší informace má jedna z editorek publikace Bronislava Rokitová.
1: Naše kniha Konec pohádky je o ilustrovaných knihách pro děti, a pro děti ale vlastně moc není, protože se jedná o odbornou obrazovou publikaci z oblasti dějin výtvarného umění. Je tady hlavně pro dospělé, ale v knize naleznete kolem 450 obrázků a ty děti jistě zajímat budou. Má 624 stran, ale snažili jsme se ji koncipovat přívětivě, aby bylo možné číst různými způsoby. Jsou zde například přehledy čistě literární, jsou zde příběhy o výtvarně výrazných ilustracích, kratší pojednání o ilustrátorkách českých i slovenských, no a potom samozřejmě chronologické části, které jsou rozdělené výraznými daty pro ilustraci i společnost.
0: A co autory knihy Konec pohádky při její tvorbě překvapilo?
1: Určitě to bylo ohromné množství těch zapomenutých knih, se kterými jsme se setkávali, a taky samozřejmě jsme odhalovali různá neznámá místa, zabývali jsme se 19. stoletím, odhalovali jsme situaci v rámci česko-německých vztahů a neopomíjeli jsme ani slovenskou scénu nebo dění v těch různých vypjatých válečných časech.
0: To říká Bronislava Rokitová, editorka knihy Konec pohádky. Na koncepci publikace se také podílela Eva Bendová a texty jsou kromě dvou zmíněných autorek dílem Vilmy Hubáčkové, Jany Migašové a Lukáše Prokopa. Knihu vydal Památník národního písemnictví ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae. A my si teď pustíme písničku Všednosti od skupiny Duo Tuk.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova. Snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím. Snad ještě máme čas najít, co

0: Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí, akord je bez jména.
1: S novým školním rokem zahájili sběrné suroviny v Uherském Hradišti 17. ročník ekosoutěže škol s rudou sběrňáčkem. Poběží do konce května, výsledky pak organizátoři jako obvykle vyhodnotí v červnu. Detaily přidává koordinátorka Kateřina Výchová.
2: Tato soutěž trvá po celý školní rok, kdy děti a žáci z mateřských a základních škol můžou odevzdávat vybrané komodity. Jedná se zejména o papír, elektroodpad, mobilní telefony, ale také barevné kovy a železo.
1: V minulém školním roce se sezbíralo přes 180 tun komodit, z čehož přes 170 tun tvořil papír.
2: Na těch výsledcích nás zejména těší to, že se tato soutěž dostává co nejvíce do podvědomí právě dětí a žáků, kteří následně získávají povědomí o té ekologické výchově a díky tomu přináší nové poznatky právě z tohoto hlediska. Ale samozřejmě nás také těší, že tento výsledek je větší oproti předchozímu ročníku, takže je zde vidět růst a pokrok v rámci soutěže.
1: Uzavřela Kateřina Výchová. Novinkou letošního ročníku je sběr mobilních telefonů. Nejlepší sběrači získají pro svou školu sportovní vybavení.

0: Více než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a lidi na rodičovské dovolené. V nich si mohou zopakovat pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Podle předsedy Asociace autoškol Aleše Hořčičky je aktivních řidičů starších 65 let v Česku 1,5 milionu.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
0: První 45-minutovou lekci pod vedením zkušeného instruktora dostanou zájemci za 800 korun a druhou k tomu bezplatně. Akce je určena pro seniory od 60 let a mámy a táty na rodičovské dovolené nebo krátce po jejím skončení. Registrovat se mohou přes web zpátkyzavolant.eu.

0: Do zítřka 6.9. je možné v Praze vidět nejdražší známku světa Van Cent Magenta, známá také jako britská Guyana. Známka je součástí výstavy Poklady světové filatelie 3 v obecním domě. Hodnota všech vystavených známek se podle pořadatelů blíží miliardě korun. Van Cent Magenta, vytištěná na purpurovém papíře, je jen jediným exemplářem svého druhu. To říká za pořadatele výstavy Tomáš Mádl.
1: Přepočtu na váhu a na velikost, tak opravdu neexistuje na světě dražší věc. Váží to 0,4 gramu a stojí to 250 milionů. Takže je to nejdražší věc na světě. Samozřejmě v podstatě asi jako těžko ukradnutelná. Za prvý je teda extrémně chráněná, za druhý, co by s tím kdo dělal, protože stejně, když je jedna, no, tak by ji nemohl prodat. Že?
0: To říká Tomáš Mádl a my si teď pustíme písničku od skupiny Živé kvety s názvem 2020.

0: Koncert na Piacetě před Janáčkovým divadlem tento týden zahájil letošní sezónu Brněnského národního divadla. Některé chystané novinky přiblížil ředitel divadla Martin Glázer.
1: Národní divadlo Brno připravuje 18 premiér a 2 velké mezinárodní festivaly. První premiéra, protože my už zkoušíme od půlky srpna, ty divadelní prázdniny jsou strašně kraťoučké. Nás čeká v Janáčkově divadle, bude to balet Maska, taková rozlučková choreografie Maria Radačovského. Další premiérou bude festivalová premiéra Janáčkova Šárka, to bude imerzivní představení, velmi nezvyklý způsob s velkým zapojením diváků v Besedním domě. Budeme hrát, režíruje Jiří Hařman, německý šéf opery, a první dvě premiéry činohry se už samozřejmě také zkoušejí. Jednak to bude novinka autora s takovým zvláštním jménem SDH, je to pseudonym samozřejmě, a hra se jmenuje Mucha, Mucha, Mucha. A v Mahenově divadle nás čeká Patriarcha, hra, kterou se objednalo Finské národní divadlo pro 140. výročí svého vzniku, režíruje Aminata Keita. Je to o bílých mužích, kteří neumí odejít včas do penze, předat vládu nad firmou či světem mladším generacím.
0: Představil novinky Brněnského národního divadla jeho ředitel Martin Glázer.

0: někam s vlaštovkami a dráty napětí. Zakřičí, jsme tu sami.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.
2: Za malou chvíli bude 16 hodin a 55 minut a vás na Proglasu bude čekat tradičně pořad za 5-5. Dnes bude s názvem Žiješ s vrahem a nemůžeš odejít.
3: Za 5-5.
4: Za 5-5. Dozvědět se víc.
3: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
5: Dobrý den. 73 dní uběhlo od chvíle, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Tématem dnešního pořadu budou zkušenosti ruských studentek a studentů na tuzemských vysokých školách. Uslyšíte zkušenosti tří z nich, studujících na Pražské katolické teologické fakultě, na fakultě architektury ČVUT a na Pražské DAMU. Jak změnila válka na Ukrajině jejich životy? Mají dojem, že jsou k nim české vysoké školy loajální nebo zažívají princip kolektivní viny? Poslechneme si i zástupce vysokých škol. Nabídnu vám zkušenosti proděkanů pro studium a mezinárodní záležitosti na Pražské DAMU a na Katolické teologické fakultě. Je za 5-5. Při poslechu pořadu vás vítá Petr Vizina. Je za 5-5, posloucháte pořad o válce na Ukrajině a ruských studentech v Česku. 12 ruských studentek a studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zveřejnilo krátce po začátku války prohlášení, ve kterém se staví proti válce. Každý ruský občan, mající rozum a svědomí, odsuzuje despotické činy představitelů ruské vlády, kteří rozpoutali tuto válku. Píše se v prohlášení. Jednu ze signatářek za chvíli uslyšíte. Teď jsem ve spojení s Jaroslavem Brožem, proděkanem Katolické teologické fakulty. V Praze. Pane docente, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Poprosím vás nejprve o osobní pohled. Na jednu stranu jsou ruští studenti občané země, která Česko považuje za nepřítele a netají se tím. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti a jak jsem citoval, oni sami se proti válce na Ukrajině vyhraňují, i když to pro ně nejspíš znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíte?
6: Tak když válka začala, tak jsme opravdu tuto otázku řešili, nebo spíš jsme byli připraveni řešit, protože na studenty z ruské máme na fakultě většinou v oborech dějiny evropské kultury a dějiny křesťanského umění a vždycky jsme si těchto studentů vážili, protože bylo vidět, že mají důvěru k naší fakultě a že si váží toho, co nabízíme. A tak jsme očekávali, jak se vlastně jednak ta situace válečná bude vyvíjet, ale tak nečekali jsme samozřejmě v péči o studenty. Uvědomili jsme si právě, jak bylo řečeno, že jsou to naši studenti a že většinou jsme slýchali od vyučujících, že jsou to studenti a možná více ještě studentky, velice pilné, se zájmem o studium a často s velmi výbornými až vynikajícími výsledky. No, situace byla taková, že někteří z nich se dostali s tou válečnou situací, někteří do úplně stejných sociálních a ekonomických obtíží, jako jejich ukrajinští spolustudenti a studentky, nicméně byli také nějakým způsobem v nebezpečí, že budou společensky nějak ostrakizováni, izolováni a tak dál. Já bych řekl, impuls první, myslím, přišel přímo od nich, že se svými ukrajinskými kolegyněmi a kolegy nějakým způsobem scházeli, hovořili o věci a dělali i společné akce, kde vlastně deklarovali, že jednoznačně a jednomyslně stojí proti nesmyslnosti války a že si nechtějí nechat rozbít ten krásný přístup k životu a ke studiu, jaký byl před válkou.
5: Vy jste, pane docente, mluvil o tom, co jste vnímal jako nebezpečí, mluvil jste o ostrakizaci, nebo řekněme o rusofobii, že by najednou byl aplikován ten princip kolektivní viny. Nebylo by to vlastně jisté vítězství Vladimíra Putina, který s tímhle obrazem pracuje, že prostě my Rusy nenávidíme?
6: Určitě. Já jsem právě hovořil s kolegyní Markétou Jarošovou, která v současné době je proděkankou pro vnější vztahy a na jejichž bedra většinou ta péče o tyto studenty a jejich záležitosti padla na fakultě. A ona mi sdělovala svoje zkušenosti, že prostě v rámci přednášek, kde se mluví o dějinách kultury, evropské kultury, o dějinách umění, že nelze přepsat jaksi a falšovat historii, že tam jsou velké momenty výrazných hodnot, různé avantgardní směry, kulturní, umělecké, které vlastně přispěly významně k evropskému kulturnímu pokladu a společenskému. Takže v tomto smyslu opravdu je třeba dívat se na situaci, aktuální politickou situaci, jako možná i na snahu, když to není jistě primární cíl, ale jako i na snahu rozbít tento pohled, takový ten široký, historický, celistý pohled na evropské bohatství a na harmonii národů, které vlastně z těchto pokladů kulturních vlastně žili a žijí.
5: Pane docente, já jsem citoval z prohlášení 12 studentů z Ruska na teologické fakultě. Kolik studentů, občanů Ruské federace a studentek na katolické teologické fakultě vlastně studuje?
6: Máme teda, já myslím, že to je prohlášení téměř asi všech, ne, možná máme údaje teda 13 studentek a studentů a vedle toho 9 ukrajinských. Musím říct, že to jsou všechno studenti, i ti Ukrajinci, kteří vlastně už tady byli a prostě jsou nějakým způsobem na fakultě zakořenění a zatím Bohu díky, tedy to jejich studijní průběh jejich studia není nějakým způsobem podstatně narušen.
5: Byly zprávy o tom, že zvláště ruští studenti mohou být postiženi tím, že se nemohou dostat ke svým účtům například a nemohou třeba si hradit ubytování nebo školné. Nevím, jestli se to týká i vašich studentů?
6: Ano, tam jsme jako fakulta zasáhli víceméně na začátku u těch studentů, kde to bylo nezbytné, a tak jsme využili nějakých rezervních stipendijních nebo jiných fondů a dali jsme ji nejprve na jeden měsíc jednorázovou podporu s tím, že potom budeme o jejich situaci dále se informovat. Ustavičně jsme v součinnosti s nimi a postupně navazujeme také a napojujeme se na různé podpůrné programy, které tedy zajišťuje celá Univerzita Karlova.
5: Čili já si to překládám tak, že na základě té vzájemné důvěry jste jim byli ochotně pomoci.
6: Ano, určitě tak.
5: Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Tak se píše na stránkách ministerstva školství, je to zákon 67 z letošního roku. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máte informace o tom, že by se tato opatření měla dotknout i studentů vaší fakulty?
6: Myslím, že zatím těch několika studentů ne. Musím říct, že jsme pravidelně alespoň jednou za 14 dní informováni, protože máme schůzky s rektorátem Univerzity Karlovy, takže pokud by něco bylo třeba, tak můžeme okamžitě zasáhnout, ale zatím našich studentů se něco takového by nemělo dotknout.
5: My už jsme tady zmiňovali situaci, kdy Rusko nepokrytě považuje Českou republiku za nepřítele, ale vy zároveň zdůrazňujete, že Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy své studenty s ruským občanstvím za nepřítele nepovažuje. Máte dojem, že toto je nějaký signál, který do té české debaty o Rusku vysíláte?
6: Já mám za to, že každopádně každý takový přístup určitě signálem musí být aspoň pro lidi, kteří chtějí být informováni a kteří na tyto, řekněme, jakékoliv podněty vedoucí ke smíru, ke smíření nebo k, jaksi, k podpoření jakéhokoliv porozumění a mezi lidmi jsou. Takže jsme rádi, pokud tento, já bych to možná trochu nazval tichý hlas, do společnosti vysíláme a vyslovujeme.
5: Říká Jaroslav Brož, proděkan pro studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Já vám, pane docente, mnohokrát děkuji za rozhovor.
6: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
5: Zmínil jsem prohlášení ruských studentek a studentů na Katolické teologické fakultě proti válce na Ukrajině. Mezi 12 podepsanými je i Alisa Okyšova. Vítejte na Proglasu, Ališo. Aliso, pardon.
7: Pohodě. Já děkuju.
5: Řekněte mi, jak ta petice vznikla vlastně?
7: Tu petici vymysleli my, jakoby ruské studenti, které jakoby prostě studují na KTF Univerzity Karlova. A protože nás velmi jakoby štvala ta situace, my jsme chtěli jakoby prohlásit, že nesouhlasíme s tím, co se děje, i když jsme z Ruska, tak jakoby ruský pás neznamená, že budeš podporovat vlastně jakoby stát v nějakých zločinech.
5: Nebáli jste se, že si doma v Rusku můžete uškodit?
7: Jakoby bojujeme se doteď. Upřímně, protože za to, že jsme to napsali, prostě můžeme sednout na 15 let do vězení. Jakoby. To je taková maximální počet let, ale většinou za nějaké podobné věci, tak to je jinak 5 zhruba.
5: No já si to neumím představit, čili vy je svědomím toho, že kdybyste přijeli domů do Ruska, tak můžete jít za to do vězení. Vy jste to podepsali, aniž byste se o tom bavili nějak dlouho, nebo to je velmi riskantní krok?
7: Je důležité je, že jakoby to podepsali jakoby všichni na Univerzitě Karlově, všichni Rusové. Všichni to jakoby mají ruský pas, takže... ale jakoby to bylo prostě na každém člověku, kdo chce, ten podepíše, kdo nechce, ten nepodepíše. Takže jakoby prostě každý uvědomil se, že to riziko jakoby je. Nevím, jakoby... my jsme prostě jakoby spíš jakoby... Můžu mluvit jakoby za mě. Jakoby já třeba si myslím, že jakoby naše jakoby slovo imigrantů, jakoby malých skupin imigrantů v Evropě a dalších zeměch, kromě Ruska, tak ona je taková, má nejsilnější jakoby největší sílu kvůli tomu, že jakoby my fakt můžeme něco změnit, protože my nemáme jakoby ten mozek už tak jakoby vypraný. A ruskou televizi, takže já si myslím, že musíme prostě mluvit a čím více lidi budeme mluvit, tím jakoby rychleji zničíme ten režim.
5: Řekněte mi, jestli se o tom bavíte s vašimi rodiči nebo příbuznými, které máte v Rusku, byste řekla, že tím, že žijete tady, tak vlastně nepodléháte tolik té ruské oficiální propagandě, zmiňoval jste televizi. Rozumějí vám vaši příbuzní v Rusku?
7: Je to jakoby záleží na příbuzných. Jakoby třeba někdo jakoby na naší straně, někdo ne. Jakoby jsou prostě třeba, nevím, třeba můj táta, on jakoby už jakoby starší člověk a on prostě celý život bydlí tam, tak jakoby určitě on jakoby nebude tomu úplně rozumět. Ale třeba více progresivnější příbuzné, tak oni jsou jakoby chápají, že to jakoby není dobře a hodně teďka jakoby stěhují do jiných států, třeba do Gruzie nebo Arménie nebo někam. No, prostě, že utíkají.
5: Jak se o válce na Ukrajině jako Ruska bavíte s Čechy? Co nejvíc Čechy zajímá?
7: Nevím vlastně, jakoby Češi... Tak já bych řekla, že Češi, oni tak moc jakoby se mnou o to jakoby nemluví, protože všichni chápají, že to je taková jakoby složitá situace. Občas někdo prostě na něco se zeptá, jak jsem jakoby... co máme tam v Rusku a tak dále, jak to funguje, ale oni jakoby většinou prostě snaží se netýkat se takových nějakých prostě provokačních témat.
5: Rozumím, že se snaží být ohleduplní.
7: Jo, jo, přesně, přesně, že jakoby moc o to jakoby s Čechama nemluvím. Všichni prostě jakoby chápají, rozumějí a prostě přijou nám, přijou, aby to vyřešilo se.
5: Cítíte podporu ze strany školy, tedy ve vašem případě ze strany Katolické teologické fakulty?
7: Jo, jo, jo, hodně, protože na začátku nám prostě řekli, že jakoby nebudeme tady šířit diskriminace a že my jakoby taky oběti vlastně této situace, protože jakoby my nemůžeme být zodpovědní jakoby za to, že prostě někdo něco jakoby tamhle rozhodl a vlastně my taky utekli od toho jakoby režimu, protože už nemohli tam existovat. Většina z nás. Tak jakoby, protože třeba ohledně studia, tak jakoby prostě v Rusku no všichni jakoby nedá se takhle studovat jako tady třeba, že jakoby nemáme tam takové možnosti jako tady a tak dále, že jakoby tam ten režim, že musíš prostě platit peníze za nějaké prostě místa na univerzitě, on prostě donutil nás odjet. Takže jakoby jo, ta škola ona jakoby hodně podporuje nás. A právě říkají, že jakoby nebudou nás vyhazovat kvůli pásům nebo něco takového.
5: To byla Alisa Okyšová, studentka umění na katolické teologii v Praze. Já vám, Aliso, moc krát děkuju za rozhovor.
7: Taky děkuju.
5: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu. Tématem jsou ruské studentky a studenti v Česku a jejich zkušenosti během války na Ukrajině. Daria Gosteva pochází z Moskvy a studuje scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla Pražské Damu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Co se pro vás změnilo válkou na Ukrajině?
8: No, nevím, celý svět se změnil. Jako asi pro každého člověka. Nevím, na jaký úrovni to probírat.
5: Můžete být osobní, protože mě vlastně jde o vaše osobní zkušenosti.
8: No, tak já můžu říct, že jsem ruská, jsem z Moskvy, ale například můj táta pochází z Doněcku a já jsem v létě jela do Doněcku, protože tam furt žije moja babička a ještě jedna babička. A máme tam nějaký známý a zároveň má sestřenice, tak a nás Doněcko odstěhovala do Kyjevu, takže tu válku zažívala, že je ta válka, jak ještě byla taková fáze z toho roku 14 a pak má sestřenice zažila jako další vlnu toho, nebo mnohem intenzivnější v Kyjevu, kde bydli se svým synem a se svým manželem, po měsíce mě nakonec odstěhovali do Polska. A její manžel tam jako furt v Kyjevu je, takže já mám jako část své rodiny i v Ukrajině a no, nevím, jako
5: Pro
8: mě osobně to je nějaký, je to hodně osobní na lidských kontaktů svého psychologického stavu a celkově, nevím, jako prostě je různý roviny toho, jak můžu vrátit do Ruska, nemůžu vrátit do Ruska, jak všimám sebe jako Ruskou. Vlastně těch myšlenek je tolik, že vlastně to...
5: Rozumím, rozumím. My se budeme bavit s proděkanem vaší školy Damu, kde studujete. Jak vlastně dlouho v Česku studujete?
8: Skoro 4 roky. Skoro 4 roky. Jsem ještě furt jsem studentkou bakaláře. Teď se hlásím na magistra a ještě budu absolvovat bakalářské zkoušky, takže 4 roky.
5: Co vás vedlo na Pražskou Damu?
8: No tak jsem milovníkem hlavně loutkového divadla, ale hlavně i vizuálního divadla a hodně se toho jsem viděla v Moskvě na festivalech evropských, například na Čechovském festivalu nebo festivalu NET a tak. A viděla jsem hodně produkcí z Francie, z Itálie. Vlastně jsem viděla i takové osobnosti jak Robert Lepage nebo Filip Žentí a to mě úplně okouzlilo. A jsem docela dlouho pracovala v jednom skvělém divadle Těň v Moskvě. A tam jsem začala právě zabývat loutkami, začala jsem hodně malovat a pak jsem prostě hledala cestu dál, že se mi chtělo, že jsem pochopila, že chci tomu věnovat. A jsem neviděla, jak to rozvíjet dál v Moskvě, tak jsem našla tu školu. Pak jsem přijela, podívala jsem, co dělají studenti na našem festival proces. Přišlo mě to velmi blízký, tak vlastně tak.
5: Tady jo, řekněte, jestli jste po začátku té války na Ukrajině, a vy už jste zmínila, jak je to komplikované téma osobní pro vás, protože často to jsou prostě dva bratrské národy. Řekněte mi, jestli jste cítila podporu od českého prostředí a zvlášť na škole, anebo jestli jste zažila něco, co by se dalo říct, že je kolektivní vina vůči Rusům.
8: Pravdu, jsem strašně šťastná v

0: chci strašně poděkovat. Myslím, že je to velmi důležitý.
1: V jistém smyslu by vlna nenávisti vůči Rusům v Česku byla Putinovým vítězstvím, protože by potvrzovala jeho argument, proč považuje Česko za nepřátelskou zemi. Vy jste žádnou rusofobii, žádné výhrady nebo nenávist vůči Rusům zažila jste nebo nezažila?
0: Nezažila jsem osobně nic. Myslím, že já jsem to ani nesnažila. Možná, kdybych to chtěla najít, jestli jsou nějaké příznaky, tak asi by byly. Že například nedávno přijeli se moje kamarády z Ruska, oni už nějakou další dobu žijou v Londýně, kde pracují, a oni říkali, že viděli v nějakých obchodech, že prosím, Rusové, nejdete sem. Já jsem to ani viděla, jsem nevšimala. Nevím, jako od začátku mě přišlo, že určitě to bude, mám s tím počítat, že určitě v nějakých lidech to vznikne, ale není to tak důležitý zatím řešit. A pokud by to byl velký problém, tak asi jo, myslím, že teď je mnohem víc důležitý nějaký témata. A zároveň myslím, že od začátku jsem snažila nějak taky se vyjádřit i osobně díky studentu Damu, který udělali takovou 72-hodinový stream. Jsme taky udělali rozhovor českou, ukrajinskou, skobilsky, kde jsme bavili i o tom pocitu viny a o různých věcech. Vlastně jsem v kontaktu se svými příbuznými, s kamarády z Ruska, tak taky prostě furt říkám, jak ani to prožívají, jak tomu staví. A já díky prostě taky různým lidem poslední dva měsíce hodně hraju i svoje představení a vlastně součástí toho nějaká diskuze, kde lidi mě ptají a já o tom furt říkám a vlastně dávám možnost lidem v Rusku prostě něco říct Čechům. A myslím, že ze své strany nějaký, mám malý kanál, kde můžu sdílet to. Tak nevím, někdo prožívá pocit viny, to určitě je. Já se stavím k tomu jinak, ale myslím, že nějakou spíš zodpovědnost. Cítím, že nemůžeme mlčet, máme prostě, co můžeme dělat, tak máme dělat.
1: Rozumím. Když jste o tom mluvila, že máte takový kanál komunikační se svými přáteli v Rusku, tak co vzkazují Rusové do Česka?
0: Jo, já jenom to upřesním, že já hraju takové malé představení a po tom následuje diskuze a většinou lidi mě ptají, co tam vůbec lidi, proč to tak vypadá v Rusku, proč nikdo nejde ven, a já jsem najednou pochopila, že to je, že radši bych dala možnost něco říct těm lidem v Rusku, a oni mi napsali takový dopis, co chci, co chce říct Čechům.
1: Ano.
0: A některý lidi například chtějí říct, že bojují, že furt jdou ven, nebo podepisují nějaké dopisy, nebo já nevím, nějaký street art, píšou to všude možně, nějak se snaží vyjadřit těch možností, je míň a míň, nebo vlastně ani nejsou, že je to strašně nebezpečný. Lidi chtějí sdílet vlastně jejich pocit a většinou je to takový pocit, že jedna má kamarádka sdílet to, že jako žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. Že jako těch lidí opravdu hodně, a například z mého uhlu pohledu, já jsem prožila v Rusku 27 let, já jsem starší než ostatní studenti, tak jako skoro všichni lidi, který znám, jako jsou radikální proti tomu a no, opravdu situace je nevyřešitelná, že nevím, snaží zachovat svou psychiku, snaží nějak říct, co pro ně je důležité nějakým způsobem. Někdo kreslí obrázky, někdo dělá animované filmy, někdo pomáhá uprchlíkům, který vlastně někdo neměl možnost z Ukrajiny jet na západ, tak jeli prostě do východu, do Ruska, lidi snaží nějak odjet i z Ruska. Taky mám nějaký kamarádi, kteří takhle vydali svoji příbuzní z Mariupolu a pak jim pomohli například odcestovat dál. Nebo, no. Většinou ten kanál můj byl spíš, aby ty byly lidi slyšet, aby tady v Česku taky zazněl.

0: mělo vlastně tady možnost nějak to změnit, že my snažíme, ale no.
1: Rozumím tomu. Já si z toho, co říkáte, budu hlavně pamatovat to, co se mnou otřáslo, a to je ten pocit, že žiješ s vrahem a nemůžeš odejít. A s tím budeme na Mladé Rusy a Rusky myslet. To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Dario, moc vám děkuju za váš čas.
0: Taky, děkuji moc.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: To byla Daria Gosteva, studentka Pražské DAMU. Posloucháte pořad Za 5.5 o tom, jak válka na Ukrajině mění život ruským studentům a studentkám v Česku. A na Pražské DAMU ještě chvíli zůstaneme. Marek Bečka je proděkanem školy pro mezinárodní záležitosti. Marku, vítej.
3: Dobrý den.
1: Jak podle tebe mění válčící Rusko život svým studentům na českých školách?
3: No, dost zásadně. Tedy u nás je to tak, že my těch studentů máme jenom několik. Z Ruska a vlastně i z Běloruska. Ale i tak jsou to, jednak se jim omezují možnosti, které měli předtím. Třeba plánovali výjezd na Erasmus a najednou zjistili, že to nebude tak jednoduché a tak dále a tak dále. Ale hlavně mají problém s vízy, s doklady, s penězi, vlastně jiným způsobem a nedostávají takovou, teď abych to nesrovnával, pardon, ale je to velmi, vlastně v některých případech je to velmi podobná situace jako pro ty studenty z Ukrajiny.
1: Marku, já už jsem se na to ptal pro děkana katolické fakulty před tebou. Na jednu stranu jsou ruští studenti občany země, která Českou považuje za nepřítele a nijak se tím netají. Na druhou stranu jsou to ale vaši studenti. Často se proti válce na Ukrajině sami vyhraňují, i když to pro ně znamená riziko. Jak tohle dilema sám pro sebe řešíš?
3: No, já ho naštěstí řešit nemusím, protože vlastně u nás na škole ta atmosféra je úplně jako velmi vstřícná vůči našim studentům. Ještě tedy je potřeba říct si, že všichni ti ruští nebo ukrajinští, teda ruští nebo běloruští studenti, kteří tady studují, tak studují v českých programech. To znamená, že se snaží mluvit česky nebo musí mluvit česky a skládají zkoušky a zápočty v češtině, píší práce v češtině a tím pádem na ně hledíme stejně jako na naše studenty. A vlastně se tady zdvihla taková vlna solidarity i s nimi. A když začala ta válka, zjistili jsme, že tedy mají problém, protože prostě doklady a jak už jsem mluvil o tom, taky peníze a možnost zaměstnání, všechno se jim změnilo, tak tady vlastně spontánně vznikla taková sbírka na, právě na ty studentky z Ruska a vybralo se docela dost peněz, takže teď myslím od pedagogů. Nechtěli jsme, aby studenti vybírali na studenty, to je jejich věc, ale pedagogové vybrali prostě docela nějakou sumu a aspoň pro nějaký zatím vlastně jim nějak vypomohli. Hmm.
1: Jaké signály by od vás jako od vedení DAMU k ruským studentkám a studentům měly přicházet?
3: Já si myslím, že ideálně vlastně žádné, protože já si vždycky vzpomenu na takový vtip, jak se sejde Američan a Rus a ten Rus vlastně, to je vtip tedy z doby, kdy jsem byl malý chlapec, takže to je hodně dávno, někdy ze 70. let. A ten Rus říká, vidíte, jak jsme pokrokoví, my už máme v politběru teď dva Židy. A kolik vy máte ve vedení Spojených států Židů? A ten Američan se tak usměje a říká, já nevím. Takže já bych byl nejradši, kdybych vlastně nevěděl o té národnosti. Samozřejmě, když za mnou přijde někdo s nějakými potížemi, a tak to řeším a pomáhli jsme právě zrovna té Darie, protože nějaký procházel pas nebo neměla vízum, tak a teď zrušili konzulát v Karlových Varech, kde byla domluvená, tak vlastně naši paní Hermochová z mezinárodního oddělení volala někam na ambasádu a pokoušela se to domluvit, aby nemusela ta Daria sama. Takže to samozřejmě jsme vstřícní a pomáháme jim, ale zároveň já bych byl nejradši, kdybych to nevěděl, jaké národnosti jsou naši studenti.
1: Tomu rozumím přesně. Pro mě ještě jedna otázka se bude týkat úředního šimla. Vysoké školy zvlášť technických směrů zvažují, jak se jich bude týkat nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. To cituju ze stránek Ministerstva školství. Je to zákon 67 letošní. Zákon bere v úvahu situaci současných i budoucích studentů z Ukrajiny, ale i z Ruska a Běloruska. Máš informace o tom, že by se tahle opatření nějak měla dotknout i studentů vaší fakulty? Třeba co se týká budoucího přijetí mladých Rusů nebo Bělorusů?
3: No, my to, tady musím říct, že tyhle ty věci řeší u nás rektorát, že my jsme tři fakulty a nad námi je rektorát a já radostně přenechávám řešení právnických otázek rektorátu, ale v každém případě připravujeme, když tedy mluvíme o tom, jak reagujeme na zákony nebo na to, jak tady mohou nebo nemohou studovat ti studenti, září připravujeme mimořádné zkoušky pro ukrajinské studenty. Ovšem DAMU je malá škola a je to dost náročné třeba do herectví, ani na katedře činoherního divadla, ani na alternativním a loutkovém divadle. Asi nebudeme otvírat pro mě speciální místa na herectví, ale třeba na režii, ano, na scenografii, ano, na produkci se na vlastně všechny katedry k tomu přistoupily velmi vstřícně. Takže začátkem září proběhnou přijímací zkoušky a v řádu jednotek přijmeme nějaké ukrajinské studenty do českého studia nebo do studia v češtině běžného. A přiřadíme je vlastně k těm ročníkům, které už jsme vybrali během jara. Ale jak to bude dál, já nevím. No. Já myslím si, že my k tomu budeme přistupovat vlastně jako doteď, když ještě před válkou na Ukrajině, někdy před rokem a půl, když vlastně začalo to být v Bělorusku hodně nahnuté, začali odtamtud utíkat studenti, tak celá AMU vlastně zareagovala a vytvořili se nějaký finanční polštář nebo nějaké finanční možnosti stipendijní pro běloruské studenty, kteří tady mohli krátkodobě studovat a pak vlastně se pokusit být přijati do řádného studia. A podobně teď jednáme s těmi studenty ukrajinskými a myslím si, že do budoucna budeme úplně stejně reagovat na útěk studentů z Ruska, který dřív nebo později podle mého názoru přijít musí. Hmm.
1: Marku, my jsme se celou dobu bavili o vztahu vaší školy ke studentům nebo studentkám. Řekni mi, jestli máš, nebo jaký je tvůj dojem, který se týká vztahu ruských studentek a studentů k vaší škole?
3: Já myslím, že pokud to můžu já jako učitel posoudit, tak pozitivní. Já třeba zrovna ta Daria, nebo my říkáme Daša, Gusteva, která mluvila přede mnou, tak vlastně byla spolužačkou mých herců z ročníků. To znamená, že jsem ji učil, nebo měli jsme nějaké projekty spolu s herci a s režiséry a scenografy. Ona sama vlastně vyprodukovala krásné představení Moskva Dačnoje, takové poetické představení ještě těsně před tou válkou vlastně na procesu. Na klauzurách jsem ho viděl a je to úplně šílená věc. Já teď vlastně se snažím odpovědět na tu otázku, ale zároveň ve mně, když jsem si na to vzpomněl, tak jsem si vzpomněl na takovou nostalgii a poetičnost, která z toho představení vanula a která mám pocit, teď je pryč. Já vlastně, mě je jich samozřejmě líto a dokonce, protože taky se snažím pomáhat a učím tedy ukrajinské studentky něco o loutkovém divadle, tak protože některé z nich neumí anglicky, tak mluvím rusky. Je to dost náročný a vlastně pomáhají mi některé ty studentky, které mluví anglicky, tak mi pomáhají překládat. Ale vlastně ta ruština nebo to, že jsou Rusové, já teď právě, aby to nevyznělo hloupě nebo necitlivě, ale na jednu stranu je mi hrozně líto a na druhou stranu vlastně je tam najednou pro mě nějaká zvláštní bariéra. A teď, když to takhle říkám nahlas, tak znova říkám, že aby to neznělo nějak divně, ale prostě tam ta bariéra je a asi nadlouho bude. Já jsem si jako dítě normalizace, protože jsem ročník 64, tak jsem ten 68. rok, sice si ho nepamatuju, ale vlastně jsem zažil všechny ty dopady a všechny ty důsledky. Tak pro mě ruština a ruská kultura byla vždycky taková jako nepřátelská. A to, že jsem třeba se naučil dobře rusky, nebo že jsem maturoval z ruštiny, byla jedna věc, a že jsem četl klasiky a tak dál, byla jedna věc. Ale druhá věc byla vlastně ten opatrný postoj k té ruské vůbec k Rusku. A po sametové revoluci se to změnilo. Já jsem vlastně začal být mnohem vstřícnější, teď tam začaly nějaké progresivní věci v divadle, v Rusku a tak dále. A teď je to zase pryč. Tak já jenom doufám, že to vždycky dokážu překonat v osobním vztahu k nějakému studentovi, ale celkově k té zemi mám teď opravdu odpor.
1: Marku, ty jsi řekl, že očekáváš, že časem bude do Česka přicházet ještě víc mladých Rusek a Rusů na studia. Budou odcházet. Tohle bych se chtěl dotknout. Na čem je ta úvaha založena?
3: No, třeba na tom, že tady máme, vlastně nám pomáhají taky pedagogové, protože z Ukrajiny odešly nejenom teda 99% studentky, ale také pedagogové, nebo zase většinově pedagožky. A vlastně jsou tam mezi nimi taky jaksi proklamativně Ukrajinci, ale kteří mluví rusky. A vlastně se ke mně doneslo samozřejmě o Rusech z divadelního prostředí, kteří utíkají z Ruska nebo kteří prostě s tím režimem nechtějí mít nic společného. A já si neumím představit, že by samozřejmě teď je to komplikované a není asi úplně jednoduché z Ruska odejít. A taky to rozhodnutí najednou za sebou zabouchnout dveře, když se v Rusku vlastně zatím nic tak strašného asi neděje, není tak jednoduché, ale já si z mé osobní zkušenosti, jak to bylo po roce 68 tady, tak si neumím představit, že by z Ruska nezačali časem ti studenti utíkat. Ale nemám to podložené žádným výzkumy, nebo nemám žádné zprávy, že
1: rozumím. Jsou
3: ruští studenti.
1: Rozumím. Vy se s děkanem, nebo s proděkanem Katolické teologické fakulty shodujete na velmi vstřícném a lojálním vztahu k vašim studentům, kteří jsou z Ruska. Máš dojem ale, že celkově podle toho, co vidíš a slyšíš kolem sebe, tenhle ten vstřícný a lojální postoj k mladým Rusům celkově tady bude převažující?
3: Já se obávám, že ne. Já si hlavně jsem realista, takže si myslím, že i ten vstřícný postoj k ukrajinským nebo k Ukrajincům, kteří sem přišli, časem se překlopí v nějakou, když ne nenávist, tak minimálně nějaký lehký odpor nebo v lepším případě lhostejnost. A na tom je nejhezčí, že vlastně běžný občan České republiky asi nedokáže poznat, kdo je Ukrajinec a kdo je Rus, takže pokud se k tomu někdo nepřihlásí veřejně, já jsem Rus, tak stejně to ne. Já tedy jsem začal trošku rozeznávat ukrajinštinu a ruštinu, ale samozřejmě spousta Ukrajinců mluví jako rovnou řečí rusky, takže ani já to samozřejmě nejsem schopen poznat. A bojím se toho, že ta atmosféra tady zhoustne, že to bude horší. Ale zatím to vypadá dobře, no tak zatím třeba to jenom tak produkuju. A třeba i k běžným Rusům se budeme chovat hezky, pokud se oni budou chovat hezky k nám.
1: To byl Marek Bečka, proděkan Pražské DAMU pro mezinárodní záležitosti. Marku, moc děkuju za tvůj čas.
3: Já děkuju za pozvání, nashledanou.
1: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu o tom, jak válka na Ukrajině mění život také mladým Ruskám a Rusům studujícím v Česku. Slyšeli jsme zkušenosti a názory studentů i zástupců dvou vysokých škol. A přidáme třetí. Zkušenosti Alexeje Kotegova, studenta na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, vítejte.
4: Dobrý den.
1: Jak změnila válka na Ukrajině život vám?
4: No, když bych mluvil o studentském životě, tak musím říct, že jako cítím se dobře, myslím tím to, že nemám žádné problémy s nějakou diskriminací nebo tak zatím teda. A snad to bude tak pokračovat. A hlavně rád, že slyším od kamarádů, které jsou z Česka nebo ze Slovenska, že jako chápu tu situaci a že...
1: Že chápu vaši situaci osobně.
4: No, jako vůbec studentů z Ruska, Běloruska, protože...
1: Jak byste jí popsal?
4: Tu situaci? Mm-hmm. To je těžká otázka. Jako já osobně a ostatní studenty z Ruska, Běloruska jako žádným způsobem nemůžou ovlivnit tu situaci. Je to to nejhorší, když člověk chápe, že jako to není dobrý, ale nemůže nic s tím udělat. No,
1: řekněte mi, jak jste v Česku dlouho a co vás vlastně k architektuře a jejímu studiu v Česku přivedlo?
4: Jo, to v Česku jsem teda čtvrtý rok, ale o studiu architektury jsem se rozhodl ještě prostě v dětství. Jako mám k tomu blízko, protože můj tatínek taky se zabývá stavebnictvím a architekturou, takže věděl jsem, že chci studovat architekturu. A proč zrovna v Česku, tak myslím si, že to ruské architektonické vzdělání jako má svá specifika. Já si myslím, že se tam hodně rozděluje to umění a technická stránka architektury.
1: Řekněte mi, jak si rozumíte třeba s vaším otcem ohledně té situace na Ukrajině?
4: No, moje rodiče, jako, myslím si, že jsou vzdělaní a že jako, nejsou zase tak ovlivněni státní propagandou, takže jako, radši nebudu mluvit o názorech, ale prostě rozumíme si, no.
1: Řekněte mi, jak vnímáte to, že člověk vašeho věku by v Rusku byl ohrožený, kdyby třeba řekli jenom, že na Ukrajině je válka?
4: Ohrožený?
1: Zdá se, že těm mladým lidem, kteří protestovali, tak
4: já takhle.
1: Hrozilo až 15 let.
4: No, je to tak, že jsou příklady, když člověk měl velké problémy kvůli příspěvku na sociálních sítech třeba. No, je to tak.
1: Jak to působí na vás? Vy jste říkal, že ze strany školy nevidíte žádný problém. Máte dojem, že ze strany školy cítíte nějakou lojalitu k vám, že jste přece jenom její student?
4: No, ještě na začátku války jsme dostali mail od pana rektora, že jako když studenti podporují jako svobodu, demokracii a prostě ty názory, tak on zajistí to, že by neměli problémy a že by měli stejné příležitosti a možnosti jako ostatní studenty. No.
1: Ale vy zároveň nemůžete podporovat veřejně, protože pak byste měl problém.
4: Nemůžeme, no. Ale teďka jako ta situace je taková, že máme trochu nejistotu, jak to bude dál.
1: Jak to myslíte?
4: No, slyšel jsem nečetl jsem teda osobně, ale slyšel jsem, že existuje nařízení Evropské unie, které má omezit přístup k prostě informacím, které můžou být pak využity k válečným účelům. Takže to se týká i studentů a nevím, jak na to bude reagovat univerzita, jak na to bude reagovat prostě vedení.
1: Máte dojem, že by se to mohlo týkat architektury přece?
4: Architektury snad ne, ale třeba jaderní fakulta nebo fakulta informačních technologií. Tak je otázka, jak se takové případy budou řešit. Jako ono to dává smysl, ale zase na druhou stranu, co by to znamenalo pro ty studenty? Oni by nemohli si prodloužit povolení k pobytu a tak museli by se vrátit a
1: jestli dobře rozumím tomu, co říkáte, tak jste vlastně zajatcem té svojí situace.
4: No. Nevím, jak se dál bude to vyvíjet.
1: Máte nějakou představu alespoň?
4: To teďka ne, ani se jako nesnažím, protože to se pořád mění a fakt jako nevím, jestli budeme moct tady dál zůstat a pokračovat ve studiu. Zatím je to v pohodě, ale no.
1: Co vám v této situaci pomáhá nebo by pomohlo nejvíc?
4: Pomáhá podpora blízkých a jako podpora taky kamarádů. Jak říkám, že mám taky hodně kamarádů z Ukrajiny a snažíme si navzájem podporovat, protože oni to taky mají hodně těžké a hlavně jejich rodiny, které prostě museli odjet někam, nechat svůj veškerý majetek nebo prostě seděli týdny ve sklepu nebo v metru, no, tak
1: mohlo by vám taky vědět, že vy prostě v Česku tu školu můžete dokončit?
4: To by pomohlo. Určitě nějaká jistota. to by se určitě hodilo, no.
1: Říká Alexej Kotegov, student na fakultě architektury ČVUT v Praze. Alexej, já vám tu jistotu přeju. Mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
4: Taky děkuju.
1: To byl pořad Za 5.5. Díky za vaši pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.
5: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

hlavu neotočím, nie, nie, nie. Urobím krok, nepôjdem späť. Nebudem otrok starých hriechov, nie, nie, nie. Urobím krok,

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Krátce před 18. hodinou je čas na myšlenku na den, která je od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž, vydané nakladatelství Návrat domů. Dneska s názvem Co s tím?
2: Co s tím? Nejhorší je, když se snažím kriticky myslet, na něco přijdu a jsem pyšná, že jsem na to kápla. Tak ráda bych se svým ostrým postřehem vytáhla a pomohla nějakému nebožákovi v jeho růstu. Vím však velmi dobře, že to nemohu udělat. Nedokážu své skvostné postřehy sdělit s láskou. Je to proto, že mě ten člověk štve nebo nějak provokuje. Mohu mít i nějakou jinou překážku ve vztahu k němu a ta vylučuje můj laskavý přístup. I kdybych měla stokrát pravdu, není mi to nic platné. Nechci být kritizující, chci být kritická. A to, jak už víme, je dost velký rozdíl. Co s tím? Nejlépe se mi osvědčilo nic neříkat. Zranění na duši mohou způsobit i nevědomky. Tak vědomému necitlivému přístupu se chci určitě vyhnout. Neznamená to, že se vzdávám kritického myšlení a stávám se nekritickou nebo neupřímnou, protože nic neříkám. Znamená to, že počkám, až se můj vztah změní. No a on se sám od sebe nezmění, to já proto musím něco udělat. Neznám nic lepšího, než se za toho člověka modlit, žehnat mu, no a možná se s ním také blíže seznámit. To všechno dohromady mi pomůže mít ho ráda. Když se za někoho modlím, vždycky ho mám pak ráda. Nevím, jak se to děje, ale je to tak. Se změněným postojem můžu dotyčnému člověku sdělit své postřehy, ale už to bude jiné. Já budu jiná. A pak také může být jiná jeho reakce. Ono to může někdy docela trvat. Jenže v ničem jiném se nám trpělivost tak nevyplatí, jako v podobných případech. Věřte mi. Můžete získat vřelé přátelství a stát se důležitým motivátorem pro život někoho jiného. A to za to stojí.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Předlužme aktuální dění našemu Otci prostřednictvím Ježíšovi i naší Matky, Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozhýbat Ondřej
1: a Jirka.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Augustiáni Jakub Starý a Tomáš Machaj dnes v Brně přijali kněžské svěcení s rukou biskupa Zdeňka Wasserbauera. Bože, provázej je a posiluj v jejich službě. Modleme se také za nová kněžská povolání a za odvahu pro ty, kteří boží volání rozpoznávají. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Irský arcibiskup Eugene Nugent, nový velvyslanec Svatého stolce v Česku, přicestoval ve čtvrtek 3.9. do Prahy. Pane, prosíme o požehnání pro jeho novou službu. Rozjímat budeme druhý desátek slavného růžence Ježíš, který na nebe vstoupil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejši dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosíme o boží pokoj do srdcí lidí, kteří rozhodují o válkách na Ukrajině, v Íránu či Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Prosme za oběti a všechny válkou strádající. Rozjímat budeme desátek Ježíš, který Ducha Svatého seslal. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milují.

0: chléb náš vedlejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: prosíme o požehnání, o ochranu pro žáky, studenty i učitele, kteří zahájili nový školní rok. Rozjímat budeme páté tajemství slavného růžence, Ježíš, který tě v nebi korunoval. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná

0: požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukáž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme všem za společnou modlitbu růžence.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Začíná 218. kolo folklorní sedmičky naší jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Je tedy poslední prázdninové či první školní. Záleží na tom, zda nás posloucháte v premiéře či v repríze pořadu. Ze studia Benjamin v Brně pod Špilberkem vás zdraví tradiční dvojice, hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka. Přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Pozdrav míří k našim pravidelným i mimořádným posluchačům u všech druhů rozhlasového příjmu, přejeme jim příjemný a ničím nerušený poslech. Zároveň děkujeme našim stálým posluchačům, především těm, kteří si najdou čas poslat nám hlasy pro své oblíbence. To lze například prostřednictvím SMS či z míst vašeho prázdninového či dovolenkového pobytu od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 10. září do 12. hodiny polední. Dnes se vám postupně představí obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech, Moravy, Slezska, dokonce dnes výjimečně i zo Slovenska. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Píseň může zaznít pouze 3x, pokud ji posunete do dalšího kola, střídá ji druhá, popřípadě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 anebo formuláře z webových stránek Proglasu. Odtud nebo z audioarchivu si můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování samozřejmě zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí nejméně 3, při rovnosti hlasů i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Teď už je čas na výsledky minulého kola. Bohužel vás nezaujal výlet do národopisné oblasti Prácheňsko s malou dětskou muzikou Rokitka v sadě s incipitem Támhle je lůka. Je tu tedy novinka, která nám připomene nedávno skončený dudácký festival ve Strakonicích a jeho dlouholeté hvězdy Konrádyho dudáckou muziku a jeden z jejich největších hitů, polku s názvem V nevolickým údolí. Zpívají Oldřich Heindl a Albert Švec.

ani druhá novinka minulého kola, taneční sada v úpravě Lucie Uhlíkové, Šlo děvčátku na strojása v podání muziky Kašava, u vás neuspěla. Na pomezí Valašska ovšem zůstaneme i s další novinkou. Představí se nám cimbálová muzika Bukovinka, která od roku 1995 působí v Bystřici pod Hostýnem a mapuje zdejší folklorní odkaz. Z čtveřice dosud vydaných nosičů jsme vybrali svatební z alba Sloboda, Sloboda. Sama sujá paní matko sama v úpravě Kateřiny Kovaříkové. Hraje Bukovinka, zpívá dívčí sbor Jaderničky.

Z postupového bloku nám bohužel vypadla Anna Mučková-Habancová se svou dětskou nahrávkou Letěly dvě holuběnky. S další novinkou se vydáme za vzpomínkou na Slovensko. 12. srpna tohoto roku odešla na věčnost výjimečná zpěvačka lidových písní z Oravy a dlouholetá hudební redaktorka Československého rozhlasu Bratislava Darina Laščiaková. Dlouholetá členka souboru Lučnica a spolupracovnice Orchestra ľudových nástrojů v Bratislave za sebou zanechala řadu nahrávek svého výjimečného hlasu. My si ji připomeneme ukázkou z CD z mojej klenotnice. Budou to dvě písně z Myjavy. Hraje Olun.

Na děleném třetím místě naší hitparády se udržela cymbalová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským a nenápadně přesto rozhodně míří do našeho zlatého výběru. Chybí jim poslední krok. Tak tedy po třetí uslyšíme písňovou sadu s incipitem Jadolina Dolina v podání solisty Tomáše Pánka. Zda uspěje i po deváté, je jenom na vás, milí posluchači.

0: Кучка!
1: Muzika souboru Dýleň z Karlových Varů, pojmenovaná podle vrchu v Krušných horách, se i tentokrát podělila o třetí místo. Uspěla tedy milostná táhlice, když jsem šel od svojí milý Haničky v podání Dalibora Bárty. Tak vám ji nabízíme dnes po třetí.

Na druhé místo zásluhou vašich hlasů postoupila sada dívčích milostných Ani mě nevoní v podání zpěvačky Lenky Gajdové a cymbálové muziky z Milotic. Ostatně není jedinou zpěváckou osobností ve své rodině. Výjimečným solistou a navíc primášem strážnického Danaje je její muž Jan Gajda. Dalšími pokračovatelkami rodinné tradice jsou jejich dcery Lucie a Nela. Ale nyní Lenka Gajdová.

A na prvním místě kdo jiný než horňácký zpěvácký matador Martin Čambal. Jedinečný interpret tradičního horňáckého zpěvního stylu uspěl i se svou třetí akvizicí žertovnou sedláckou Za horama prší déšť. Je to prostě bohatýr a vy posluchači mu stále umetáte cestičku do zlatého výběru folklorní sedmičky. Už mu zbývá poslední, devátý krok. A my mu spolu s vámi držíme palce.

Právě dozněla nabídka 218. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to V nevolickým houdolí v podání Konrádyho dudácké muziky,

Třetí místo minulého kola zaujala cymbálová muzika Strážničan a solista Tomáš Pánek s písní Jadolina Dolina.

a konečně do folklorního zlatého výběru folklorní sedmičky mířící Martin Čambal s písní Za horama prší déšť.

0: Další soutěžní kolo folklorní sedmičky odvysíláme v premiéře v sobotu 12. září. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 10. září do 12. hodiny polední. Své favority můžete podpořit hlasováním přes formulář na našich webových stránkách, popřípadě mailem na adresu bretfeldova@proglas.cz nebo SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejme krásný víkend s příjemným počasím. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bretfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.

Bylo 19 hodin, ladíte Proglas a my teď k poslechu zveme zejména nejmenší posluchače, protože nás čeká večerní zíváček.

0: Ahoj holky a kluci, vítám vás u poslechu večerního zíváčku a hned na začátku mám pro vás velké překvapení. Já tady totiž dneska nejsem sám, takže uvádět zíváček bude Ondra
1: a Barča.
0: No a Barunku poprosím, aby nám hnedka uvedla večerní pohádku.
2: Lucinka má novinku pro Barborku. Mají novou klubovnu ve Starém mlýně, ale prý tam trochu straší. A proč vlastně? Podle nějaké pověsti. Ale to už poslouchejte sami.

0: Dobrou noc, Barborko.
1: Maminka zhasla a chtěla odejít z pokoje.
2: Nechaj mi svítit aspoň malou lampičku.
1: Neměla by si zvykat usínat jen při světle.
2: Ale mně se ve tmě nelíbí.
1: Maminka přistoupila k oknu, které vede do zahrady. Jak vytahovala roletu a zaklonila hlavu, dlouhý tmavý cop, nejkrásnější, jaký si Barborka dovede představit, se lehce zakymácel. Nejenom vlasy má její maminka jako pohádková princezna. Celá je krásná, je hebká a hodná. Proto ji má Barborka tolik ráda. Až se jí někdy z té velké lásky zatají dech. Byl první podzimní úplněk. Obrovská kulatá lampa měsíce, jako by se lehce kolébala uprostřed hluboké oblohy, jen kousek nad jejich jabloní, jen kousek nad vzdáleným věžákem.
0: Teď máš světla plný pokoj, hezky se vyspi, miláčku.
1: Maminka za sebou tiše zavřela. Měsíc venku byl tak veliký a zlatý, že se Barborce nechtělo spát. Když o hodinu později přišla v noční košili Lucie a vlezla do své postele, ona se ještě dívala.
3: Ahoj, Luci.
0: Ty jsi ještě neusnula.
3: Nechce se mi.
0: Ani mně se moc nechce.
3: Tak mi něco povídej, jo.
1: Proč ne? Lucie má vždycky o čem vyprávět. A zvlášť v poslední době se toho děje dost. Minulý týden vedoucí družiny, Hanka, připravila ještěrkám zvláštní překvapení. Místo, aby pokračovali v soutěži o zlatý žalud a šli sbírat na stráni šípky, zavedla je k čertovu mlýnu. Však tudy občas chodívají s maminkou a tátou do lesa na procházku. Hanka vytáhla z kabelky klíč a k úžasu ještěrek vystoupila po čtyřech kamenných schůdcích, vsunula klíč do zámku a mlýn odemkla.
4: Tak, děcka, ode dneška jsme tu doma, to je co?
1: Podívala se vítězoslavně na skoprnělé holky. Teprve teď se všechny dali do nadšeného křiku. Ano, čertův mlýn od letoška patří jejich oddílu a ještěrky si v něm začaly zařizovat jednu místnost jako klubovnu. I koutek živé přírody tam budou mít. Hanka už přinesla svoje křečky, měla párek a tak se jí nedávno vylíhla mláďata. Byla strašně maličká a celá růžová. Teď už jsou o něco větší. Stále se jim chvějí čumáčky s takovými dlouhými vousky. Když je vezmeš do ruky, vůbec se nebojí. Capají ti po rukávu až na rameno. Lucii, která má dlouhé vlasy, se do nich posledně jeden křečík docela zapletl. Holky měly co dělat, aby ho vytáhly bez nehody. Ale jak přitom pískal.
3: Je, ty se máš. A mohla bych se na ně taky někdy podívat.
1: Záviděla Barborka.
0: V pondělí mám s Lidkou službu. Jdeme křečky nakrmit, takže bys mohla s náma. Jestli se ale nebudeš bát.
3: Čeho, prosím tě? Já nemám strach ani z velkého psa.
0: Nic takového nemyslím, však vím, že ty se zvířat nebojíš.
3: A co teda myslíš, Lucinko?
0: Nebuď zvědavá.
3: Sama říkáš, co se nakousne, musí se taky sníst. Tak mi to pověz. Nebo nejsi žádná kamarádka.
0: O čertově mlýně se ledacos vypráví. Takové pověsti, víš?
3: Ono tam straší.
0: Jestli i dneska, to nevím, ale dřív tam posetnění obcházeli všelijaké příšery. Před dávnými lety se na hábru za mlýnem oběsil nějaký krejčí a od té doby, co se to stalo, ho tam občas někdo potká. Jednou jeho, po druhé třeba mlynáře z čertova mlýna. Toho poznáš hned, má v hlavě velikánskou díru. Když hodně svítí měsíc, jako třeba teď, je vidět, jak z ní kape krev.
1: Barborku zamrazilo. Něco takového. Ale strach, nestrach, chce vědět ještě víc.
3: A proč má díru v hlavě?
0: Ten mlynář byl velký pytlák a jednou zastřelil místo srny děvče, ze který měl zanedlouho slavit veselku.
3: Jakou veselku?
0: No svatbu přece.
3: A on ji nechtěl mít?
0: Právě že chtěl, jenomže jak v té tmě vyhlížel zvěř, Pohnulo se houští a něco se v něm zabělalo. Pytlák si pomyslel, že se tam myhlo bílé zrcátko, které má na zadečku strna, a stiskl na své flintě spoušť. Ozvala se rána a pak lidský výkřik. To, co mlynář zahlédl, nebyl srnčí zadeček, ale blůzka jeho milé.
3: A co bylo dál?
1: Vydechla Barborka.
0: Když pytlák mlynář našel na mechovém polštáři ležet místo zvěře vlastní nevěstu, pominul se z toho podívání a bác zastřelil i sebe.
1: Lucii jen při tom vyprávění přeběhl mráz po zádech. Jak teprve bylo Barborce, přece však vyzvídá ještě.
3: A jaké je to druhé strašidlo?
0: Myslíš ten oběšenec?
3: No ten.
1: Zatímco bílý měsíc za oknem pozvolna stoupá výš a výš nad jabloň plnou jablíček, z nichž sem tam některé žuchne do trávy, Lucie vypravuje sestře další pověst.
0: Pan Potomský chodíval kolem čertova mlýna do blízké dědiny na návštěvu ke své nevěstě. Jednou se vracel domů a už za tmy však byla zima.

0: Pohádku jsme četli z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko. Četli Dana Pilchová a Magda Hauserová. No, pohádka byla možná trošku strašidelná, tak bychom vás měli teďka rozveselit písničkou, a to vybírala Barunka.
1: A vybrala jsem písničku Rozhovor od skupiny Notičky. Doufám, že se vám bude líbit, tak dobře poslouchejte.
2: Kde bydlí Víla?
3: Asi v

0: Máme za sebou už pohádku, písničku a tak je čas, aby jsme uzavřeli a poděkovali za den večerní modlitbou.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Bože, děkuji za dnešní hezký den, za to, že jsme si mohli hrát venku a objevovat přírodu. Prosím tě, teď o pokojnou noc, abychom načerpali sílu dalšího dne. Amen.
0: No a holky a kluci, to už je z dnešního zíváčku téměř vše. Takže zbývá, aby jsme vám popřáli pěkný večer. Dobře se vyspěte.
1: A aby se vám dobře usínalo, tak jsem vybrala písničku Kobra od Slávka Janouška.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ahoj.

Za malou chvíli bude 19 hodin a 15 minut a vy můžete po večerním zíváčku poslouchat pořad Slyšte lidé, kde vás tentokrát vezmeme na hudební výlet do Maďarska. Ve 20.15 potom můžete poslouchat Charitalk na téma V domácí péči nejde jen o ošetřování, sestry jsou neviditelné hrdinky zdravotnictví. A od 21. hodiny vás potom pozveme k společné modlitbě večerních chvál. Přeji vám příjemný poslech.

Na výlet za maďarskou hudbou vás tentokrát v týdeníku Slyšte lidé zve Milan Tesař. Před námi jsou ukázky z 11 alb, která vyšla v Maďarsku v posledních zhruba 3 letech. Kroužit budeme většinou kolem lidové hudby a jejich moderních úprav, ale dostane se i na současný folk a jazz. Začneme jedním mezinárodním projektem. Maďarská zpěvačka Melinda Balog se skupinou Erdőfű a s polským soubor.

Maďarští a polští hudebníci se znají z festivalů a spolupracují naprosto přirozeně. My si z alba poslechneme sedmihradskou jitřní baladu Čilák, čilák, tedy Hvězdo, hvězdo.

V pořadu Slyšte lidé si dnes představujeme interprety z Maďarska, a to včetně různých mezinárodních spoluprací. Toto byla zpěvačka Melinda Balog se skupinou Erdőfű s

alba, na kterém se podílela také Janusz Pruszynowski kompania z Polska. Především na zhudebněnou poezii se zaměřuje maďarská skupina Makám na albu Borošťánének, tedy Jantarová píseň. Vedle současné maďarské poezie na albu najdeme přeložené verše Federica García Lorky nebo text Pétera Siamiho Millera, známého z maďarské rockové scény. Skupina, kterou vede kytarista a zpěvák Zoltán Krulik, koncertovala v mnoha evropských zemích a městech od Paříže po Varnu a od Krakova po Split a absolvovala také turné po velkých městech Indie. Její hudba od počátku překračuje hranice jednotlivých žánrů a vedle maďarské lidové hudby v ní najdeme vlivy Balkánu, Dálného východu, jazzu i soudobé vážné hudby. Skupina navazuje na odkaz Bély Bartoka a Zoltána Kodáje, tedy na maďarskou tradici systematického poznávání lidové hudby, zároveň ale tuto tradici zasazuje do současného hudebního kontextu. Poslechneme si píseň Blues s textem básnířky Anny Saboté.

To byla tedy krátká ukázka z alba Borošťánének maďarské skupiny Makám. Schönderg patří už 3 desetiletí k nejvýraznějším maďarským kapelám, které pracují s jihoslovanskou a balkánskou lidovou hudbou. Jejich kořeny sahají k rodině Eredičových a k tradici souboru Vujičič, který se věnuje především hudbě jižních Slovanů, žijících v Maďarsku. Schönderg ale nikdy nezůstali pouze u rekonstrukce tradičního repertoáru. Postupně si vytvořili vlastní způsob, jak lidovou hudbu spojovat s energií rocku, s jazzem, klasickou hudbou a s Bartókovým principem tvůrčího zacházení s folklórem. Album 30, pojmenované podle aktuálního výročí kapely, zachycuje několik důležitých okamžiků koncertní historie Schönderg. Najdeme zde jak novější nahrávku z roku 2024, tak záznam z koncertu k 15. výročí skupiny. Před tímto bilančním albem kapela vydala úspěšnou nahrávku Yes, na které hostuje americký jazzový saxofonista Chris Potter. Nám skupina Schönderg nabídne rozsáhlejší skladbu Voje Sasa.

Posloucháme hudební novinky z Maďarska. Teď nám hrála skupina Schönberg ze svého bilančního alba 30. Další ukázka bude pocházet z alba Gisl, houslisty Félixe Laiko. Jedná se o hudbu k romantickému baletu Giselle skladatele Adolfa Adama, který měl premiéru v roce 1841. Maďarský Győri balet se rozhodl klasické dílo výrazně přepracovat. Choreograf László Velekej vytvořil z původního dvouaktového baletu zkrácenou jednoaktovou verzi a novou hudbu napsal právě Félix Laiko. Výsledkem je Giselle zcela současná, i když stále vychází z příběhu původního romantického baletu. Nahrávka vznikla v Pannonia Film Studiu v roce 2024 a vyšla také jako album, takže ji lze poslouchat i bez baletního představení. Hudba Félixe Laiko totiž funguje jako součást scénického díla, ale zároveň má dostatečně silný vlastní výraz, aby obstála i bez obrazu a tance. Laiko zde dostal za úkol vyprávět hudbou dramatický milostný příběh a podle kritiků vytvořil jedno ze svých nejkomplexnějších alb. Hudba se pohybuje mezi romantickou něhou, smutkem a dramatem na jedné straně a energičtějšími místy až divokými pasážemi na straně druhé. Já jsem vybral skladbu s názvem Elsche Városkép, první obraz města.

To byl houslista a skladatel Felix Lajko a ukázka z alba Gisl hudbě k baletu Giselle. Kontrabasistka a zpěvačka Veronika Varga má za sebou více než 10 let působení v různých souborech maďarské, balkánské a řecké lidové hudby. Je absolventkou Listovy akademie hudebních umění v Budapešti, kde vystudovala lidový zpěv a hudební pedagogiku. Znát ji můžete například ze skupiny Babra, z dua Budapešme, z projektu Vreme a Valkánia, s řeckým rebetikem inspirovaného souboru Esperia nebo z ženského vokálního projektu Lemonokypos. Všechny tyto zkušenosti zužitkovává na svém sólovém albu True Picture. To spojuje několik oblastí, které Veroniku dlouhodobě ovlivňují. Najdeme zde ukolébavky z maďarského Alföldu a Sedmihradska, milostné písně ze západního Maďarska a Moldavska a také řecké svatební písně z Chalkidiky a Dodekanéských ostrovů. Mezi hosty na albu jsou Jon Kurteanu, Benedek Réty a členky zmíněného ženského a kapela souboru Lemonokypos. Díky tomu album nepůsobí jako jednoduché spojení maďarské a řecké hudby, ale spíše jako osobní mapa hudebních kultur, kterými Veronika Varga prošla. Přestože základ alba tvoří hlas a kontrabas, jeho atmosféra je velmi pestrá a tematicky se točí kolem univerzálních lidských zkušeností. Vybírám krátkou píseň Almoď sépet, sladké sny.

Baš Elán je maďarská skupina, u jejíhož zrodu byl akordeonista Zsombor Herédy. Původně zamýšlel natočit sólové album, ale projekt se postupně proměnil v kapelu. Zpočátku Baš Elán hrál především makedonskou a vůbec balkánskou hudbu, ale postupně se obrátil více k maďarskému folklóru, sedmihradské a romské hudbě. Dnes je tedy jejich repertoár složený především z maďarských písní, které kombinují s rumunskou lidovou hudbou, sedmihradskou romskou tradicí a občas také se srbským folklórem. Výrazným rysem Baš Elánu je improvizace a způsob, jakým kapela své skladby vytváří. Zsombor Herédy obvykle přinese základní nápad na zkoušku a jednotliví hudebníci jej pak společně rozpracovávají. Solisté řeší melodii, zatímco baskytara, viola a cymbál hledají harmonie a rytmické řešení. Výsledná podoba často vzniká při společném jamování. Improvizace přitom podle Arona Horváta, cymbalisty, se kterým jsem vedl rozhovor, není pro kapelu jen moderním ozvláštněním folklóru, je přirozenou součástí tradiční maďarské i balkánské hudby a zejména hudby ze Sedmihradska. Ještě doplním zajímavost, že kapela původně vystupovala jako Elán, ale protože na Slovensku existuje velmi známá skupina stejného jména, rozhodla se název změnit na Baš Elán. Slovo bašel znamená v romštině hraní hudby, takže nový název zároveň odkazuje na samotnou podstatu skupiny. Pustíme si skladbu Vékoň deska, což znamená tenké prkno.

Posloucháme hudebníky a skupiny z Maďarska, toto byla skupina Baselán z alba Titkon. Vigat je mladá kapela s členy z části z Budapešti, z části ze Szentendre, která se velmi rychle etablovala na maďarské koncertní scéně i v prostředí tanečních domů. Název Vigat je zkratkou vytvořenou z prvních písmen křestních jmen zakládajících členů Vince, Gašpára a Daniela. Kapela se zaměřuje na balkánskou a jihoslovanskou hudbu a přirozeně propojuje srbské, chorvatské a makedonské melodické tradice. Členové souboru se považují za třetí generaci maďarských hudebníků, kteří rozvíjejí zdejší tradici interpretace jihoslovanské hudby. Přitom první generaci zastupuje například skupina Vujicic a druhou Šenderge, které jsme dnes už poslouchali. První album skupiny Vigat se jmenuje 3E. Repertoár stojí především na tanečním principu, ale přitom nejde o pouhou reprodukci tradičních melodií. Hudebníci je nově promýšlejí a dávají jim vlastní výraz. Poslechneme si úpravu makedonské písně Zajdy, Zajdy.

Slíbil jsem, že v dnešním pořadu budeme poslouchat i jazz. The Language of Flowers je druhé album projektu kytaristy Gábora Gadoa a zpěvačky Veroniky Harcha. Navazuje na jejich společné album Shekina z roku 2023. Tentokrát se však vrací o více než 20 let zpět. Gado totiž vybral 11 skladeb, které původně vznikly v letech 2002 až 2006 ve spolupráci s básnířkou Ester Molnár a které tehdy nahrával s maďarským jazzovým zpěvákem Gáborem Vinandem. Čtveřice alb z této doby Corners of My Mind, Agent Spirituel, Different Garden a Opera Budapest patří k důležitému období maďarského vokálního jazzu. Nyní Gado vybrané písně spolu s Veronikou Harcha předkládají na albu pojmenovaném Řeč květin a inspirovaném také pracemi Charlesa Darwina a Charlesa Baudelaira. Nejde přitom o album inspirované květinami v doslovném smyslu, ale spíš o hledání jazyka pro obtížně sdělitelné pocity a zkušenosti. Hudebně jde o velmi zajímavé spojení vokálního jazzu, improvizace a komorně barevného zvuku. Vedle Gadoovy elektrické kytary a Veroničina hlasu zde hrají belgický trumpetista Laurent Blondio, saxofonista János Ávét a violončelista Tamáš Zétény. Absence kontrabasu a bicích a výrazná role violončela, trubky a dechových nástrojů vůbec dávají hudbě nezvyklou barevnost. Všichni instrumentalisté navíc do skladeb vnášejí vlastní nápady a improvizace. Vybral jsem píseň Haiku.

Rézele je fanfárošok. Je kapela, která se pohybuje na pomezí maďarské, balkánské a jihoslovanské lidové hudby, ale zároveň do ní vnáší zkušenosti z jazzu. Základní sestavu tvoří Bence Antonovič na alt saxofon, Bálint Berecky na baritonový roh a eufonium, Tamáš Gerej na bicí, Kinga Koršoš na kobos a zpěv, Levente Sabo na akordeon a Márton Udvardy na trubku a kaval. Na albu hostují mimo jiné zpěvačka Melinda Balok, kterou jsme dnes už poslouchali, dále saxofonista László Békéši a cymbalista Jon Kurteanu. O něm jsme pro změnu hovořili v souvislosti s albem Veroniky Varga. Neobvyklé nástrojové obsazení je jednou z věcí, která Rézeleje odlišuje od klasických maďarských tanečních kapel. Vedle tradičního kobozu a kavalu tu výrazně slyšíme dechové nástroje, akordeon a bicí. Na albu Fuga Madár se střídají lidové předlohy se třemi autorskými skladbami a hudebníci přecházejí mezi různými oblastmi a styly, včetně jazzové improvizace. Název Fuga Madár vznikl původně jako interní vtip kapely a teprve později se stal názvem alba. Jde o slovní hříčku spojující maďarské slovo fuga, fuga, tedy hudební formu založenou na postupném vstupování hlasů, se slovem madár, pták. Poslechneme si skladbu Marastalo Čoček.

Už jsme tu měli album inspirované květinami a teď album pojmenované podle ptáka. Další nahrávka, kterou beru do ruky, se jmenuje Madarerde, což znamená ptačí les. Jde o album akordeonisty, hráče na rámový buben a zpěváka Gáboriana Kováče a kytaristy Roberta Császára a celé je inspirované ptáky a přírodou. Najdeme na něm písně jako Zpívá kos, Hejno ptáků, Lužní les nebo Balada o ptáku Rik. Hudba zde funguje jako prostředek dorozumění, překračující hranice jazyků a kultur. Součástí umělecké koncepce alba je tajemný kodex, ptačí notové zápisy a vícejazyčné básně. Výsledkem je projekt, který stojí někde mezi lidovou hudbou, písničkářstvím a imaginární folklorní tradicí. Vedle zmíněných protagonistů na albu hrají Judit Kuty na zobcové a příčné flétny a Šándor Kiš na rámový buben. Obsazení tak propojuje především akustické nástroje evropské lidové hudby s prvky keltské hudební tradice. Pustíme si píseň Arigo Enekel, Zpívá kos.

0: putování za maďarskou hudbou jsme se dostali k závěru a k poslední kapele, kterou si dnes představíme. A bude to jedna z nejznámějších a nejstarších. Parnograst patří k nejvýraznějším představitelům autentické romské hudby. V Maďarsku fungují už více než 30 let, tedy podobně jako Schenderge. Charakteristické jsou pro ně tradiční nástroje, výrazná taneční složka a mimořádná koncertní energie. Kapela během své kariéry procestovala velkou část Evropy, vystupovala v několika asijských zemích a opakovaně také ve Spojených státech a Mexiku. A tak jako Schenderge nahráli úspěšné album s jazzovým saxofonistou Chrisem Potterem, Parnograst mají za sebou například spolupráci s rapperem Pogáněm Indulo. Ostatně právě skladbu s ním nazvanou Asív do Banáša, Tlukot srdce, si za chvíli poslechneme. Celé album z roku 2024 se jmenuje Šutoka Sel, což znamená vítr šeptá. Představuje Parnograst nejen jako kapelu, která uchovává romskou hudební tradici, ale také vstupuje do současné hudební scény. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil. Má Maďarsko po hudební stránce co nabídnout? Já jsem přesvědčený, že ano. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Ve zvukové režii mi asistoval Šimon Vítek.
1: Bezártó nincsen olyan ember, aki megtalálna, hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarnak, csak mennek a hónapok. Az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom, meglátod, de egyszer kiszabadulok, és nem érdekel a pénz. Tudom, hogy a két kezem a két kezébe kell. Egy szabad ember leszek, ki a szélben andalok, csak még nem tudok meg.

0: Domácí zdravotní péče se odehrává za dveřmi našich domovů. Právě tam sestry každý den pečují o nemocné, často v nejtěžších chvílích života těch potřebných. Jak se za jejich práci bojuje na ministerstvech? Proč je potom budoucnost v takzvané domácí nemocnici? A co dává sílu ženě, která hájí zájmy zdravotních sester? Tak i na to se budu v následujících minutách ptát. Ze studia dnešního Charitalku zdraví Naděžda Hávová. A jsem ráda, že naše pozvání dnes přijala také manažerka pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika, Lída Kučerová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lído, když se řekne domácí péče, tak si většina lidí představí takové to převazování ran nebo nějakou aplikaci injekce v domácím prostředí pacienta, ale to zdaleka nebude všechno. Co se za touhle prací ještě skrývá ve skutečnosti?
1: No, ta domácí péče se ubírá dopředu

0: léčbou, tak se dá právě vysledovat na monitorinku životních funkcí a třeba na monitorinku váhy a podobně. Tak to je nejčastější, nebo nějaké třeba arytmie, podobné věci, ale může to být i monitoring třeba jiných funkcí, třeba při chronickém selhávání ledvin a podobně, takže ta telemedicína, to je velký skok dopředu a určitě teprve bude, na to se těšíme.
1: A v takové chvíli sestřička, která dostává informace o tom, jestli se selhávají orgány, jak pravidelně bije srdce a tak podobně, rozhoduje o tom, jestli přivolá lékaře nebo záchrannou službu a pojede se do nemocnice.
0: Přesně tak. Ta sestra v tu chvíli buď ten monitoring dělá přímo na místě, anebo právě vzdáleně a záleží na tom, jak je s daným lékařem, specialistou domluvená a může konzultovat na dálku a můžeme na dálku konzultovat i právě změnu léčiv a přímo je aplikovat u pacienta. Takže ten zásah může být během několika minut.
1: Zkuste, Lído, vzpomenout na nějaký takový konkrétní případ. Za jakých okolností vás pacienti, anebo za jakých okolností pacienti zdravotní sestřičky rádi vidí? Jak se navazuje vztah sestra, která pravidelně navštěvuje starou dámu, starého pána, ten vztah důvěry a nějakého vzájemného porozumění? Jak se na sebe ti dva naladí?
0: No, ta sestřička v domácí péči musí mít hodně oblastí, které vlastně ovládá. V první řadě jsou to znalosti, které si nese ze školy, z dalších kurzů, pak jsou to dovednosti, to znamená šikovné ručičky, pak je to, jak já říkám, ta schopnost improvizace, která je nejdůležitější v té domácí péči, protože kde rychle seženu, třeba stojan na infuzi, musím zaimprovizovat a takových věcí je spoustu a pak je to právě to umění komunikace a to je nejdůležitější. Já vždycky říkám, že to, co nás učil vlastně v těch různých kurzech pan docent Fesl, když ještě jsem pracovala třeba na ARu, takže nejdůležitější u toho člověka je potěšit, povzbudit a pak teprve odborně ošetřit. A to dneska dokázat je, myslím, nejdůležitější, protože víme, jak často člověk přijde do nemocnice a zpětná reakce je, se mnou tam nikdo nemluvil, já nevím, na čem jsem, já nevím. On byl odborně ošetřen, ale on neví. On neví, co se s ním děje, už je prostě jenom číslo, náramek na ruce a podobně. A k tomuhle by v domácí péči nikdy nemělo dojít. Tam vždycky musí být ten člověk jeden jediný a já jsem tu pro tebe, teď jsem tu pro tebe. Takže ta komunikace a to provázení tou nemocí, ať už je to k úzdravě, anebo potom třeba ke sklonku života, to je na té sestře.
1: Vy říkáte, že budoucností je takzvaná domácí nemocnice. Jak si ji tedy představit, co všechno dnes doma umíme léčit? Jak domácí nemocnice bude fungovat?
0: No to je obrovský projekt. Na to já mám prezentaci, nad kterou žasl i takový ten institut, co je při ministerstvu zdravotnictví, kde děláme projekt Kompas. Když jsem řekla, že tohle všechno my už v charitě máme, tak skutečně myslím, že se stáváme takovými lídry toho projektu. To znamená, že nejen máme ty znalosti, které jsme vždycky se snažili shromažďovat a dávat na jedno místo tak, aby všechny sestry v charitě, ať už je to Plzeň anebo Olomouc, dělali ten výkon naprosto stejně, čili standardní ošetřovatelské postupy. Ale to je jenom jedna z malých součástí, které teď máme. sestry, které pouštíme do terénu, tak pravidelně auditujeme ty, které nastupují, tak když nesplní audit, tak vlastně se s nimi loučíme. Tak to je taková ta nástupní platforma, ale potom jsou to další a další možnosti, které navazují, a třeba teď takovou velkou oblastí je jednodenní

0: péče, jednodenní chirurgie, která potřebuje dozor nad tím pacientem doma. Před nedávnem na konferenci jsem říkala, je špatně zavolat v pátek odpoledne. Sestřičko, potřebovali bychom dohlídnout na toho a toho člověka. Potřebujeme dopředu tu informaci, abychom za tím člověkem došli dřív, než půjde na ten výkon, seznámili se s jeho prostředím. Bude třeba potřebovat pomůcky. Má třeba bariérový byt. To může být operace oka, může to být nějaký zásah kožní, cokoliv. A třeba několik dní bude částečně handicapovaný. Ani rodina si často neuvědomuje, že dojde k nějakému posunu, anebo je ten člověk sám. A v tu chvíli my potom už toho člověka přijímáme někdy i přímo z té nemocnice a opečujeme ho během několika dní, takže se vrátí zase do svého produktivního života.
1: Platí, že domácí péče je nejlevnější způsob léčby?
0: Určitě to platí, říká se, že zhruba třetinově oproti nemocnicím, a to říkám jenom oproti těm základním lůžkům a ne těm specializovaným, která vždycky budou muset ta intenzivní lůžka být, ale tak třetinově rozhodně. A právě díky tomu, že můžeme v domácí péči mít i pacienty na umělé plicní ventilaci, provádíme třeba hemodialýzu, to znamená, pacienti nemusí odjíždět dvakrát, třikrát v týdnu na takzvanou dialýzu do nemocnice, když jim dobře nefungují ledviny, tak to šetří vlastně úspory toho zdravotnictví jako ve velké míře. A domácí nemocnice, to bude vlastně trend tohoto a příštího století v každém případě, protože nebude důvod, proč ty pacienty do nemocnice vozit.
1: A uvědomuje si stát dostatečně, že náklady v domácí péči jsou o třetinu nižší než v klasické nemocnici? Vychází vám vstříc?
0: No, já myslím, že stát už si to uvědomuje. Letos v dohodovacím řízení, což je takové řízení o cenách, které budou pro příští rok, tak domácí péče byla jednou z priorit. Ale v realitě a v nějakých nabídkách toho, aby skutečně jsme viděli posun v tom, že příští rok bude ta domácí péče skutečně dobře zasaturována, aby se mohla rozvíjet, tak to bohužel ještě úplně nebylo.
1: Vy taky řadu let zastupujete domácí péči při jednáních nejenom s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Když dojde k takovým schůzkám, kde se v uvozovkách bojuje o saturaci, o prostředky, peníze, podporu, co je při takových jednáních nejtěžší?
0: No, asi zvládnout v klidu celou tu situaci. Tam vždycky, když je to, jakoby říkáme, segment, to znamená ta skupina poskytovatelů, která zastupuje tu stejnou péči, tak tam je někdo mluvčím, ten, kdo měl třeba nejvíce hlasů, získal nejvíce hlasů, to znamená plných mocí od dalších poskytovatelů, ale samozřejmě pak se přidávají ostatní. A záleží taky, jak má kdo promyšlené návrhy, co je potom akceptovatelné. Někdo se tak zvaně veze, že nepodá žádný návrh a jenom si to tam odsedí. No a pak jsou ti aktivní, kteří navrhujou, propočítávají a smlouvají, což si myslím, že to mě docela baví.
1: Co je to dohodovací řízení a jak ovlivňuje potom fungování zdravotnického systému?
0: Je to dohodovací, že má dojít k dohodě, není to dohadovací, což někdo používá, že se tam jako hádáme, až se dohádáme, i když někdy též, jak jsem říkala. Je to vlastně řízení, které vyplývá ze zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, kdy mezi poskytovateli a pojišťovnami dochází k diskuzím o tom, co by bylo třeba změnit, zlepšit, posunout a tak dále. Takže to vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, probíhá to většinou v prvním pololetí a na základě těch dohod nebo nedohod, tak Ministerstvo zdravotnictví potom připraví vyhlášku. Čili teď určitě ta fáze, kdy se bude připravovat vyhláška a kdy ještě mohou poskytovatelé ovlivňovat přímo ministerstvo s tím, že říkají, ještě tohle bychom tam chtěli, nebo tohle bychom tam nechtěli, tohle by bylo nutné. Takže nějak komunikovat s tím ministerstvem, ta vyhláška je potom vydaná tak nějak září, říjen.
1: Když se při jednáních tedy rozhoduje o úhradách, o co ve skutečnosti, Lído, bojujete? Je to o peníze? Je to boj za podmínky práce? A nebo je to hlavně o dostupné péči pro pacienty?
0: No, v tom dohodovacím řízení o tu dostupnost víceméně nejde, protože ta se může řešit potom individuálně s pojišťovnami. V současné chvíli pojišťovny tvrdí, že domácí péči mají dostupnou na celém území České republiky. Nemyslím si, že je to tak úplně. V této chvíli, myslím, jestli to tak mohu říct, probíhá porcování domácí péče, tak jako proběhlo porcování všech už segmentů ve zdravotnictví, tak nyní ještě ta domácí péče se různě těmi velkými řetězci skupuje, dělají se v tom různé taktiky, ovlivňování a tak dále. Dokonce jsem slyšela, že do 2 let i domácí zdravotní péče Charity bude spolknuta velkými řetězci.
1: Věříte tomu?
0: No, nevěřím, protože myslím si, že vyhraje kvalita. No. Takže jako po téhle stránce ty dohody spějí k tomu, abychom třeba se domluvili na bonifikaci něčeho, co třeba nedělají všichni. Jo, bonifikaci výkonů o víkendech, nějakých složitějších výkonů a podobně. A teď vůbec je doba, kdy ministerstvo si tohle dobře uvědomuje a máme rozpracované různé projekty, kde se sleduje nákladovost té péče. Myslím si, že tady bude teď v brzké budoucnosti nějaký posun a propočítává se skutečně to, co by bylo třeba zaplatit a to, co není v těch jednotlivých výkonech zohledněno. A v důsledku toho se asi změní úplně celý pohled na to financování, že to nebude jako jednotlivý výkon jako převáz, ale že to bude systémem, jako třeba je v nemocnicích, to DRG, platby za ty diagnózy. Protože převaz nohy může být jednoduchý, převaz nohy může být složitý, protože pacient je celý složitý a tak dál, takže se tohle to jako mění a teď se to zohledňuje a za to chci velice pochválit naše sestry, protože se intenzivně zapojili do toho projektu a předávají ministerstvu data. Je to další práce navíc, která je pro ně, ale zapisují denně data. Je to vtipné, že je to třeba ručně v dnešní době, ale předávají ta data a uvidíme, co z toho pak vznikne.
1: Z toho, jak vás poslouchám, mám dojem, že se za posledních 10 let nebo 15 let domácí práce, domácí péče diametrálně proměnila.
0: Rozhodně, rozhodně.
1: V čem nejvíc?
0: No, já si myslím, že právě v tom monitoringu sestry mohou mít a díky i sponzorům Charity, tak jsou vybaveny iPady, které mohou mít přímo u lůžka pacienta, mají právě ty mobilní standardy. To znamená, sestra se podívá do mobilu už při přípravě pomůcek, zkontroluje si, jestli má všechny pomůcky, když to třeba není výkon, který dělá rutinně denně. A u toho člověka třeba si může i otevřít standard rehabilitace, některý složitý, který třeba tam zrovna provádí a může přesně jet podle toho postupu. A tyhle ty postupy my inovujeme prakticky pořád dokola a teď je to na vyšší úrovni, takže to je jedna z věcí. Zároveň záznamy se mohou dělat přímo u pacienta v té dokumentaci, to propojení s těmi lékaři, to už jsem říkala. Takže je to velký posun. Když jsme začínali, tak jsme neměli třeba ani vůbec telefony. Takže to skutečně byla sestra a sám voják v poli. No.
1: Jaké parametry by měla mít ta nejkvalitnější domácí péče a jak ji jako pacient poznám, že dostávám to nejlepší?
0: No určitě ta kvalita se pozná podle toho, že nemám bolest, sestra chodí tak, jak má chodit, sestra má o mě zájem a třeba spolupracuje s rodinou. Teď se objevuje nová taková funkce nebo zavádí se ve zdravotnictví, jmenuje se case manager, to takový průvodce toho pacienta třeba celým tím okruhem té léčby. Je to třeba v onkologii, je to třeba u vzácných onemocnění u dětí, ale právě ty case manažery chceme i my mít v té naší domácí péči a mluvíme o tom, protože jinak zatím pořád tohle všechno dělá ta vrchní sestra a to právě dělá ty obrovské nároky na tu její pozici. Ona nejenom, že musí udělat veškeré ty rozpisy směn, zavádět tu péči a potom všecko účtovat, financovat, předkládat výkazy, výkazy za pracovníky, když jich má pod sebou třeba 15-20, tohle všechno předat, aby dostali řádně zaplaceno i třeba ty přesčasy. Takže je to obrovské množství práce a zrovna dneska ráno jsme měli dlouhou konzultaci s těmi sestrami, co změnit v náplni těch vrchních sester a právě toho case manažera. Já si tam dovedu přesně představit, co by měl za funkce. Právě tak, jako třeba tu AI, která nám vypomůže s rozdělováním těch pacientů mezi ty sestry.
1: Vy jste stála u vzniku odborné společnosti Qualitas Optima 2020. Ano. Co před těmi už několika lety bylo náplní této odborné společnosti? Proč vznikla tehdy?
0: Určitě proto, že jsme chtěli, aby odborná společnost mohla zastupovat zájmy sester, protože víceméně všech jednání se účastní vždycky nějaké odborné společnosti. Tak právě takovouhle odbornou společnost, dlouho jsme diskutovali, kdo v ní bude, jak tam bude institucionálně zastoupená. Nyní zastupuje tedy všechny nelékařské zdravotnické pracovníky, to znamená především sestry, ale i fyzioterapeuty, nutriční terapeuty, protože ta škála té péče charity je širší než jenom domácí péče, takže zastupuje všechny a jednak v tom dalším vzdělávání, v posunu do vzdělávání, ale jednak právě i při těch vyjednáváních, takže když se nám něco nelíbí, tak dáme vyjádření za odbornou společnost.
1: Ono se mluví o nedostatku zdravotních sester. V čem je tedy největší problém? Je to v počtu lidí, nebo v podmínkách, a nebo v tom, že možná společnost ještě jejich práci nedoceňuje?
0: Přesně, přesně. To si myslím. Velice stoupl počet uchazečů o studium všeobecné sestry v době covidu. Protože to byl okamžik, kdy společnost si uvědomila, že ty sestry potřebuje. Sestry domácí péče byly tenkrát jediní pěšáci, kteří chodili a nebáli se těch covidových pacientů. Charita tenkrát sehnala množství oxygenátorů, těch kyslíkových přístrojů, díky kterým jsme i pacienty ve středně těžkém stupni toho onemocnění udrželi doma, čili ušetřili jsme kolapsy nemocnicím a podobně. A v tu chvíli stoupla prestiž sester. Myslím si, že nyní je ta společnost nastavená ještě na takový ten boj, konkurenci a že neuznává ještě příliš to ženské srdce, tu taktiku, to porozumění, to, že tady a teď jsem tady důležitá, protože já vás tady ošetřím, já vás tu nenechám samotného, já vám prostě ve chvíli, kdy budete něco potřebovat, tak tohle podám a jsem tu pro vás. A tohle, až ta společnost pochopí, že to srdce je u těch sester, tak se to zase posune a automaticky se zvedne zájem, protože v nás ženách, myslím, tohle je to potěšení, povzbuzení.
1: A je to pomoc. I v mužích? Protože mluvíme jenom o ženách. Nevím, jestli má Charita mezi členy týmů domácí péče po celé republice třeba i nějaké muže.
0: Má, není jich mnoho, ale má i, oni se teď nemenují bratři, ale jsou to pořád jako sestry, má je vlastně jakoby manažery, no ale o těchto sestřičkách se nedozvíte na stránkách jako historie, to možná tak omezených případech, jinak se tam mluví o těch lékařích a o těch vynálezcích, ale tady to ženské srdce, to prostě jde trošku jinou cestou a já si pořád vzpomínám, jak jsme měli ten druhý ročník oceňování sester, kdy tam byl Marek Orkovácha a on říkal, je to skvělá věc, že tohle oceňování děláte. To, co dělají sestry, je naprosto svatá práce. A to jsem jako se nadechla, řekla jsem si, to je pravda. Jo. Tohle ty sestry dělají a oni potřebují, určitě potřebují taky dobře zaplatit, aby uživili rodinu, ale potřebují slyšet to ocenění. Oni ho potřebují slyšet, ale pořád.
1: A to je, Lído, i důvod, proč jste stála za oceněním Charitní sestra roku.
0: Určitě.
1: Aby bylo nahlas řečeno, ano. Potřebujeme vás a vaší ano. Práce si nesmírně vážíme. Ano. Jste ano. Nesmírně potřebné.
0: Tak.
1: Říkáte taky, že sestry jsou neviditelné hrdinky zdravotnictví. A už jste tady nakousla to, že většinou mluvíme o lékařích jako hrdinech, anebo vývojářích, vědcích, badatelích. Proč jsou sestry se svou klíčovou prací pořád trochu neviditelné? Proč se o jejich práci vlastně mluví méně než o práci lékařů? Přitom není méně atraktivní.
0: Určitě ne. A v dnešní době všeobecná sestra je vysokoškolsky vzdělaná sestra a myslím si, že díky právě tomu širokému spektru i těch kompetencí, které už v dnešní době má, tak má i mnohem delší dobu studia za sebou díky různým kurzům a specializacím a je opravdu široce rozkročena. Ale zatím naše společnost a my sami jsme nedospěli k tomu, že bychom to uměli tak jako prodávat. Prostě muži jsou spíš zaměřeni k tomu, že to odprezentují. Ale myslím si, že ten čas přijde, že my ženy, a musíme to říkat, já jsem to říkala teď zrovna na jednom jednání, když jeden z lékařů řekl, že střední zdravotnický personál, musíme nějak edukovat. Jsem říkala, pane doktore, to možná ještě někde v nemocnicích, ale jinde jsou to skutečně vysokoškolsky vzdělané sestry a postupují podle standardů a oni tohle už dávno znají. Takže musíme tu společnost v tomhle otvírat.
1: Mluvíme stále o domácí péči. Povídám si s Lídou Kučerovou, manažerkou pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika. Vy se ale v domácí péči, Lído, zdaleka nesetkáváte, vy a vaše sestry především, jenom s uzdravováním, ale taky umíráním, odcházením. Co vás a váš tým, vaše sestry v domácí péči za ta léta pacienti naučili o životě?
0: Víceméně ten člověk, když se dostane na tu úroveň toho, že ví, že mu třeba zbývá několik měsíců života a lékaři zastaví léčbu, že už není přínosná, nějakým způsobem ho poučí o tom, že už třeba teď bude pouze léčba bolesti, tak přesto ten člověk potřebuje to doprovázení úplně nejvíc. Člověk potřebuje vědět, že ten jeho život byl nějak naplněný, že měl smysl. Leží a přemítá. Každý z nás v nemoci leží a přemítá, kouká do stropu a co bude, jak bude. A potřebuje někoho, kdo právě řekne to, nebojte se. Nebojte se, to bude dobré a my vás v tom nenecháme. A pomůže mu i vyhodnotit jak tím životem prošel. Každý má úspěchy i neúspěchy. O tom je život, protože prostě jsme lidi. Jsme lidi, kteří se umí naštvat, ale jsme lidi, i kteří prostě touží, i ty drsní chlapy touží prostě po pohlazení, chtějí spíš třeba uznání, prostě uznání, a chceme ho asi všichni. A v tomhle pomoct těm lidem vyhodnotit ten život, jak prošel. A má to také určité fáze, o kterých třeba jsme se my učili, třeba od Kübler-Rossové z té Anglie, kam sem přišlo to doprovázení a tohle všecko. A říká se tomu sladké citrony, tohle všecko prostě nějakým způsobem umět uchopit, pojmout, umět odpustit, vědět, komu mám odpustit, uspořádat ten život, s kým se chci setkat, co ještě mohu, co už nemohu. A nakonec umírat buď s tou vyhlídkou, že je něco krásného přede mnou, a nebo s tím, že jsem ten život skutečně naplnil. Nežil, tak.
1: Máte neuvěřitelně náročnou práci. Vychovala jste 5 dětí, dneska už jsou dávno dospělé. Já o vás vím, že taky chodíte dlouhé poutě. Lido, kde berete tolik energie, kde ji dobíjíte?
0: No právě třeba v tom lese. Protože tam se člověku otvírají nové obzory a já když jdu, tak si pořád říkám jenom, tyjo, to je krása, to je krása. A tak prostě jenom koukám a otvírám. A
1: tohle je místo, tak, les je místo, kde dokážete vypnout?
0: Určitě.
1: Načerpat energii?
0: Jsou i jiná místa, protože jsem věřící člověk, takže určitě i ta místa nějakým způsobem promodlená, tak člověk prostě spočine. Spočine a to spočinutí a může ho udělat jakkoliv, kdekoliv. Můžu ho udělat i ve vlaku, můžu koukat z okna na krajinu a říkat si, tyjo, to je taky krásný. A můžu kouknout i na toho člověka, co sedí proti mně.
1: Je to fakt? A když absolvujete nějakou pouť delší, anebo jenom tak obyčejnou cestu lesem, přináší právě tohle, nevím, jestli je to usebrání, anebo nějaké chvilky napojení na Boha, na přírodu, na tu krásu kolem, protože tady na planetě je to krásné. Přináší to třeba i odpovědi na nějaké otázky, na které si člověk předtím dlouho nevěděl rady s odpovědí. Dokážete třeba vymyslet i něco nového, co se práce týká, právě protože teď je ten čas na to a ta chvíle pro to jako relaxovat?
0: No, to pracovní nevím tedy. Určitě člověk tak, jak jde tím životem nebo jde tou poutí, tak mu určité souvislosti dochází, spínají se. Asi nachází víc pochopení taky pro ostatní a to je, myslím, strašně důležitý. I taková ta východiska pro mě, což asi není moc pro věřící, prostě Darwinova teorie evoluce je pro mě úplně to nejvíc a vidím ji na každém kroku, tu evoluci toho žití toho vývoje té přírody a i evoluci toho, jak postupujeme právě v té vědě, technice i v těch vztazích a že tohle, jak to říkal papež František, že je to nová epocha, že je to prostě totální změna teď, ke které dochází. Takže asi musíme být strašně citliví na to, abychom ji dokázali uchopit a posunout ve svém životě i v tom, co vlastně máme zatím možnost propojovat.
1: Když už jste zmínila změnu, kdybyste měla, Lído, možnost změnit nějakou jednu věc v českém zdravotnictví, která by třeba nejvíc pomohla pacientům nebo zdravotním sestrám v domácí péči. Co by to bylo? Co by vám teď nejvíc ulevilo, udělalo radost?
0: No, těžká otázka. Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. No určitě by nám udělalo radost, kdybychom mohli ty naše pacienty ještě víc opečovávat podle svého, měli větší kompetence a měli větší pocit toho zázemí. Bylo by nás dost, měli bychom finance na to nejlepší možné ošetření, že bychom nemuseli zvažovat, jestli koupíme ten nebo onen materiál, ale vždycky by to byl ten nejlepší materiál a že bychom měli všechno propojeno, ty výdobytky, které teď jsou, že bychom je mohli využívat. Takže to bych si přála, aby zbytečné diskuze o penězích nebyly, to aby byla samozřejmost, no, což nikdy nebude, ale v každém případě, aby jsme měli všichni dobrý srdce.
1: To? Zkuste ještě vzpomenout, Lído, protože vy jste se potkala se stovkami lidských osudů, s neuvěřitelnými příběhy. Zkuste vybrat třeba, jestli se vám to podaří teď si vzpomenout, jeden, možná dva pacienty nebo setkání osobní, které vám částečně třeba i změnily pohled na svou práci, na práci ostatních zdravotních sester v terénu, možná na celou vaši profesi?
0: No, já musím v první řadě vzpomínat pořád teda na toho pana docenta Fesla, který nás jako vyučil a který nás vyučil od základu, kdy jsme jako sestry přišli třeba na to ARO, kdy nás bral k těm přístrojům a vyučoval nás, co tady a teď. A tam jsem se třeba skutečně jako, dalo by se říct, školačka 18letá, nebo mě dokonce ještě nebylo ani 18, protože jsem šla o rok dřív do školy, dívala, jak se v lokální anestezii dělá tracheostomie u pacientky po autonehodě a právě nebyla tam možná jako kompletní anestezie kvůli mnohočetným poraněním, která měla. A já jsem tam stála a čučela a takhle pod tím prostěradlem jsem našla tu ruku té paní a držela jsem jí za tu ruku a prostě ona mi vždycky zmáčkla asi, když jí něco taholo, no ní to nemohlo bolet, ale určitě to pro ní byl strašný zážitek. A já si na tohle pamatuju do dneška, protože ona mi potom řekla, vy jste pro mě byla nejvíc, jako když jste mi tam držela tu ruku. Takže ona ohodnotila víc než tu kvalitu těch odborníků, kteří se tam snažili a kteří skutečně pak vypiplali. A tohle si myslím, že prostě člověk jako nese, jo, že nejvíc je tohle, ten stisk. No.
1: Milá Lido, vy ani nevíte, jak si hluboce vaší práce, a nejenom práce vaší, ale všech sester v Charitě Česká republika, které jsou v terénu, které jsou k dispozici pacientům, jak si vás vážím. Buďte tak hodná, všem to prosím vyřiďte. A jsem moc ráda, že jste si udělala dneska čas a že jste přišla do dnešního studia Charitóku.
0: Tak to já ráda vyřídím. Já se jim snažím to říkat pořád, je to těžké, ale skutečně ráda vyřídím, že jejich práce si váží takováhle esa, zase která jsou tím slovem života do světa a šíří to dobré poslání a tu dobrou zprávu, že ještě na tom nejsme tak špatně.
1: Děkuju. Vážím si toho, že jste přišla. Hostem dnešního Charitóku byla manažerka pro oblast zdravotnictví Charity Česká republika, Lída Kučerová. Mějte se moc hezky.
0: Já moc děkuju za tuhle příležitost a vám taky přeju pevné zdraví a optimismus.
1: Děkuji za pozornost také. Pokud se vám dnešní díl Charitóku líbil, tak my samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte odběrem, když nás podpoříte sdílením, lajkem, nebo třeba jenom tím, že Charitók doporučíte k poslechu dál. I díky tomu se důležitá témata, která pravidelně mapujeme, dostanou k co nejvíce lidem. A Naděžda Hávová se těší zase příště.

Bylo 21 hodin, sobota 5. září, vy ladíte Proglas a od mikrofonu rádia vás zdraví Ondřej Šidlo. Za malou chvíli se společně pomodlíme večerní chvály.

0: A ten čas už je, milí přátelé, tady. K Ondrovi se připojuje otec Martin z fary od svatého Augustina. Budeme se dnes modlit texty z 23. neděle mezidobí, to znamená třetí týden žaltáře, to znamená v novějším vydání breviáře strana 1143, texty následují 1143. A mariánská antifona je na straně 805. 805. Původní vydání začneme na straně 1024 hymnem, opět strany následují 1024. Mariánská antifona od strany na straně 714. 714. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Ze srdce vždy děkujeme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujeme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine i marnosti jeho, jako voda uplyne vše, co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebehluší byli, poležít se v ní chvíli, stanem zas v soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil, všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno.
0: Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvíhá z prachu, ze smetiště pozvyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Od východu slunce až na jeho západ buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběd díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
1: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Vzal na sebe, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pán Ježíš se ponížil, proto také Bůh vyvýšil na věky. Z listu Židům z 13. kapitoly. Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého pastýře ovcí, protože on spečetil svou krví věčnou smlouvu, ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno jsi moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil. Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra si získal. Kristus se smilovával nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s důvěrou prosme.
1: Pane, ukaž nám svou lásku. Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z tvé ruky.
0: Ať tvé dary nezůstanou bez užitku, ale přinesou v dobrém srdci hojné ovoce.
1: Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky, které jsi poslal do celého světa.
0: Zažehni v nich oheň svého ducha.
1: Dej, ať všichni přispívají k utváření světa, aby odpovídal tvému plánu.
0: A veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dnešní doby.
1: Lékaři těla i duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím.
0: A buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.
1: Milostivě připočti k blaženým naše zemřelé bratry a sestry.
0: Jejíž jména jsou v knize života. A připojujeme tyto prosby za přírodní pohromou postižený Nepál, kde je potřeba postavit 20 000 domů a mnohé z nich někde jinde. Za těžce zkoušenou Ukrajinu, teď jsou tam ta delegace jak v Moskvě, tak v Kyjevě. A také za oběti dopravních nehod a za všechny účastníky, vlastně i za viníky těchto nehod. Tak za všechny Pána prosme.
1: Pane,
0: ukaž nám svou lásku. Připojme tu modlitbu, kterou nás Pán Ježíš naučil.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, Ty jsi nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny. Pohledni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto společnou modlitbu, ať se probudíte do krásného nedělního svátečního dne. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu uvádíme koncert komorní hudby. Jako první uslyšíte trio E-dur pro dvě flétny a continuo od Karla Filipa Emanuela Bacha. Sóla hrají Jiří Válek a Roman Novotný na flétnu, doprovod František Host na violončelo a Tury František Saver na čembalo.

Poslouchali jste trio E-dur pro dvě flétny a continuo od Karla Filipa Emanuela Bacha v podání Jiřího Válka, Romana Novotného, Františka Hosta a Tury Františka Xavera. Nyní uslyšíte sonátu H-dur pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta. Sóla hrají Norbert Heller na klavír a Gabriela Demeterová na housle.

Dozneli tóny sonáty H-dur pro housle a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta v podání Norberta Hellera a Gabriely Demeterové. Nyní uslyšíte sonátu pro klavír a violončelo G-moll opus 5 číslo 2 od Ludvíka van Beethovena. Sóla hrají Ivan Klánský na klavír a Michal Kaňka na violončelo.

0: Na závěr dnešního koncertu komorní hudby jste slyšeli sonátu pro klavír a violončelo G-moll opus 5 číslo 2 od Ludvíka van Beethovena v podání Ivana Klánského a Michala Kaňky.
1: Krásný večer, milí posluchači. S malou hudební nabídkou se vám hlásí opět v novém školním roce Štěpán Grafe. Zítřejší nedělní večer bude patřit tradičně koncertu vážné a duchovní hudby a bude tentokrát celý věnovaný dílu Antonína Dvořáka. Od jeho narození, totiž v úterý 8. září, uplyne rovných 185 let. Uvedeme například biblické písně, smyčcový kvartet F-dur americký, klavírní kvintet A-dur nebo jeho Tédeum. V pátek v 16 hodin si určitě nalaďte oktávu. Budeme se věnovat Filharmonii Brno, která vstupuje do své 71. koncertní sezóny. Co znamená letošní programový podtitul Všechny cesty vedou do Brna, prozradí v oktávě její dramaturg Vítězslav Mikeš. Chybět nebudou ani hudební ukázky z bohaté diskografie našeho předního orchestru. Závěrem připomenu, že i v prázdninovém čase jsme uvedli několik premiér pořadu Oktáva. Pokud jste byli zrovna na dovolené, určitě si je nenechte ujít a poslechněte si je v našem audioarchivu. Setkat se tak budete moci například s klavíristkou Johanou Hanikovou, pěvci Tadeášem a Romanem Hozovými, nebo se dozvědět o činnosti kruhů Přátel hudby a o dramaturgii nové sezony Brněnského spolku Přátel hudby od jeho předsedy Emila Drápely. Přeji vám krásný čas s klasikou na Proglasu.
2: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovaru.

Ktorú si zrovna noc odchází z trávy. Příběhy večerní zítra ti dovypráví. Už svítá nad lesem a dobře je mi. Jsem bledý, ale jsem.

nelze projít, ani přeskočit. A ta čára do vzduchu se zdvihá, jako by někdo mezi náma tu stavil zeď z názorů, co nejsou moje ani tvoje.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Projekt Camíče, to je zkratka Camino Czech España, je mezinárodní česko-španělská iniciativa, která propojuje česká města ležící na východočeské svatojakubské trase se španělskými partnerskými městy. A právě o tomto projektu si budeme dnes povídat s jeho vedoucí Zdenkou Kumstýřovou a s fundraiserkou a pracovnící v oblasti PR Lucií Hadáčkovou. Tak já vás tady obě dvě v našem studiu vítám, jsem rád, že jste dorazili a čekám, že nám řeknete spousty zajímavých věcí o svatojakubské cestě, speciálně ve východních Čechách. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska bohužel musíme omluvit šéfku spolku Ultrea, paní Katku Hoprlandovou, která teda ze zdravotních důvodů nemohla dnes přijít. Ale určitě myslím, že bude ještě příležitost a posluchači ji budu počuť.
0: My bychom možná mohli nejdříve objasnit, jaký je váš vztah k této stezce. Mnoho lidí možná se setkalo s názvem Ultrea, a proto bych se vás zeptal jako první otázku, jaký vy máte k Ultreje vlastně vztah?
1: Tak já jsem členkou spolku Ultreja už několik rokov a vlastně tento spolok je otvoreným združením přátelů svatojakubské putné cesty a putování celkovo. Členom sa môže stať každý, vlastne každý putník alebo každý človek, ktorý sa zaujíma o putníctvo. No a Ultreja má ako vo svojej činnosti a vo svojej gesci tak nejak kontrolovať, dohliadať na značenie svatojakubských ciest, na informovanosť, aby kto sa chce vydať na cestu, tak aby o tých českých trasách našiel všetky dôležité informácie.
0: Ty informace předpokládám, že lze najít hlavně na webových stránkách Ultrej.
1: Ano, na www.ultreja.cz, tam se vlastně dá najít všetko, keď člověk plánuje aj cestu v zahraničí, chce jít do Španělska alebo tu v Čechách, najde tam detailní popis tras, možnosti ubytování a i co si vzít na cestu.
0: Takže to není jenom o té cestě na území České republiky.
1: Ne. Ultra je součástí sítě těchto organizací celoevropské, protože vlastně po celé Evropě vedou tyto svatojakubské cesty s cílem Santiago de Compostela v Španělsku.
0: Kolik má Ultra v České republice členů nebo spolupracovníků?
1: Já si myslím, že to bude nějaká asi 100-200 členů. To číslo nevím úplně přesně, ale je tak jako zaujímavá pozícia na spoluprácu v rámci spolku Ultreja. A to je všechno, tyto informace jsou na webových stránkách. Stále se hledají patroni jednotlivých úseků svatojakubských tras v Čechách. Takže v tomto nás je už viac ako 50, si myslím, těch patronů. A vlastně ten patron tam, kde bývá, tak má nějaký úsek na starosti a vlastně tam to kontroluje a dává aktuální informace vedení Ultreja. Já jsem jako patronkou úseku východočeské svatojakubské cesty tam od Přelouče, teda konkrétně začínám, můj úsek začíná ve Valech, v Lepějovicích a pokračuje cez Přelouč, Kladruby, Řečany, Zdechovice až ku Kutnej hore. A tam potom zase navazuje další patron. No a my každý jakoby tu svoju trasu před začátkem sezóny na jar si prejdeme, zkontrolujeme značenie, aby někde nebyl spadnutý strom, protože někde ta trasa vedí aj cez lesy a některí putníci preferují jazdu na bicykli na trase, tak aby ta cesta byla dobře prístupná.
0: Ta značka, to je ta známá svatojakubská mušle, že?
1: Ano.
0: A vy připevňujete kde všude, třeba na stromy, na kameny, nebo jakým způsobem?
1: Tak, toto značenie má Ultreja dohodnuté jako spoluprácu s klubom českých turistů, takže ta mušla žltá na modrom, tmavomodrom poli, čo je vlastně celoevropský symbol svatojakubské cesty, tak je na rozcestníkoch a na značení klubu českých turistov. Takže preto to máme akoby v Česku skvelé značenie, pretože tá spolupráca je výborná a myslím si, že je to akoby veľmi dobre značené. Môže sa stať, že behom času, dlhšieho času, tá značka potom akoby nejak zošedivie, tak hlásime, kde je potreba to značenie obnoviť.
2: Možná do toho skočím trošku. Byla jsem teďka o letních prázdninách na dvou cestách svatojakubských a opravdu to značení je super. Je to krásně vidět a krásně značený, takže ten poutník to pozná.
1: To si nebyla na východočeské,
2: ale nebyla jsem na východočeský, ale šla jsem z Vyšehradu do Berouna, což je železná, myslím, železná svatojakubská.
0: Ono tomu trošku možná napomáhá i to, že Česko patří mezi země, které mají nejlepší turistické značení a také nejhustší, že?
1: Ano. Tak práve akoby bolo skvelé, že vedenie Ultrei sa dohodlo na tejto spolupráci, pretože tým sa ten systém veľmi uľahčil. A teraz je teda skvelá spolupráca i s mapami CZ, a teraz už mapy.com, tam máme tiež svoju spolupracovničku, ktorá vlastne všetky zmeny dáva okamžite po schválení, takže je to akoby v rádu hodín alebo maximálne dní a nové informácie idú práve aj do tejto, akoby do virtuálneho sveta na mapy.cz.
0: Ja tie mapy.cz sám velice rád používám, pretože sú opravdu veľmi podrobné, ale viem, že oni mají dve verze, neplacenou a placenou, takže tohle to třeba vaše značení je i v té verzi, ktorá je free?
1: Áno, určite áno. A práve, že tam máte informácie, kde sú razítka k dispozícii, aj ako vypadajú, takže tam vlastne turisti, pútnici môžu vkladať aj svoju fotku k tomu a plus aj zaujímavé umelecké artefakty, čo sú na ceste, tak tiež sú tam zaznamenané. Takže pútnik sa môže pripraviť na to, čo pekného tam čaká.
0: Sledujete Na stole je téma a tím tématem je dnes východočeský svatojakubský projekt Kamíče. O něm si povídáme s jeho vedoucí Zdenkou Kumstýřovou a s fundraiserkou a pracovnicí PR Lucií Hadáčkovou. A já bych se vás ještě rád zeptal, také ještě stále v úvodu našeho pořadu, jak jste se vy dvě vlastně k tomuhle tomu projektu dostali, co vás k tomu dovedlo?
1: Tak sme z farnosti svätého Jakuba v Přelouči.
2: Obie dvě, ano.
1: Tak, a ja som ako riaditeľka Charity Přelouč, som mala od roku 2000, tak 24 rokov, kanceláriu na fare. Takže som bola v tom zátiši v tieni kostola svätého Jakuba dlhú dobu. A veľmi často sa stávalo, že na dvere fary zaklopal pútnik alebo pútnička, hlavne takto podvečer, keď prišli do Přelouče na tej trase a chceli sa pozrieť do kostola, chceli razítko svatojakubské, alebo u nás si bola aj možnosť prenocovať. Takže my za Charitu máme klub pre deti, Jakub klub, a ten teda je k dispozícii na prenocovanie pútnikom. No a od tých pútnikov som sa dozvedela ako často zaujímavé príbehy. A to bolo cez čas covidový. Tak vtedy jedna pútnička sa zmieňovala, že tá trasa nie je dobre značená, že sa išlo špatne a že na začiatku, ako na Broumovsku, videla krásne svatojakubské milníky. No, tak ja som jej vtedy slúbila, to bol rok 2021, tak som jej slúbila, že s tým niečo urobíme. A my sme vtedy v Přelouči pod Orlom založili turistický oddiel Centrum svatojakubských pútnikov a začali sme chodiť ako rôzne úseky svatojakubských ciest. No a jeden z tých členov tej našej skupiny bol aj kamenosochar Roman Morcinek. Tak keď sme sa na jednej púti o tom spolu bavili, tak pre ňoho nebol problém vyrobiť, vysekať pieskovcový svatojakubský milník. Tak sme pripravili projekt a ponúkli sme to mestám a obciám na trase, na východočeskej trase. Takže to bolo od roku 2022 a vlastne v túto chvíľu je týchto svatokúpskych milníkov na tej našej trase 35. Až po Kutnú horu, od Bromova až po Kutnú horu. Takže aj takto sa nám podarilo tú svatokúpskú cestu zviditeľniť, to, že tým teraz, že je ten milník v tej obci, na okraji obce, takže tí miestni občania a chodia okolo toho, vnímajú to. A mnohých to inšpiruje vydať sa na cestu.

0: Tak jak Zdeňka říkala, pocházím taky z farnosti svatého Jakoba v Přelouči a známe se od roku 2001, kdy jsem tam byla i pokřtěná. Takže vlastně k svatému Jakubovi to je prostě moje domov, srdcovka. A dostala jsem se k tomu, Zdeňka mě oslovila, jestli bych jí pomohla s tímto projektem Kamiče, a že bych byla jako taková ta PR propagace a pomohla sehnat nějaké dárce na sochu svatého Jakuba, který vlastně bude tež stejný autor Roman Morcínek vyhotovovat. A mi se to strašně moc líbilo, protože ráda cestuju a ráda potkávám nějaké ty milníky na té svatojakubské cestě, které mě oslovují.
1: O té soše ještě budeme mluvit, k té se vrátíme, ale já bych ještě navázal na to, co jste řekla před chvílí. V těch začátcích vlastně u vás chtěli poutníci třeba přespat. Jak je to vlastně s možností přespání v tom našem východočeském úseku téhleté trasy pro poutníky?
2: Tak je to stále problém, takže není to úplně jednoduché nájsť za dobrou cenu, ale to jako za, aby to bylo takoby čo nejlacnějšie a aby tam byla právě jako ta sprcha k dispozici a postel. Takže on je aj, Ultraja má projekt Postel pro poutníka, a kde sa môžu zaregistrovať vlastne ľudia, súkromníci, ktorí radi poskytnú vlastne postel poutníkovi. Ale stále akoby tá sieť nie je ešte akoby dostatočná a to ubytovanie sa hľada ťažko. Cez booking sa musí, akoby využíva sa booking, takže musia sa využívať aj penziony. Bohužiaľ, stále nie je ešte na tej trase dosť tak ako prívetivé prostredie v tomto ohľade pre putníkov, aby boli prijatí, keď chcú vlastne prespať len jednu noc. Takže ako každý, kto poskytuje tieto služby, tak je rád, keď je tam ten človek ubytovaný aspoň 2-3 noci.
1: Tam to vychází potom levnej,
2: už, že? Áno, ale už to potom ako nám skáče zase ako tomu putníkovi to skáče do rozpočtu. No a na toto, ako aj s týmto zámerom, bol zase pripravený a teraz realizujeme zase ďalší projekt, práve už zmieňovaný Kamiče.cz, čo je skrátka Camino Istček España. Takže tým, že sme začali spoluprácu s tými mestami a obcami na východočeskej svatokopskej ceste a boli ich vlastne oslovených a spolupracujúcich viac ako 30, tak tým, že tí starostovia to začali reflektovať, tú svatokopskú cestu, tak sme pripravili i ďalší, takú ako ďalšiu možnosť spolupráce. Ešte pre ten projekt bolo veľmi dôležité, že keď sme urobili loni, to bolo 2025, na jar stretnutie týchto zástupcov, týchto obcí spolu so španielskou veľvyslankyňou, a to sme sa stretli ve Smíricích, tak aj pani veľvyslankyňa sa zmienila, že by bolo krásne, keby sme sa prepojili práve tieto miesta a obce so španielskými mestami. Že teda, keď už tí starostovia vedia, o čo ide, tak naviazať tú spoluprácu práve so španielskými starostami tých miest, kadiaľ vedie svatojakobská cesta. No, a tak sme toto skúsili a ono sa to podarilo. A práve z toho vznikol ten projekt Kamiče, Camino Istček España.
1: Radio Proglas a pořad Na stole je téma. Vedoucí projektu Kamíče Zdenka Kumstýřová a fundraiserka Lucie Hadáčková jsou našimi hosty ve studiu Hradec Králové a přibližují nám tento svatojakubský poutnický projekt ve východních Čechách. Jak jste ty města nebo obce propojovali? Podle jakého klíče?
2: Keď sa pozriete na stránkach Ultrej na východu Českú svatojakubskú cestu, alebo Ultreja má aj krásne letáky s mapkami jednotlivých trás a tieto sú k dispozícii na, v informačných centrách vlastne akoby Královéhradeckém kraji v Pardubickým. Tie IČka majú tieto mapy k dispozícii, tieto letáky. No a tak a já jsem si vzala tuto mapu a od začátku, jako jsou tam ty obce a města vymenované, tak jsem si našla kontakty a oslovala jsem starostky těch jednotlivých měst a ponúkla som im možnosť, že by sme u nich mohli instalovať svatojakobský milník a urobili by sme k tomu osvetu u ich občanov. Bolo super, že tento zámer alebo tieto projekty svatojakobských milníkov v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji podporili aj krajské úrady. Takže tieto zaštítili akoby ešte tak z vrchu a tiež nám poskytli nejaké finančné prostriedky. Takže takto sme to mohli i zrealizovať a vlastne loni na jar 2025 sme to mohli oslaviť, že teda tú cestu, okrem teda tých značiek na v turistických ich značkách a rozcestníkoch, tak máme ešte aj tieto svatojakobské milníky, tak ako v Španielsku. Takže jsme se takto přiblížili té španělské realitě.
1: Ta španělská trasa je asi delší po španělském území než po východních Čechách, že vy jste se při tom výběru těch partnerských obcí řídili nějakým územním hlediskem nebo jste si vybrali nějakou část Španělska, ze které ty obce oslovíte? Jak to fungovalo?
2: Tak, my jsme si ty španělské města nevybrali, ty španělské města si vybrali nás.
1: Aha.
2: Takže to bylo takto opačně. Zo španělského velvyslanectva jsme dostali kontakty na několik institucí a reagovala zástupkyně asociácie měst a obcí na svatojakubských cestách z Jachy. A táto asociácia združuje teda mesta na francúzskej svatojakubskej ceste, takže z Pireneji to je tako najdlhšia, najstaršia trasa. Celá je akých 800 kilometrov do Santiago. No a táto asociácia združuje 115 miest a obcí, tých španielských, včetne Santiago. A tým, že my sme im poslali ten návrh nášho projektu s tým, že z tej, na východočeskej svatokopskej trase sa do takto ako väčšej spolupráce prihlásilo mesto Broumov, Červený kostelec, Jaroměř, Přelouč a Kutná hora. Okrem Broumova je všade kostol svatého Jakuba a farnosť svatého Jakuba. Tak so starostami som jednala, takže tí to takto odsúhlasili, boli zvedaví, ako to dopadne, či bude záujem a prišla odpoveď zo Španielska a práve oni si vybrali už akoby tí 5 španielských miest si vybralo a rozobrali si týchto našich 5 miest.
1: Vy jako představitelka té východočeské části svatojakubské cesty berete také si inspiraci z jiných úseků cesty nebo spolupracujete s těmi správci těch dalších úseků, ať už v Čechách nebo v zahraničí?
2: Tak my jsme v kontaktě jakoby ty jednotliví patroni jednotlivých úseků a komunikujeme spolu, máme svoju WhatsAppovú skupinu, takže keď niekto niekde niečo zaujímavé instaluje alebo vidí, tak sa vzájomne inšpirujeme. Je veľmi zaujímavé ako svatojakubské budky pre vtáčikov. To je ako špecialita žitavskej, ako žitavského patrona. No, takže to sú moc krásne veci. A ja som teda putovala pred 3 rokmi som bola v Nemecku, že som chcela vyskúšať Mnichovskú svatojakubskú cestu. A tam sa mi veľmi páčilo, že zase ako v tej aplikácii Komoot D, takže ekvivalent map.cz, tak tam som si mohla vlastne navoliť, keď som si vybrala tú Mnichovskú svatojakubskú cestu, tak som si mohla navoliť trasu či idem pešo, idem na bicykli, či idem tam na silničnom alebo na treku, či mám invalidný vozík, alebo či idem s kočárkom.
1: Aha.
2: Takže myslím si, že takéto ako vychytávky, že to je akoby hodne zaujímavé. No a potom tiež bolo moc fajn, že keď som bola na tej trase, tak ja som si dopredu nezaisťovala ubytovanie, takže som šla len cez booking a keď som si odhadla tú trasu, kde teda večer asi dojdem, kde potrebujem asi prespať, tak keď som dala do poznámky tomu vybranému penziónu, že som na Svatojakubskej ceste, tak vždycky som dostala zľavu aspoň 20%. Takže to bolo zase moc pekné, že tí vedeli, že im tam vedie trasa a boli tak ako príjemní.
1: Tak to je super.

0: Východočeský svatojakubský poutnický projekt Kamíče je tématem dnešního pořadu Na stole je téma. Bavíme se o něm s jeho vedoucí Zdenkou Kumstýřovou a s fundraiserkou a pracovnicí PR Lucií Hadáčkovou. Tato východočeská trasa vede i přes dvě největší města ve východních Čechách, přes Hradec Králové i přes Pardubice. Zatím ale nejsou zapojeny do té spolupráce s těmi španělskými protějšky. Jak v těchto dvou městech to funguje nebo nefunguje?
1: Tak já si myslím, že aj Hradec Králové, aj Pardubice jsou velmi důležitou zastávkou pro putníků, protože tu tie ubytovací kapacity jsou. Takže určitě každý putník na východočeské trase cez Hradec Králové, cez Pardubice prechádza a je pre něho zaujímavou zastávkou. Nielen na kávičku, ale aj na skleničku vína večer, alebo tak a pozrieť si, ako sú to krásne mesta. Čo sa týka tohoto nášho projektu, tak my sme v tej prvej fáze vybrali tých 5 miest, ako som vymenovala. A Hradec Králové a Pardubice tam nie sú. Ide aj o to, že sa lepšie tak nejak ako premýšľa, pripravuje spolupráca v tých premenšie mesta. Tie väčšie to už je asi komplikovanejšia záležitosť.
0: Administratívne hlavne.
1: Áno, áno. A myslím si, že aj keď o projekte je pani primátorka Hradca Králové informovaná, zúčastní sa našej konferencie na začiatku septembra, tak ešte uvidíme na nejaké, aké by boli príležitosti a možnosti. Napríklad aj v rámci toho projektu sa nám podarilo v tých jednotlivých mestách zapojiť študentov. Takže študenti gymnázii, zase gymnázium v Jaroměři, v Přelouči aj v Kutnej Hore, zajistujú výuku španielštiny. Takže tam máme študentov španielštiny. A teraz na začiatku septembra sem prídu do Hradca Králové zástupcovia starostovia tých piatich miest španielských, teda dvaja starostovia, jedna pani starostka a dve mesta vysielajú svojich nejakých vedúcich odborov, ktorí zodpovedajú akoby za kultúru a túto oblasť.
0: Plus predstavitelia tých našich piatich.
1: Áno, áno. Plus tam bude ešte predseda, teda šéf tej asociácie miest, tej španielskej asociácie. No a pre túto návštevu nám študenti týchto jednotlivých gymnázií pripravili aké prezentácie, videoprezentácie svojich miest v španielštine pre tých hosti. Tak, a myslím si, že na tomto to budeme aj hodne stavať, tú spoluprácu práve na tých mladých. V rámci návštevy španielskej hosti pripravujeme konferenciu Hradci Králové, a to v útorok 8. septembra. Je to v priestoroch sálu zastupiteľstva na krajskom úrade na Pivovarskom námestí v Hradci Králové. A tejto konferencie sa zúčastnia predovšetkým zástupcovia miest a obcí, ktoré sú zapojení do tohoto projektu. Plus pozvali sme aj študentov, aby si precvičili takto na ostro španielštinu a mohli tam tiež diskutovať s tými španielskými hostiami.
0: Co má byť výsledkem tej konference?
1: Tak v prvej časti konferencie vystupuje zástupcovia asociácie tých španielských miest a obcí na Svatokopskej ceste, plus tí jednotliví starostovia a ich zástupcovia, plus španielská veľvyslankyňa. Takže si urobíme takto akoby obrázok, aké sú vlastne možnosti tej spolupráce, čo všetko, ktoré oblasti to môže zahrňovať. Potom v druhom bloku budú už vystupovať zase česky, títo naši českí starostovia, plus práve aj tam bude aj šéfka Ultreji, aby sme aj Ultreju do toho intenzívne zapojili, plus tam budeme mať zástupcu klubu českých turistov, aby si aj španielská strana urobila obrázok o tom, jak vlastne to tu funguje. A potvrdila nám účasť aj zástupkyňa ministerstva pre miestny rozvoj, vedúca odboru cestovného ruchu, pretože aj pre ministerstvo je tento náš projekt zaujímavý tým, že vlastne takto sa cieľene prepojujeme s konkrétnymi španielskými mestami. A celé to je zaujímavé a krásne v tom, že vlastne nás všetkých spojuje svatojakobská cesta.
0: Ta naše východočeská svatojakubská stezka navazuje na polskou stezku a proto bych se rád zeptal, jestli ti poutníci, kteří po této cestě putují, jsou i Poláci, nebo případně, jestli se zde vyskytují i poutníci dalších národností.
1: Ano, určitě, aj v Přeloučí jsme se stretli s viacerými polskými putníkmi. Zaujímavé bolo stretnutie pred 2 rokmi, si u nás zaisťovala prenocovanie francúzska putnička Matilda. A ten jej príbeh bol hodne zaujímavý, pretože ona mala asi 30 rokov a hovorila práve tiež, že začala putovať v dobe covidu a ona sama pochádza niekde z oblasti Ulasalety. A jej rodičia mali svadbu v Lasalete. Takže to bolo pre ňu ako dôležité miesto životné. A rozprávala, pretože večer sme spolu boli na picu v Přelouči, tak rozprávala práve, že putovala od nich do Santiaga, potom putovala do Ríma, putovala rôzne trasy, ale prišlo jej, že tá svatojakubská cesta má takú akoby inú, je v niečom iná a má zvláštnu sílu. Je v niečom iná. A tak sa rozhodla pred tými 2 rokmi, že bude putovať 3000 kilometrov a vybrala si, že pôjde akoby po spiatky z Lasalety po svatojakubských trasách do Vilniusu. Pretože ve Vilniusu objavila kostolík navštívenia Panny Márie. Keď prišla do Přelouče, tak bola na ceste už 2 mesiace a počítala s tým, že ešte jej to bude trvať 2 mesiace, kým príde teda do cieľa.
0: Že v polovine.
1: Áno. A to bolo hodne zaujímavé, pretože u nás deti v Jakub klube robili také mušličky malé pre putníkov. Takže tie mám k dispozícii a keď sa nejaký putník zastaví, tak ja mu tam dám v Přelouči mušličku. A ona bola veľmi vďačná, pretože hovorila, že teda je 2 mesiace na ceste a teraz vlastne dostala prvú svatojakubskú mušličku. Ale ona sama si zistila, že v Přelouči vlastne na hřbitově my máme tiež kostol navštívenia Panny Márie. Takže ten druhý deň ráno chcela ako vyraziť zavčasu, tak to brala cez ten náš hřbitov a poslala mi potom svoju fotku na tom hřbitově. A za 2 mesiace som skutočne dostala od nej ešte fotografiu z toho Vilniusu. Takže teraz už vieme, že kostol navštívenia Panny Márie je v Lasalete, v Přelouči a vo Vilniusu.
0: Také slyším poprvé, že by niekto šel túto cestu opačným smerom, že?
1: Už akoby sa toto deje, pretože je dosť ľudí, ktorí akoby to majú nachodené. A jeden náš kamarát práve z Liberce šiel tú francúzsko-svatojakubskú cestu niekedy teraz, to bolo v květnu, tak to šiel po spiatky. Takže dá sa.
0: Vy, když jste zmiňovala ten dětský Jakub klub, tak ten je pouze Přeloučin, nebo má někde ještě své obdoby?
1: Ne, tak my to máme jako charita v Přeloučin, máme Jakub klub a je to nízkoprahový klub pre děti, takže tam chodí děti jako takto odpoledne urobit si úlohy, jak s nimi pracujeme, takže to je normálně jakoby sociální služba. A tento Jakub klub jsme začínali vlastně v roku 2002, takže já jsem založila charitu v Přelouči v roku 2000. Začali jsme spoluprácu s orlami, protože Orel má v Přelouči krásnou orlovnu s tělocvičňou, ktorá vtedy bola málo využívaná, skoro nevyužívaná, tak tam z náraďovne sme urobili Jakub klub. A pretože sme boli vo farnosti svätého Jakuba, tak preto sme ten klub nazvali Jakub klub. Ďalšou aktivitou našho projektu Kamiče je aj zámer vytvoriť a nainstalovať sochu svätého Jakuba v závere východočeskej svätojakubskej ceste medzi Přelouči a Kutnou horou. Vybrali sme krásne miesto v lesíku u Zdechovic, ktoré nám pán starosta odsúhlasil. Dokonca je tam kúsok aj studánka. Socha svätého Jakuba je jedna na Broumovsku u kostelika v Vernéřovicích a teraz táto druhá socha by bola vlastne tá na tom druhom konci východočeskej svätojakubskej cesty. Autorom návrhu je Roman Morcinek, takže je to náš kamenosochár, ktorý nám robil svätojakubské milníky a dve svätojakubské lavičky. Dohodli sme sa, že tým základovým kameňom a tým základovým podstavec sochy svätého Jakuba bude zo zdechovického lomu a samotná socha bude z lomu z kameňa ako z Pieskovca, z Broumovska. Takže aj týmto spôsobom ešte celú tú trasu takto pekne prepojíme. A tá socha by mala byť vysoká asi 2,5 metra, myslím, a bude tam medzi stromami.
0: Jakým spôsobem saženete peníze na túto sochu?
2: No, to je krásny a zajímavý úkol pro mě. Peníze chceme sehnat od dárců, od firemních dárců, soukromých osob, fyzických, ale zároveň chceme využít i nějakou podporu grantu od ČES Pomáhy regionům, kde vlastně mají aplikaci EPP, kde sbíráme body za různé sportovní aktivity, ať je to chůze, běh, právě i poutnická chůze, turistická, jízda na kole, na koni, cokoliv. A díky těmto bodům my získáme pak podporu od ČES, finanční podporu na výrobu té sochy a instalaci. Jednou možností, kde můžeme získat i ty body, je svatojakubská cyklopouť, která bude v sobotu 12. září po konferenci. Začíná v Červeném kostelci přes Jaroměř až do Hradce.
1: Ta dĺžka trasy je 60 kilometrov, ale myslím si, že dá sa aj absolvovať kratší kúsok, keby si niekto z posluchačov trúfol na kratšiu vzdialenosť. Začíname 8.30 u kostola svätého Jakuba a v Červenom kostelci a kto bude chcieť, môže si dať trasu len do Jaroměře, tam budeme tiež u kostola svätého Jakuba, tam budeme mať aj nejaké občerstvenie a potom vlastne pofrčíme ďalej do Hradca Králové.
2: Takže pokud se zdárné dílo podaří, peníze se vyberou, rádi bychom instalaci sochy směřovali na červen 2027 a to krásný symbolický datum měsíc před svátkem svatého Jakuba 25. června. A já věřím, že se dílo podaří, že peníze seženeme a socha bude krásným zastavením na té svatojakubské cestě východu České.
1: No a tu by som teda ešte pripomenula, že vlastne ten budúci rok je jubilejný svatojakubský rok.
0: Čili rok 2027.
1: Áno, áno, pretože nám sviatok svätého Jakuba pripadne na nedelu. Takže to je, ako historicky papež vyhlašuje jubilejný rok v Ríme, takže to je ten interval každých 25 rokov. A Santiago de Compostela má svoj jubilejný svatojakubský rok a to je vždycky, keď tento sviatok pripadá na nedelu. Takže ten budúci rok bude celý takto akoby zaujímavý. V katedrále v Santiago bude otvorená svatá brána tiež, takže putníci, ktorí na budúci rok tam budú putovať, tak môžu prejsť svatou bránou aj v Santiago.
0: Bude tento jubilejní rok mít vliv ještě nějak jinak na svatojakubskou cestu obecně?
1: Určitě ano, protože ako sa sledujú štatistiky v Santiago, koľko putníkov vlastně doputuje do Santiaga, tak v loni to bolo 500 000 putníkov, tak behom svatého roku je to niekoľkonásobne viac putníkov. Takže určite akoby je to tak ako zaujímavý motív pre mnohých, aby sa teda vydali na cestu. Už konečne. Alebo znovu.
0: Posloucháte Radio Proglas a pořad Na stole je téma, který věnujeme východočeskému svatojakubskému poutnímu projektu Kamíče. Hosty ve studiu jsou vedoucí projektu Zdenka Kumstýřová a fundraiserka Lucie Hadáčková. Já bych se ještě v závěru našeho pořadu rád vrátil k tomu duchovnímu náboji té cesty. Vy jste říkala v začátku pořadu, že tahle ta svatojakubská cesta je trochu jiná než ty ostatní. Co si pod tím představit?
1: Tak s těmi poutníky, kteří byli na této cestě, tak při těch rozhovorech se shodujeme na tom, že na této cestě člověk nějak jako hodně dostává a stretává zaujímavých lidí a pokud přemýšlá sám nějaký svůj problém, tak z pravidla tu odpověď dostane. Že bude to nějaké slovo někoho, alebo většina těch putníků potvrzuje, že mají tak jako zaujímavý, zvláštní zážitok na té cestě.
0: Jdou tam s nějakou otázkou nebo problémem, který očekávají, že se během té cesty nějak vyřeší?
1: Někdy je to aj takýto důvod, ale tím, že když je člověk na té cestě, tak zpravidla je offline, alebo si na tom mobile len sleduje tu cestu a tak nějak jako se stiší a ty starosti se tak nějak jako eliminují. Vlastně zjistíme, že toho vlastně v životě až tak moc nepotřebujeme, stačí nám to, co si nesieme na zádech. A člověk tak nějak jako se dostává viac do kontaktu sám so sebou a myslím si, že tak nějak jako i lepšie počuje Boží hlas v sebe. Takže keď sa mu akoby vynárajú tie otázky o jeho živote, tak prichádzajú aj odpovede. Mm-hmm. A to je na tom ako zvláštne a krásne.
0: Úplně na konci našeho pořadu ještě bych vás požádal, abyste představila zajímavou publikaci, kterou jste si sem přinesla, máte ji tady na stole.
1: Ano, tak určitě by som ráda posluchačům doporučila teraz úplně čerstvou knížku od Anselma Greena Putování víc než jen cestování. Tak myslím si, že ten názov hovorí za všetko, takže doporučujem. Je to o putování, plus jsou tam jako biblické příběhy a myslím, že Anselm Green tak tam tiež zachytil tak jako veľa zaujímavých momentů, co se s námi děje na té cestě a že jsme vlastně na cestě domů při tom putování.
0: Tak já si myslím, že jsme dostali spousty zajímavých informací i podnětů v tomhletom našem rozhovoru a tak vám přeji, aby se vám vaše dílo dařilo, aby na svatojakubskou cestu chodilo stále více poutníků a aby i ten východočeský úsek se stále zdokonaloval. Díky za váš čas.
2: Tež děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme a budeme se těšit na vás v Přeloučí.

Pořad Na stole je téma je u konce. Ve studiu Hradec Králové jsme se bavili o východočeském svatojakubském poutnickém projektu Kamíče.

Kde je můj cíl, kam upírat zrak? Proč nevidím maják nad útesy čnít? Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, půjte si strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér,

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít. To je můj cíl, tam upírat zrak, vidím.

zatmě síšní svět se nesnaží sám, na, na, na, a ať vždycky vím, kam vrátím.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Dnešní část má název Rozlišování duchů u otců. Rozlišování duchů je jedním z charakteristických témat patristické literatury. Položili si otázku o původu myšlenek, které se objevují ve vědomí. Podle Origena může pocházet myšlenka ze čtyř různých příčin. Buď je z našeho srdce, to je vzpomínka nebo úvaha, nebo nám je vnukl zlý duch, nebo Bůh, nebo andělé. Jak se dají tyto různé původy rozpoznat? Základní pravidlo je jednoduché. Výsledek díla prozradí původce. Dobří duchové ponoukají k dobrým, zlí ke špatným skutkům. Není však snadné poznat hned na začátku, kam myšlenka povede. Máme však jakýsi cit, který nás varuje. I lidé nám často radí a přece nevěříme všemu. Posloucháme i zvuk, tón, způsob řeči jiného a to budí důvěru nebo podezření. Něco podobného se cítí při vnuknutí duchu. Svatý Cyril Jeruzalémský podává ve svých katechezích živý popis, jak například duch nečistoty vniká do člověka jako vlk žíznící po krvi. Přichází divoce, popisuje světec, rozbouří smysly, zatemní poznávání. Člověk tápe v temnotách, má oči otevřené a nic nevidí, zmítá sebou, třese se. Docela jinak přichází Duch svatý. O něm svatý Cyril říká, jeho příchod je sladký, jeho dílo příjemné, jeho lehké. Paprsky světla a vědění ho předcházejí. Přichází z city pravého přítele. Duše má víc světla, než by sama mohla dosáhnout, vidí to, čemu dříve nerozuměla. Mezi nejstaršími spisovateli je v rozlišování duchů nedostižitelný Kasián. Ví, v jakém nebezpečí jsou především mladí lidé. Vrhají se do činnosti, kterou považují za svatou, a odcizují se pravé vnitřní dokonalosti. Také svatý Řehoř Veliký upozorňuje, jak bývá těžké rozlišit to, co je dobré opravdu a co jen zdánlivě. Píše, často připisuje člověk božímu hněvu to, co je darem milosti, a často považujeme za milost něco, co ve skutečnosti pochází z božího hněvu. Tento klam nevzniká jen tím, že rozlišování samo je nesnadné, ale hlavně proto, že se Satan vydává za anděla světla. Na nebezpečí této iluze upozorňuje Diaduchus, když říká, začíná-li naše mysl cítit útěchu Ducha svatého, hned i Satan těší duši pocitem klamné náklonosti v odpočinku, když podlehneme vlivu spánku.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

9 písní z minulého kola a 3 nové. 10 textů v češtině a 2 ve slovenštině. Zpívající muži, ženy i smíšené duety. To je stručná statistika 15. 38. kola hitparády na Proglasu, které právě začíná. Pořadem vás provede Milan Tesař. Příjemný poslech. Jako obvykle se můžete těšit na pozvánky, na koncerty, na informace o nových albech i na tipy ke sledování našich hudebních pořadů. S radostí budu číst i vaše anketní odpovědi na téma mýty a pověsti. A také vyhlásím novou anketu. Teď už pojďme k první nové písni. Skupina Elektra 5 letos úspěšně prošla konkurzem na velkou scénu festivalu Slunovrat, kde si také zahrála. V srpnu pak vystoupila na maratonu hudby v Brně a při té příležitosti nahrála také vystoupení u nás v rádiu. Nabídneme vám je 7. října a už teď si poslechneme malou ochutnávku z tvorby této zajímavé kapely. Místo 12. Elektra 5 a Ty nebo já.

Stručně si zopakujeme pravidla hry. V hitparádě uslyšíte 12 písní. Vyberte si z nich 3. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Uzávěrka je ve středu v poledne. Do té doby bych tedy váš e-mail nebo hlasování přes formulář na našem webu měl dostat. 11. místo je posluchačský tip a o málo koho si píšete tak často jako o Pavla Čatka. A tak sahám po jeho nejnovějším albu Čelem vpřed a vybírám píseň Tamten, tamto. Hlad.

modlím obětovat kus pohodlí, odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní. Ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit, kde si

0: řešit a neřeší ty, kteří řeší. A stejně poprvý i postý Franta protáhne si prsty a přiloží ruku k dílu, nestrácí sílu.
1: I dnes vám slovy představím několik zajímavých hudebních novinek. Na albu Belle Histoire se sešly dvě německé skupiny, jazzové kvarteto Quadro Nuevo a soubor Marion and Sobo. Pod názvem How Did We Get Here vyšla společná nahrávka německého saxofonisty Mula Francela a hráče na vibrafon Tima Collinse. Italský akordeonista Riccardo Tesi a flétnista Paolo Zampini nahráli společné album Camerock. V září vyjde nové album skupiny Boudoir Staré dámy, nazvané V úplně pitomé době. A Jana Infeldová, někdejší zpěvačka skupiny Jananas, natočila společně s triem Nob album Sny. 10. místo duet Tomáše Kluse a Věry Martinové, Magnetické bouře.

Do naší hitparády můžete hlasovat klasickým e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo můžete vyplnit formulář na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Občas si někdo stěžuje, že hlasování je příliš složité, že by se to přece dalo udělat tak, že by se jen kliklo na jména písní a bylo by to. Jenže to já právě nechci. Ano, jsem rád za každého hlasujícího, ale přece jen jsem raději za ty, kteří si pořad opravdu poslechnou, stráví u něj nějaký čas a třeba i napíšou, co a proč se jim líbilo nebo nelíbilo. Netvrdím, že každé hlasování má nebo musí být dopis, ale kliky, za kterými nevnímám konkrétního člověka, jsou mi vlastně k ničemu. Co si myslíte vy? Jak moc by podle vás měla být hitparáda vstřícná k těm, kdo si ji třeba ani neposlechnou, ale chtějí hlasovat, aby podpořili svého oblíbeného umělce nebo kapelu? Má to smysl? To je moje dnešní anketní otázka. Děkuji za vaše názory, třeba i na to, jak strašný a předpotopní je náš systém hlasování. Na 9. místě dnes máme Markétu Irglovou a Petra Rybíze Tomana a píseň Proč právě já, zhudebněný text Michala Horáčka z projektu Pozemský prach a Boží dech.

Na mou otázku týkající se mytologií odpověděl posluchač Pavel. Žádné antické ani jiné hrdiny nemám. Žijí přítomností, dneškem a řídím se Matoušovým evangeliem. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti, den má dost svého trápení. Já děkuji za odpověď. Osmý je písničkář Semiš se zpěvačkou Eliškou Hlubinkovou a Rovnodennost.

pátek 4. září zahraje u nás ve studiu písničkářské duo David Kourek a Tereza Homolová se svými hosty. Začátek v 19.15. V pondělí vám nabídneme rozhovor s písničkářkou Květach, letošní držitelkou ceny za krásu slova, o jejím úplně novém albu Rozkousanej svět. Na World Music Festival

Festival Bratislava vás budeme zvát v úterý večer. Na středu chystáme rozhovor s Jankem Čarkem, kapelníkem swingové skupiny Heart of Dixie. A ve čtvrtek u nás ve studiu vystoupí soubor Zosima Quartet. V týdeníku Slyšte lidé vás v sobotu 5. září pozveme na hudební výlet do Maďarska. Všechny tyto pořady začínají ve čtvrt na 8 večer. 7. místo Lenka Filipová a Norský dřevo.

zvu na koncerty. Pokáč, Vesna a Fast Food Orchestra vystoupí v pátek 4. září na zámku Belkredy v Brně Líšni. Starolískovecký festák se koná v sobotu 5. září v Brně Starém Lískovci. Vystoupí na něm například Věra Martinová, Slávek Janoušek nebo Roman Dragoun. Akce s názvem Zahradní chvilka poezie se koná v sobotu 5. září od 15 hodin ve Vycházkové ulici v Brně Medlánkách. Účinkují například Radim Babák, Petr Čichoň, Jan Sojka, Martin a Veronika Švandovi nebo skupina Hrozně. Skupina Metastavy zahraje 9. září v kabinetu Mus v Brně. V Šumperku se 10. září koná Večer pro duši s Máriem Bihárim aneb díky Zuzce Navarové. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 12. září britský muzikant Stuart McCallum, 14. září česko-francouzská skupina Le Gardon Bas a 27. září Vertigo. V neděli 13. září vystoupí v brněnském Sono centru skupina Snárky Papy, která pak bude hrát také 14. září ve velkém sále Lucerny v Praze. Ve středu 23. září hraje v Brně na Musilce Jaroslav Samson Lenk a v baru u Kouřícího králíka v ten týžden Jiří Konvrzek. Dominik Miller, kytarista známý z kapely zpěváka Stinga, bude mít koncert 26. září v pražském kině 64 u Hradeb. Z novinkové pozice na 6. místo hitparády postupuje Petr Janků a píseň Teraz už vím ze stejnojmenného alba.

Posloucháte Hitparádu na Proglasu, rádiu, které už více než 30 let funguje díky finanční podpoře svých posluchačů. Současná situace je taková, že pravidelné dary pokryjí běžný provoz, ale dlouhodobě se nám nedaří získat prostředky na umoření dluhů po loňském stěhování a vytvořit si finanční polštář pro případnou obnovu techniky a další investice. Pokud vás tedy naše práce zajímá a dává vám smysl, zvažte prosím možnost pravidelných příspěvků na naše vysílání. Moc děkujeme. Připomínám, že si můžeme domluvit i sponzoring konkrétních pořadů nebo jinou užší spolupráci. Páté místo Filip Pícha a Koberec.

0: Filipe, klapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy.

Klusa, ho budu mít, všude budu hned, všichni kámoši budou čubrnět, do ticha zazní šokovaný hlas, to snad není možný, Filip přišel včas. Tango.

Mám tu další pozvánky. Koncert herce a zpěváka Igora Orozoviče proběhne 13. září v Brně na Špilberku. Eva Blondýna Suková s kytaristou Norbim Kováčem vystoupí 15. září v experimentálním studiu v Liberci. Mirek Kemel má koncert 17. září v Měšťanské besedě v Plzni. Skupina Lakomá Barka a Adrien Gio Duo z Belgie budou mít koncert 17. září v klubu Kaštan v Praze. Dorota Barová vystoupí 18. září v Nymburce, 29. září v Olomouci v sále Centrál a 5. října ve Vodojemech v Brně na Žlutém kopci. Milan Kašuba, Dáša Ubrová a Max Wittmann budou mít koncert v neděli 20. září v Jazz Art Bistru v Mikulově. Skupina Spolektiv zahraje 26. září v Třeboni a 27. září v Milevsku. Britská bluesrocková skupina Will and the Bandits bude hrát 1. října ve Valašském Meziříčí. Písničkářka Květách má koncerty 7. října v kulturním domě DKO v Jihlavě. Opavská bluesová skupina Keir Brothers vystoupí 7. října v Brně ve Staré pekárně. Dva koncerty s názvem Zuzaně Navarové do nebes proběhnou v Nové spirále v Praze 14. a 15. listopadu. Účinkují Iva Marešová se skupinou Razam a Filharmonie Hradec Králové. Petr Linhart, píseň Urbex až na ex a 4. příčka naší hitparády.

Dlouhý příspěvek na téma mytologie mi poslal Pavel z Brna. Bohužel nemám prostor přečíst jeho zprávu celou, ale vybírám aspoň kousek. Mýty, mytologii a pověsti mám rád. Navíc, jak bylo bezpečně prokázáno například v případě Tróje, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Jedna z nejpozoruhodnějších našich pověstí je Býčí skála. Podle pověsti se jmenuje tak proto, že ze skály spadl býk, což je celkem nesmysl, ale nález sošky býka tomu celému dává naprosto jiný rozměr. A Pavel dodává, pověsti není radno podceňovat, aspoň ne ty dobové. Ostatně i biblická potopa má reálné jádro. Já děkuji a Pavlovi přichystám k vyzvednutí u nás v rádiu výhru. Ze všech hlasujících jsem vylosoval posluchače Honzu, který se mimochodem také zapojil do ankety. Napsal. Připomněl jste mi, jak jsem se před lety občas díval na televizní seriál o opičím králi. Pamatuji si i na filmy o Sindibádovi nebo Souboj titánů. Na ty dnešní takzvané velkofilmy už mě ale nebaví koukat. Připadá mi, že filmaři kladou velký důraz na efekty na úkor příběhu. No a jako perličku připojím vzpomínku na jednu novodobou legendu. V době, kdy mi bylo nějakých 9 nebo 10, kdy nikdo neměl doma počítač ani internet a komunistický režim se ze všech sil snažil, aby se k nám nedostalo nic z toho zkaženého nepřátelského západu, dostala se mi do rukou kniha Ludvíka Součka Cesta slepých ptáků. Příběh pojednává o výpravě po stopách hrdinů z románu Žila Verna Cesta do středu země. Tenkrát jsem si skoro až do konce knihy myslel, že je to reportáž ze skutečné výpravy, jak zajímavě autor tento příběh čtenářům podával. Já děkuji i Honzovi a posílám odměnu 3. místo Duo Mlisto a Ťažná kobyla.

Slovenské duo Hmlisto se tento měsíc dostalo na 16. místo žebříčku World Music Charts Europe. Mimochodem Slovensko má v této hitparádě evropských rozhlasových publicistů ještě jeden zářijový úspěch, a to rovnou čtvrtou příčku pro projekt na pomezí vážné hudby a folklóru Obrázky zo Slovenska. V naší hitparádě klesá z prvního místa na druhé Radúza s písní Stříbrná dýka.

Do dnešního kola hitparády neprošly belgická skupina Hela, Stanislav Kahuda a Julie Getz. Vítězem 15.38. vydání pořadu se stává skupina Papíroví draci a Hladiny.

Dozněla vítězná skladba hitparády na Proglasu. Pojďme si ještě jednou připomenout, kdo se dnes uchází o vaše hlasy.

Markéta Irglová, Petr Rybí Stoman, text Michala Horáčka, Proč právě já? 9. místo.

Uzávěrka je ve středu v poledne. Hlasujte pro tři písně. Pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

Milí posluchači Rádia Proglas, za několik dní si svět české klasické hudby připomene další významné výročí. 1. května uplyne 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka. V dnešním soaré, kterým vás bude provázet Kateřina Grafová, se proto zaměříme na jeho tři slavné instrumentální koncerty, zkomponované pro klavír, housle a violončelo. Z každého jsem k poslechu vybrala jednu větu. Koncert pro klavír Antonín Dvořák napsal v roce 1876. Bylo mu tehdy 35 let a jako skladateli se mu začínalo dařit. Jeho nového díla si všiml klavírista Karel Slavkovský. Tento mladý interpret, který obdivoval a často uváděl skladby ještě nepříliš známých a nadaných autorů, Dvořákův klavírní koncert nastudoval a poprvé provedl na jaře roku 1878. Tiskem však vyšel po několika úpravách až v roce 1883 v Polsku. Byl věnován hudebnímu estetikovi Eduardu Hanslikovi. Klavírní koncert G-moll Antonína Dvořáka je ve srovnání s ostatními romantickými koncerty zcela mimořádný. Není prvoplánově virtuózní. Solový part a orchestr tvoří jednotný prokomponovaný hudební celek. Jednotlivé tematické myšlenky prochází všemi nástroji a celkové vyznění díla je spíše symfonického rázu. Klavírní part však není vůbec jednoduchý, ba naopak. Dlouhá léta byla tomuto dílu vytýkána velká obtížnost. Mnoho klavíristů koncert nechtělo hrát právě z důvodu těžké hratelnosti. Zásadní zjednodušení proto přinesl uznávaný pedagog Wilhelm Kurz. V jeho úpravě poprvé koncert zazněl v roce 1919 v Praze v podání Kurzovy dcery ve spolupráci s Českou filharmonií a s dirigentem Václavem Talichem. Později byla tato úprava často hrána i Rudolfem Firkušným. Postupem času však vzrůstal zájem navrátit se k původnímu znění koncertu, které věrohodně vypovídá o geniálním kompozičním stylu Antonína Dvořáka. O znovu objevení originální verze se zasloužil solista Svjatoslav Richter. My si teď pustíme první větu Dvořákova klavírního koncertu G-moll s klavíristou Ivo Kahánkem. Zazní z nahrávky bamberských symfoniků, které diriguje Jakub Hruša.

Několik let po vzniku klavírního koncertu byl Antonín Dvořák osloven berlínským nakladatelem Fritzem Simrockem, aby napsal houslový koncert. Šikovný hudební podnikatel viděl v českém autorovi velký obchodní potenciál. Vydal už jeho moravské dvojzpěvy a slovanské tance, které se staly okamžitě velmi oblíbenými skladbami. A právě z toho důvodu Simrock žádal Antonína Dvořáka o kompozičně náročnější sólové dílo. Tentokrát pro housle a orchestr. Skladatel se s chutí pustil do práce. Nabídkou byl nadšen. Koncert měl poprvé provést německý virtuos Josef Joachim. S ním také Antonín Dvořák nově vznikající skladbu Dlouhou dobu několik let konzultoval a podle jeho přání upravoval. První verzi měl autor napsanou už v červenci roku 1879. Joachim však doporučil z interpretačního hlediska jisté změny. Antonín Dvořák dílo upravil a v listopadu koncert houslovému virtuózovi poslal s věnováním a s prosbou o vyjádření se k jeho práci. Na jeho reakci čekal poměrně dlouho. Došlo k ní až v dubnu roku 1880 během společného setkání v Berlíně. Ze strany interpreta nebyla zřejmě pozitivní, protože skladatel ve stejném měsíci přistoupil ke kompletní revizi díla. Menší úpravy, opět na přání solisty, provedl ještě po dalších dvou letech. Změny požadoval i nakladatel. Tomu však v roce 1883, 4 roky po první napsané verzi koncertu, Antonín Dvořák ustoupil pouze částečně. Souhlasil se zjednodušením třetí věty, na propojení první a druhé věty v jeden celek ale trval. Simrock nakonec souhlasil, zřejmě i kvůli přímluvě houslisty Pabla de Sarasateho, který se za kvalitu díla zaručil. Slavný berlínský virtuos Josef Joachim ale nakonec Dvořákův koncert nepremiéroval. V roce 1883, kdy mělo k prvnímu provedení dojít, byl ředitelem vysoké hudební školy a zřejmě kvůli pracovnímu vytížení už neměl zájem o studium nových skladeb. Spekulovalo se i o jistém napětí mezi autorem a interpretem, což by bylo z hlediska zdlouhavé několikaleté konverzace o podobě díla celkem pochopitelné. Nicméně tato teorie byla vyvrácena. Prvního nastudování a provedení Dvořákova houslového koncertu se ujal vynikající český houslista František Ondříček. Ten dílo po intenzivních konzultacích se skladatelem poprvé přednesl 14. října roku 1883 v Rudolfinu s orchestrem Národního divadla. Během svých zahraničních uměleckých turné ho pak často zařazoval do svého repertoáru. Tím zásadně přispěl k proslavení tohoto díla po celé Evropě. Třetí větu z koncertu pro housle a orchestr a-moll dnes přednese solista Josef Špaček. Doprovází ho Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

V poslední části dnešního soaré se zastavíme u violončelového koncertu. Ten vznikl na přelomu let 1894 až 1895 ve Spojených státech. Skladatel na něm pracoval 3 měsíce. Konečnou verzi získal až po návratu do Čech, kdy byl pozměněn ještě závěr díla. Antonín Dvořák violončelo neměl příliš v oblibě. Prohlásil o něm, že nahoře huhňá a dole brumlá. Zvukový tembr tohoto nástroje vzal na milost po koncertě v New Yorku, na kterém jeho kolega z konzervatoře, Viktor Herbert, přednesl svou nově napsanou skladbu, zřejmě inspirovanou novosvětskou symfonií. Jejím provedením byl český autor nadšen. Půl roku po tomto uměleckém zážitku se pustil do jednoho z nejslavnějších světových koncertů pro violončelo. Vzniklo tak myšlenkově hluboké dílo, plné citu, melancholie, ale i dramatického výrazu. Antonín Dvořák v něm představil violončelo jako neobyčejně zpěvný nástroj s mnoha výrazovými a zvukovými možnostmi. Koncert představuje překrásné melodie, které vřele a poutavě vyjadřují širokou škálu nálad. Orchestr je ve všech větách v dokonalé symbióze se sólovým nástrojem. Dvořákův koncert pro violončelo autor věnoval svému příteli Hanuši Vihanovi. Ten ho měl i premiérovat. Oba umělci se ale neshodli na podobě třetí věty. Profesor Pražské konzervatoře a violončelista Českého kvarteta Hanuš Vihan požadoval v závěru virtuózní kadenci. Měl o ní už jasnou představu. S tím však Antonín Dvořák nesouhlasil. Jeho záměrem bylo, aby konec tohoto díla měl spíše lyrický charakter. Tuto část přepracoval v době, kdy se vrátil do Čech. Antonína Dvořáka v té době velmi zasáhla smutná událost. Zemřela totiž jeho blízká přítelkyně, švagrová, sestra jeho manželky, paní Josefína Kounicová. Závěr skladby je tedy věnován památce této ženy. I Simrokovi Antonín Dvořák napsal. Kadence v poslední větě není v partituře ani v klavírním výtahu. Řekl jsem Vihanovi hned, jak mi ji ukázal, že je nemožné skladbu takto přištípkovat. Finále končí pozvolna diminuendo, jako dech, s reminiscencemi na první a druhou větu. Solo vyznívá až do pianissima. Potom vzmach a poslední takty přebírá orchestr a končí v bouřlivém tónu. To byla má myšlenka a od ní nemohu upustit. Poprvé byl koncert proveden 19. března v roce 1896 v Londýně anglickým solistou Leo Sternem. Ten uvedl. Violončelový koncert je zcela nepodobný jakémukoliv čelovému koncertu, který jsem dosud hrál, a je velice obtížný po stránce intonace. Musel jsem pracovat téměř 7 hodin denně, abych to zvládl. Hanuš Vihan dílo předvedl až v roce 1899 během svého turné v Holandsku. Ve stejném roce ho také přednesl v Budapešti, kde za dirigentským pultem stál samotný autor. Na závěr soaré uslyšíme druhou větu z Dvořákova violončelového koncertu H-moll. Její součástí je připomínka na autorovu píseň Kéž duch můj sám. Tu měla velmi ráda Josefína Kounicová a protože už v Americe Dvořák věděl o jejím podlomeném zdraví, zakomponoval svůj smutek i do této volné věty. Vychutnejme si ji teď se solistou Mstislavem Rostropovičem z nahrávky vzniklé ve spolupráci s Berlínskou filharmonií a s dirigentem Herbertem von Karajanem. Přeji vám všem, milí posluchači, příjemný poslech. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Grafová.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.
1: Uši k duši. S Lucií Endlicherovou, Markem Macákem.

0: Vítejte u knihovydání pořadu Uši k duši. Jako pravidelně vás od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová a jako pravidelně je mým hostem psycholog Marek Macák. Ahoj, Marku.
1: Ahoj.
0: My jsme se rozhodli, že vstoupíme do toho nového roku s tématem, které je úplně příznačné pro tenhle ten čas, že budeme mluvit o začátcích. Teď se zaradovali všichni, kdo rádi něco začínají, a my, kdo rádi začátky odkládáme, tak jsme teď smutní a říkáme si, jejda, vždyť se o tom mluví ze všech stran, tak proč i tady. Tak Marku, proč je podle tebe dobré mluvit o začátcích? Proč je podle tebe dobré pojmenovávat si věci, které se týkají začátků?
1: Asi proto, že to, co si nepojmenujeme, tak jako by se nestalo někdy. A nebo se to stane bez nás a potom nám to hází klacky pod nohy. Asi pro takový jako lepší kontakt s realitou začátku, které se nabízí, ale také proto, aby nám neunikly začátky, které by jsme mohli my nějakým způsobem iniciovat.
0: To zní skoro jako, že existuje spousta různých druhů začátků a je dobré si v nich nejprve udělat nějakou taxatomii, rozdělení toho, jaký začátek může být. Já jsem pořád měla dojem, že je prostě začátek, že se něco otevře a začne to, já do toho vstoupím. Existují i jiné začátky než tento?
1: Asi bych si netroufal na nějakou taxonomii v tohle chvíli, nějakou systematickou, ale napadá mě, že právě jo, běžně si představíme začátek, kde já něco začnu, kde já se rozhodnu, že něco bude, tak to jdu dělat. Ale to je takový nejběžnější začátek, ale myslím, že je ještě jiná rovina, a to jsou začátky, když něco v našem životě už se začalo dít, anebo se už začalo na něco schylovat a my jsme si to ještě nevšimli. Takže to je začátek, který se odvíjí sice v našem životě anebo v našem životním prostoru, ale zatím bez našeho uvědomění, trošku tak bez nás, ale vlastně se nás to týká. Takže to je jiný začátek. To je začátek, který čeká na to, že ho poznáme.
0: Je to takové to, jak je psáno v Izajáši,